0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.
2: Four.

0: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky.

0: víno. Jméno Ben Cristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
1: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neud Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je potřetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey,

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.
2: Utich

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: kojoti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho ostruda?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, děkuji.
5: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
0: Humoria.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým ně? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásné.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor. Už ti není 84. Takže tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už tu jsi,
1: já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Sestavy! Vy nevíte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Horko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, Ježiši Kristu.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všecko mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelenu. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. Hlejte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. To víte, mozek musí být krytej. Celý bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělá lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, neleste tam, znáte tu příhodu o těch zboudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, to tady dáme. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešný luft. Jsem mu to ucpal drnem a on povídá, pozdravuj všetky doma. Tak vás pozdravuju, jo? A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čečal ze mě generál? Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál. To udělal čerkem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. K zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let. A pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano. Máme se rádi. Jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, ale nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy a vykřikoval: nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá: a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí, vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek? Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je dnešní humoriáda posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900, a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
5: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
3: Zdravíme.
5: Taky.
4: A já bych hlasoval pro pana Mládka.
3: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký
5: víkend. Děkujeme.
3: Ano.
4: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
3: Aha, podám prst.
4: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou Všetodil pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
3: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol, ale nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
4: Když to půjde, půjde, nepůjde, nepůjde, svět se nezbohu.
3: Tak jo, děkujeme.
4: Hezký víkend.
3: Naslyšenou.
5: Naschledanou.
3: Tak, další prosím, kdo je tu? Haló.
6: Dobrý den, paní Dana, Sustí nad Labem.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
5: Děkuju, děkuju.
6: Nemáte zač.
3: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
6: No, ke všem, ke všem, co budou, i těm, co byli.
3: Bereme, dobrá. A?
6: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
3: Máme zapsáno.
6: Ať je
3: Ústí a...
5: Ano.
3: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
7: Dobrý den, tady Petr Hrzdonek, já vás zdravím.
5: Dobrý den.
7: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás. Vás teda.
3: Tak teda dík. A?
7: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
3: No to byste si ani nedovolil, že?
5: Ne.
3: Tak, a? Tak, hlasujete A nebo B?
7: Bečko, asi.
3: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Dobré odpoledne.
8: Haló?
3: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
8: Dobrý den, všechny tam zdravím. Hlavně paní Uršulku.
5: Dobrý
8: a
5: den.
8: Chtěl bych Ačko.
3: A kdo?
8: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
3: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme křesní jméno, místo.
8: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně Opava.
3: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
5: A děkujeme.
3: Přesně tak, a zveme dalšího ještě. Dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
9: Já si vás oba dva zdraví.
3: Ano.
9: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
5: Děkujeme.
9: Hezký víkend.
3: Ano, děkujeme nápodobně.
9: Takhle.
3: Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
10: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
11: Ne, to si nespomínám.
10: Nikdy?
11: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
10: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
11: To jo!
10: Jo, zmlátit jo!
11: To pozor! Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad a doufám jediný herec.
10: Ano.
11: v republice, který byl zmácený divákem.
10: To mě zajímá.
11: Opravdu, ale mě střískala baba.
10: A za co?
11: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, tak se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat. Musíte hrát dál a dál. A teď já jsem slyšel jenom, co to je tohle, protože už jsem slyšel, jako opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, co ti dám? První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tolerance. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl a říkám, já chci gota! Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě svískala. Byla děkovačka, my jsme se klanili. Mí kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně. Ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení. Tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr. To je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou. Že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, ale dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je kvůli nám, že je pátek, že je svátek tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem si řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na
2: ano.
1: jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem

0: Byla
1: aby to neměli všichni stejné potom, aby nechodili
0: ne,
1: Uršuly.
0: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Poncho?
0: No, není to přímo poncho, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
0: Si ho schválně nevzala. Nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti to bylo horko ještě. Na to bude čas, ne?
0: Aha, to je pravda. No. To děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Mm-hmm. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
0: Já mám želízko. No. Tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu a sice o pobytu v Americe.
2: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolík?
3: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
2: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
3: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
2: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za Big Beatovou hudbu nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
3: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes Big Beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a vidím souseda, který jí špenát, tak ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát. Ale český divák je tak zařízen, že říká, moment, vedoucí, jak to, že vůbec vaříte špenát? Čím byl kuchařův otec?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
0: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4x.
1: Já jenom jednou.
0: Byla jsem na pozvání k našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
1: Hello, Ursula.
0: Hello. Nebo hi.
1: Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
0: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
1: A umíš trošku anglicky nebo trošku víc?
0: Jenom sure baby.
1: Co to je?
0: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No tak jo, hello dali. Tak prosím vás, pojďme dále. Teď česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka 7 trpaslíků. Mm. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
0: Jo,
1: každopádně posluchače vyberou. Mhm. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juta, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo? Dobrý den, Honzo.
5: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já že tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš. Hele, no.
5: Vy jste, když jsi byla poslední v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jo.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle
6: to bude kratší. To ne, to radši kratší.
5: Aby... Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď, mám nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se z Hejtmánkovice, já jsem měl, to bylo v únoru, já jsem byl v nějakých trepkách, jakože z práce a tak, v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do Meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, člověče, mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná, jako vždy, ano.
5: 14 kilometrů do Teplice a tam jsme to otočili. Ježíš,
4: tak to byla
5: hele,
4: jízda.
5: Vybral bys horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal Horňase.
4: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, no, no, no. Pardon, je to tam napsáno, naschledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny Broumovský.
4: Jenom, aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne.
4: Že Honza něco víc a...
6: Ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Budeme vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale hůl má sebou.
7: To chápu.
6: Ano,
7: tak jo. Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadný. Díky. Mějte
4: Františku,
6: děkujeme.
4: Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Raputic, posluchačka Jana.
4: Dobrý
8: a
4: den.
8: Volila bych pana Hornička.
6: Ano.
8: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju.
4: Naschledanou. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka. A chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
8: Naschledanou.
4: Taková nečekaná setkání tu máme v Humoriádě.
6: To je úžasný.
4: No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
10: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Když bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákáň. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
11: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
10: Ne.
11: Jaký měl...
10: Musím to rozvádět? Ne.
11: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
10: Nechtěl.
11: Děkuji, nechtěl, aspoň.
10: Ano, děkuji, nechtěl.
11: Ano.
10: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízí, tak řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
11: Třeba nabídka přijde.
10: To není nabídka, ne. Čímhle písmem ne.
11: Tak dotaz.
10: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
11: A co bys řekl pak?
10: Thank you, no.
11: No všem to bys musel napsat na stroji asi.
10: A na báječný papír.
11: Ano. Což by bylo horší.
10: No.
11: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
10: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měřík. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
11: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
10: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byl doslova plivanec, Uršeli Klukové, to musíme vysvětlit.
2: Plivanec to nebyl.
1: Tvůj.
2: No jo, to bylo jenom jako.
1: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
2: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Ty jsi vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Mm-hmm. Líbilo se mm-hmm. mi tam.
1: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
2: Aha.
1: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
2: ano.
1: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Haló, haló.
2: Haló, haló, haló.
1: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už? To jste vy?
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak strumíme rádio, především, ale tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
3: Tady je Josef Balcár, Louny.
1: Josef, dobře.
3: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
2: No, jo.
3: A chtěl bych sem hlasovat Bčko.
1: Dobře.
2: Tak děkujeme
1: máme
2: moc.
1: Máme to tam. Děkujeme krásně. Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Haló, krásná Plzeň, tady Mirka.
1: Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
2: Zdravíme, Mirko.
1: A, B.
4: Uršulko, stejná krevní skupina, vyšší zdravotnická škola.
2: Ano, ano.
1: Sestřičky se nám tu sešly.
2: Porodnice. Jsme byli spolu.
4: A 40 let psychiatrie.
2: Ano.
4: A následky nejsou.
1: A to nestihneme všechno probrat.
2: Co jsme dělali?
1: To příště.
4: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
1: A
4: chtěla bych Ačko.
2: Děkujeme. Naschledanou.
1: Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
5: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je, myslím, správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříni mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázní, utrousila. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně berany duc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na berany duc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
1: Po pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
2: Jo, tak to já jsem neviděla.
1: No, tak až to víš.
2: No, tak to já se kouknu.
1: No a cítíš se někdy jako Květa?
2: Ani ne.
1: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali pro jmelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
2: Ano, já taky. Já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
1: Ano, jahodový koktejl Dalibor Andy je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Západočeská univerzita v Plzni zahajuje nový akademický rok. Vodu u Střížovic na Plzeňsku bude zadržovat 7 průtočných tůní. Vláda dnes zřejmě schválí rozpočet na příští rok. A čekejte skoro jasno, postupně proměnlivá oblačnost, teploty do 18 stupňů. Dobré ráno přeje u zpráv Andrea Samešová. Na Západočeské univerzitě v Plzni dnes začne nový akademický rok. Nastoupit by mělo přes 13 000 studentů, což je více než loni. Studentů prvních ročníků bude přes 5,5 tisíce. Největší zájem je o učitelské obory, o ekonomii a také o právo nebo zdravotnické obory, říká univerzitní mluvčí Andrea Čandová.
2: My postupně navyšujeme počty kapacit v jednotlivých studijních programech. Nejvíce se to týká učitelských studijních programů a zdravotnických studijních programů. Kapacity jsou naplněné tam, kde třeba ještě přes léto zbývala poslední volná místa, tak jsme vypsala druhá kola přijímacího řízení. Ta skončila na konci srpna, takže teď v září už opravdu jenom do zápisy a všechna místa jsou plná.
0: U Střížovic na jižním Plzeňsku vzniká soustava 7 průtočných tůní. Na pozemcích Blovické farnosti je buduje plzeňské biskupství, aby obnovilo vodní režim krajiny. Jak popisuje mluvčí biskupství Nikola Vejskalová, tůně zaberou plochu přes 2700 metrů čtverečních.
3: Nahradí napřímené odvodňovací koryto, zpomalí odtok vody a pomohou ji zadržet v krajině. Zároveň vytvoří vhodné prostředí pro obojživelníky, mokřadní rostliny a další živočichy. Projekt je financován z operačního programu životního prostředí.
0: Vláda má dnes schválit konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok. Koalice se už dohodla, že původně navrhovaný schodek 389 miliard korun ještě o několik miliard sníží. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO ale upozorňuje, že prostor pro škrty je kvůli povinným výdajům omezený. Opozice naopak považuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za příliš vysoký. V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
4: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
5: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Plzně prohráli v 9. kole nejvyšší domácí soutěže se Slaví 1-2. O vítězstvích domácích rozhodl v nastavení z opakované penalty Tomáš Chorý. Ztráta bodů v samotném závěru utkání mrzela plzeňského obránce Filipa Prepsla.
6: Bolí to samozřejmě jako hodně, no, takovýhle závěry, to je něco, co jako nechcete zažívat, ale ten výkon je asi něco, z čeho se můžeme odrazit. Chybělo malinko, mohli jsme tady bodovat, ale teď máme repre pauzu se připravit dál na další zápasy a rozjet to.
0: Viktoria prohrála v soutěži podruhé za sebou a v tabulce jí aktuálně patří až 10. místo. Počasí. Dnes bude zpočátku skoro jasno, během dne proměnlivá oblačnost, výjimečně přeháňky, nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů. Povane mírný, během dne většinou čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí zúžení těsně před Prahou, jezdí se pouze ve dvou pruzích kvůli práci na silnici. Počítejte se zdržením a projíždějte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Hezké ráno, odstartoval 39. týden roku 2026, dneska je pondělí s datem 21. září. Méně soli, žádné slazené nápoje, víc ryb nebo bezmasých jídel. To jsou pravidla, která od příštího školního roku budou zřejmě muset dodržovat kuchařky. Jak školní jídelny přechodné období využívají a čím jim nová pravidla tzv. Spotřebních košů dělají těžkou hlavu, to od nás uslyšíte za chvilku. Teď Valdemar Matuška.
1: Dobré ráno. A Vladimír Šťový.

Surf je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Co dělají vaši rodiče nejraději? Co je nejvíc baví?
1: Být v práci.
2: Mít nádobí. Číst si knížku. Jít na záchod. Uklízí prach.
3: Běhají.
4: Vaří.
5: Jsou na počítači.
6: Táta hraje mariáš.
7: Hraje se mnou hry.
8: Dobře lehnout.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje příjemné pondělní ráno. Máme 5 hodin a skoro 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude zpočátku skoro jasno, během dne proměnlivá oblačnost, výjimečně přehánky, nejvyšší denní teploty mezi 14 a 17, na horách do 13 stupňů Celsia. Povane mírný, během dne většinou čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kdybyste měli na výběr mezi pečeným kolenem a lehkým zeleninovým jídlem bez masa, co z toho byste si dali k obědu? A hlavně, co byste vybrali svým dětem? Vařit jídla zdravá nebo aspoň ve zdravější podobě a aby si na nich strávníci pořád pochutnali? To budou muset dodržovat školní jídelny. Na nastudování a zavedení nového spotřebního koše mají poslední rok a naše reportérka se proto vydala do školní jídelny.
1: Dneska budeme mít k obědu polévku zeleninovou s kuskusem. Na jedničce budeme mít bramborový knedlíček, vepřové masíčko, zelí dušené a na dvojce máme špagety s bazálkovým pestem.
2: Tamhle už je vaše kolegyně míchají, promíchají.
1: Ano, promíchají bazálkové pesto.
3: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
1: A ještě máme teda salátový bar.
4: Tam teda ještě nic není připravené.
5: Máme kladivej, takže máme rajčatový salát a je tam vlastně zálivka s bazalkou.
3: Zdravěji se tu rozhodli vařit už před lety, bez ohledu na novou vyhlášku. Přesto je v tomto roce čekají novinky.
1: Podle nové vyhlášky, když máme výběr ze dvou jídel, tak vždycky to jedno má být bez masa. Takže my se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, takže nové receptury, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
3: Jestli ale nová jídla bez masa děti nakonec přilákají a nepřibyde naopak zbytků, je podle Miloslavy Holé otázka. Kruce s novým jídelníčkem nebo spotřebním košem má kuchyně i metodičku, stejně jako ostatní školy z Prahy 3. Na poradách se scházejí jednou měsíčně. Metodické týmy by ale měly fungovat v každém kraji a jsou od toho, aby se jídelny měly na koho obrátit.
6: Čím dříve začnou s jakoukoliv jako změnou, s jakoukoliv přípravou na ten přechod, tím líp se jim v tom bude pracovat, protože ten přechod bude jako pozvolný, postupný, budou mít prostor třeba udělat nějakou chybu, kterou zjistí a dokáží s ní pracovat a napravit ji nějak.
3: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na nových pravidlech takzvaných spotřebních košů podílel. Kolik školních jídelen už je dodržují, se neeviduje, že to ale zkouší, prý ukazují přibývající dotazy a někdy i nedorozumění, která je potřeba osvětlit.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný. Jo, dokonce je tam jako pro něho velký prostor, takže jestli použijou na sladký pokrm med nebo na sladký pokrm cukr nebo přidají někde marmeládu, tak to je opravdu čistě na té volbě té školní jídelny.
3: Starým spotřebním košem se budou moct školní jídelny řídit ještě v tomto školním roce. Pokud se nic nezmění, ten nový by měli dodržovat od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Vedení ministerstva životního prostředí by se dnes mělo sejít se zástupci dotčených obcí kvůli kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda. Začíná dlouhodobá uzavírka průtahu obcí Hořehledy na jižním Plzeňsku. Důvodem je kompletní výměna konstrukce vozovky, vzniknou i nové chodníky, autobusové zastávky a parkovací místa. Podle informací ředitelství silnic a dálnic čekají úpravy i veřejné osvětlení. Celkem čtyřikrát bude letos ještě možné darovat krev na odběrovém místě v nemocnici Svatá Anna v Plané na Tachovsku. Jeden z termínů připadá na dnešek. Nemocnice o tom informuje na svém webu. Zájemci si odběry krve i plazmy mohou rezervovat přes online rezervační systém. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Fotbalisté Plzně prohráli v 9. kole nejvyšší domácí soutěže se Slaví 1-2 a v tabulce jim aktuálně patří až 10. místo. O vítězství domácí Slavie rozhodl v nastavení z opakované penalty Tomáš Chorý. A ještě předpověď počasí. Dnes bude zpočátku skoro jasno, během dne proměnlivá oblačnost, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17, na horách na 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezení platí v Přešticích na Plzeňsku na hlavním tahu 1/27 na třídě 1. máje, kde dnes začínají stavební práce. A pracuje se také na dálnici D5 těsně před Prahou na prvním kilometru. Provoz je zúžen na 2 jízdní pruhy. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V plzeňských zajímavostech už za chvilku navštívíme 20. základní školu v

0: Rojově ulici a důvod k tomu máme. Slaví tam 70. výročí otevření školy. Za chvilku veškeré detaily.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň na hodinách 5 hodin a 40 minut.
1: Plzeňské zajímavosti.
0: 20. základní škola v Brojově ulici v Plzni, přezdívaná Brojovka, slaví 70. narozeniny. Školní budova postavená podle návrhu plzeňského architekta Antonína Kurela se před několika lety rozrostla o čtvrté patro. Pyšní se zelenou střechou i venkovní učebnou a také k ní přibyla nová sportovní hala, kterou využívají i sportovní kluby a veřejnost. Vymoženosti 21. století se ve škole mísí s původními prvky. Když byla před 70 let v roce 1956 otevřena, událo se to za poněkud polních podmínek.
2: 1. září stále ještě ve vchodu do školy nebyly osazeny dveře.
3: Takže byl volný průchod do školy i ze školy.
2: A kameníci dokončovali obložení vestibulu až do 12 hodin poledních. Okolí školy vlastně nebylo plně připraveno, takže i v novinách potom vyšel článek o tom, že stavbaři ze školáků dělají dobrodruhy, protože musí chodit do školy příkopy.
3: Škola se stavěla pro sídliště Slovany a byla obrovská pro velký počet dětí.
2: 1. září 1956 přijala škola žáky do všech ročníků. Nenaplňovala se tedy postupně, ale pěkně naráz.
3: Pěkně naráz sem přišlo 800 dětí.
2: Myslím si, že to pro ně musel být taky velký zážitek, tím, že přešli z těch jiných škol do té nové velké budovy.
3: Do historie 20. základní školy v Brojově ulici v Plzni nás zasvěcuje ředitel Zdeněk Krajdl. Pojďme si prohlédnout samotnou budovu jako takovou.
2: Díky. Na štítu budovy můžeme vidět krásná sgrafita, na kterých jsou zobrazeny ty základní předměty, kterým se věnujeme i v současnosti.
3: A jsou to sgrafita Františka Kolihy. Byla to první realizace jeho sgrafit.
2: S tím mohu jenom souhlasit.
3: Ta sgrafita může obdivovat každý kolemjdoucí. Co nám předvedete, co už kolemjdoucí nevidí?
2: Zajímavý je vestibul školy, obložený hnědým mramorem.
3: Kdyby tady nebyl ten školní ruch, když se sem vejde, člověk by ani neřekl, že je ve škole.
2: To rozhodně musím říct, že každý z návštěvníků, který vstupuje do školy, je uchvácen tou honosností té výzdoby.
3: Vystoupali jsme po schodech, prohlížíme si svítidla.
2: Jsou původní a trváme na tom, že rozhodně nebudeme měnit.
3: Máte tady i další památky, které jsou přímo provázané s historií školy a s jejím vznikem?
2: Máme a jsou vázány na to, že musí mít dlouhou životnost a trvanlivost.
3: Tak to jsem zvědavá, co to bude. Tady jsem se opravdu vrátila do minulosti. Vstoupili jsme do školní dílny.
2: Je z poctivého materiálu dubové stoly, kovové nohy a svěráky, které tady budou ještě spoustu let sloužit žákům při pracovních činnostech.
3: Teď nás přivítala tělocvična se svým dřevěným obložením, které také určitě je z roku 1956.
2: I s původní parketovou podlahou, na kterou nedáme dopustit. A pokud jsem mluvil s bývalými žáky, tak při vstupu do tělocvičny řekli jedno jediné slovo a to bylo kruhy.
3: Kam nás zavedete teď? Předpokládám, že už to budou učebny, kterými se může pochlubit škola v 21. století. Tady je klid, protože je hodina.
2: A protože strop je opatřen stropními kazetami, které napomáhají tomu školnímu klidu na chodbách. To, kam právě vstupujeme, tak je vlastně počítačová učebna se 30 počítačovými stanicemi. Všechny učebny na tomto patře jsou klimatizované a opatřeny rekuperační jednotkou. Dvě počítačové učebny využíváme i pro výuku jazyků a jsou v nich umístěny počítače, které jsou schované ve stole. S tiskem tlačítka vyjedou nahoru.
3: Tohle vás určitě hodně baví, že jo?
4: Ano, jo. Když ty počítače vyjížděly nahoru, tak jsem si říkala, že je to kouzlo.
3: Ještě přidám motto 20. základní školy v Brojově ulici v Plzni a to zní Škola jistoty, jazyk, informatika, sport. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Díky plzeňským meteorologům víme, že v plzeňském kraji je aktuálně polojasno až oblačno, teploty mezi 7 a 9 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Dneska bude zpočátku skoro jasno, během dne proměnlivá oblačnost, výjimečně přehánky, nejvyšší denní teploty mezi 14 a 17, na horách do 13 stupňů Celsia. Povane mírný, během dne většinou čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. Rostrové podmínky budou dobré až velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná. Na hodinách máme 5 hodin a 49 minut.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dneska ráno máme 5 hodin a 53 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: V kině Nekyně v Plané se od 19 hodin uskuteční představení Tři židle, světlo, mlha, tma s podtitulem Ti, kteří žijí s Alzheimerem. Po představení se koná také beseda s interpretkami z uskupení Physioart. V infocentru ve Spáleném Poříčí můžete vidět výstavu prací Olgy Kaňukové. Výstava je nazvaná Svět panenek, móda doby dávno minulé a potrvá do 30. září. Divadlo Alfa v Plzni zve od 18 hodin na inscenaci Legenda Batlička na vlnách dobrodružství. V mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem v Plzni proběhne od 16 hodin program Na kus řeči S, kde budou hosty meteorologové z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V městské knihovně v Janovicích nad Úhlavou se od 17 hodin koná beseda o náhradním rodičovství. No a plzeňské divadlo Pluto uvede od 19 hodin hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový Joe. Tak vám přejeme příjemnou zábavu a za chvilku od nás další zprávy a s nimi Andrea Samešová.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
3: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňských Malesicích začíná stavba vodovodu a kanalizace. Rostoucí ceny benzínu a nafty chce vláda zmírnit vlastními opatřeními. A dnes bude zpočátku až skoro jasno, postupně proměnlivá oblačnost, teploty do 17 stupňů. Pěkné pondělní ráno, zprávy pro vás má Andrea Samešová. V plzeňském obvodu Malesice dnes začíná stavba vodovodu a kanalizace. Vyžádá si částečné omezení průjezdu přímo v Malesicích a omezení se dotkne i okolních obcí.
2: Auta nad 3,5 tuny musí úsek úplně objet po vyznačené trase přes okolní obce. V souvislosti s výstavbou vodovodu a kanalizace je nutné počítat s omezením dopravy také v Kozolupech, městě Touškově nebo Chotíkově. Dělníci budou na místě pracovat zhruba 6 týdnů. S obnovením plného provozu se počítá na začátku listopadu. Z Malesic, Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Žonglování, balanční cvičení, práce s obručí nebo akrobacie čekají od října plzeňské seniory v novém programu Cirkus bez věku. Místní centrum nového cirkusu připravilo lekce v obchodním centru Atom tak, aby je mohli absolvovat lidé bez ohledu na věk, kondici nebo předchozí zkušenosti. Cílem má být radost z pohybu, učení nových dovedností a společné setkávání. Pravidelné lekce začnou podle organizátorů 6. října a povedou je dvě lektorky v malé skupině. Rostoucí ceny benzínu a nafty chce vláda zmírnit vlastními opatřeními, která má představit během dneška. Jejich podobu zatím ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO neupřesnil. Kabinet podle něj nejprve sledoval, jak na zdražování zareagují okolní státy. Například Německo chce od října snížit daň z pohonných hmot. Za růstem cen stojí mimo jiné konflikt na Blízkém východě a nedostatečné kapacity rafinérií. Vyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
3: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o jeden týden. Podle dřívějších informací listu politiků bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí dvou jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté pražské Slavie vedou s náskokem 3 bodů tabulku nejvyšší domácí soutěže. Včera porazili Viktorii Plzeň 2-1. Rozhodující branka přitom padla až v 11. minutě nastavení z opakované penalty. Plzeň je teď 10. Sparta včera vyhrála 3-0 v Olomouci, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Zlín poprvé v nové sezóně nejvyšší soutěže bodoval. V Jablonci remizoval 1-1. České volejbalisty čeká dnes osmifinále mistrovství Evropy. V Turíně se utkají od 16 hodin s Belgií, která ovládla skupinu. Český tým postoupil ze 4. místa.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku skoro jasno, během dne proměnlivá oblačnost, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách vystoupí na 10 až 13 stupňů. Povane mírný, během dne většinou čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky budou dnes dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dnes začínají práce na silnici 1/19 v Hořehledech na Plzeňsku. Počítá se s úplnou uzavírkou. Objízdné trasy jsou značené po okolních komunikacích. A práce začínají také v Přešticích na jižním Plzeňsku na hlavním tahu 1/27 na třídě 1. máje. Jezdí se v zúžených pruzích, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hezké pondělní ráno, máme 5 minut po 6. hodině. Tipnete si, jak dlouho jsou na autech povinná zpětná zrcátka? Tipujte a pak si správný údaj poslechněte v dnešním kalendáři. I tentokrát pro vás přehled výročí připravil Petr Jungmann. No a pár minut na to už bude řeč o fotbale. Opakovaná penalta přihrála fotbalové Slavii vítězství v posledním ligovém kole před reprezentační přestávkou. Díky ní Pražané otočili domácí utkání s Plzní. Tak si počkejte na veškeré podrobnosti. Hezký poslech.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a v 6 hodin a 13 minut slíbené kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Ve skladech chemičky BASF v německém Ludwigshafenu u Rýna explodovala před 105 lety v roce 1921 směs 4500 tun síranu a dusičnanu amonného. Apokalyptická detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na Rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala.
3: Для защиты нашей родины.
2: Ruský prezident Vladimir Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci.
3: Проведение в Российской Федерации частичной мобилизации.
2: První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů.
4: Vy ji znáte?
2: A dneska slaví 80.
5: Jak by ne?
2: Česká herečka Daniela Kolářová.
4: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: A já přeju pěkný den.
0: Jan Hosnédl je nejen ředitelem gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni, ale taky velkým znalcem a propagátorem díla Bohumila Konečného, zvaného Bimba. Bimbovy ilustrace spojené s tvorbou Jaroslava Foglara ožívají v nové knize. Nejen o ní bude řeč v dnešním dopoledním vysílání. Povídání s Janem Hosnédlem začíná krátce po 10. hodině. To za chvilku vás seznámíme s nejčerstvějšími údaji od plzeňských meteorologů.
6: Český rozhlas Plzeň.

0: Dneska bude v regionu chladněji a větrno. Podrobnosti si poslechněte v 6 hodin a 19 minut. Počasí. Ráno nás čeká skoro jasno, během dne pak bude převažovat proměnlivá oblačnost, zcela výjimečně přehánky, večer už očekáváme malou oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 14 a 17, na horách do 13 stupňů Celsia, čerstvý severozápadní vítr o rychlosti do 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15, což je rychlost až kolem 55 km v hodině. Večer bude vítr částečně slábnout.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 6 hodin a 23 minut. Až v nastaveném čase si fotbalisté Slavie zajistili ligové vítězství 2-1 nad Plzní. Obhájcům mistrovského titulu pomohla penalta, kterou až na podruhé poslal do sítě reprezentační útočník Tomáš Chorý.
1: Tomáš Chorý proměnil všech 18 penalt, které v lize před víkendem kopal, a proto jeho úvodní zaváhání v nastaveném čase mohlo leckoho překvapit. Brankář Plzně Florian Wiegele vystihl stranu, sáhl si na míč a vytěsnil ho na tyčku. Po konci akce ale zasáhl videorozhodčí a upozornil na to, že Merchas Dosky, který pokutový kop zavinil, následně vběhl do vápna dřív než měl a trefil vyražený míč jako první. Slávia proto dostala druhou šanci. Znovu se jí chopil Chorý a tentokrát Wiegele ho prostřelil.
2: Když jsem se na to podíval, tak mi bylo vlastně jasný, že nikdo jiný si ji nevezme v tuhle tu chvíli. Nebyli na hřišti dva lidi, kteří si myslím, že by si ji vzali. Upřímně jsem si hlavně říkal, hlavně si Tomáš ten míč vezme po druhý a bude to on a nespekuluje se.
1: Chválí Chorého za suverenitu trenér Pražanů Jindřich Trpišovský. Penaltou v nastavení slávisté zachránili zápas, ve kterém prohrávali, a to po trefě Amara Memiče v 64. minutě. Srovnání zařídil Štěpán Chaloupek o 10 minut později. Příliš dalších vyložených gólových šancí poslední zápas před ligovou pauzou nenabídl. Což chtěli Záporočeši spoléhat, říká trenér Radoslav Kováč.
3: My jsme chtěli vlastně hlavně z pevné obrany, aby jsme prostě přestali dostávat góly a byli jsme připraveni na to, že jsme dali rychlí hráče nahoru, nakonec jsme šli do vedení a říkám škoda, že jsme to neuhráli aspoň do toho bodu, ale tady jinak hrát nemůžete. Tady my jsme to otevřeli, tak pořád jsme v té obraně byli trochu křehký a dostali jsme góly. Ten plán si myslím, že byl fajn, ale nakonec to nic není. No.
1: Slavia se tak před reprezentační pauzou drží v čele ligy. Na druhý Liberec má náskok 3 bodů. Plzeň v součtu s Evropskou ligou po třetí za sebou prohrála a klesla do spodní poloviny tabulky nejvyšší soutěže. Z Edenu Adam Weidenthaler, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na Západočeské univerzitě v Plzni dnes začíná nový akademický rok. Nastoupit by mělo přes 13 000 studentů, což je více než loni. Největší zájem je o učitelské obory, o ekonomii a také o právo nebo zdravotnické obory, uvedla univerzitní mluvčí Andrea Čandová. V plzeňském městském obvodu Malesice dnes začíná výstavba vodovodu a kanalizace. Práce si vyžádají částečné omezení průjezdu přímo v Malesicích, ale omezení se dotkne i okolních obcí, například Kozolub. Už téměř 870 tisíc korun poslali lidé nebo organizace na pomoc postiženým požárem v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Peníze přibývají na transparentním bankovním účtu, který na začátku září zřídilo vedení obce. Oheň koncem srpna zasáhl v Bezvěrově 4 rodinné domy a způsobil škodu za 18 milionů korun. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Kabinet má jednat také o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a také o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Fotbalisté Viktorie Plzeň prohráli na stadionu Pražské Slávie 1-2 a v tabulce jim patří až 10. místo. Rozhodující branka padla až v 11. minutě nastavení z opakované penalty. A dnes bude podle nejnovější předpovědi zpočátku skoro jasno, během dne proměnlivá oblačnost, výjimečně přehánky, večer ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty 14 až 17, na horách do 13 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dnes začínají práce na jižním Plzeňsku na hlavním tahu 1/19 v úseku Spálené Poříčí Hořehledy. Platí úplná uzavírka, objízdná trasa vede po okolních komunikacích ve směru na Plzeň přes Borovno, Číčov, Lučiště, Spálené Poříčí, v opačném směru přes Mitrovice a Dolní Borovno. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce hlavního tahu. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zpívá vám Cher a taky Krištof a už za chvilku vás taky pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka. Jsem

0: 6 hodin 41 minut, každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude zpěvačka Jitka Zelenková. Tady je malá ochutnávka.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi. Vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka. A vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro...
0: Pořád Osobnosti Česka si můžete poslechnout po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude majitelka sametového hlasu, zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: A co kdyby nám teď zaspívala? 6 hodin a 43 minut, za chvilku vás seznámíme s dnešním počasím. Hezké ráno.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Za chvilku už pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Počasí. Ráno nás v regionu čeká skoro jasno, během dne pak bude převažovat proměnlivá oblačnost, zcela výjimečně přehánky, večer už očekáváme malou oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 14 a 17, na horách do 13 stupňů Celsia, k tomu čerstvý severozápadní vítr o rychlosti do 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km v hodině. No a večer bude vítr částečně slábnout.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

0: Příjemné pondělní ráno, máme 6 hodin a 50 minut. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dneska si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhle možnosti snížení rychlosti, zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Ministr obrany Zuna představí vládě další postup ohledně kontaminované oblasti na Šumavě. Obchodování s lidmi se přesunulo na internet a sociální sítě. Fotbalisté Plzně prohráli se Slaví, v tabulce klesli na 10. místo. A dnes bude zpočátku skoro jasno, postupně proměnlivá oblačnost a teploty do 17 stupňů. Zprávy pro vás připravila Andrea Samešová. Pěkné ráno. Vláda dnes projedná další postup ohledně kontaminované oblasti v Šumavském národním parku. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Lokalitu Uzhoří na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda. Nasadila 20 vojáků a speciální techniku. Do akce se zapojili i policisté, hasiči nebo třeba zástupci ministerstva vnitra. Armáda ale podle Zuny nemá vybavení k úplnému vyčištění místa.
4: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
3: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů řekl, že je v areálu asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. V nemocnici svatá Anna v Plané na Tachovsku bude letos ještě 4x možné darovat krev. Podle informací nemocnice připadá jeden z termínů na dnešek. Odběrové místo v prvním patře budovy bude dnes otevřené od 7 do 13 hodin. Zájemci si také mohou zamluvit termín přes online rezervační systém, kde uvidí aktuální volné kapacity. Do srpna letošního roku evidují policisté 17 případů obchodování s lidmi. Za celý loňský rok jich bylo 26. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, se velká část náborů děje na sociálních sítích. Těžko se proto postihuje.
5: Nabídka se tváří třeba jako seriózní práce, komunikace se ale brzy přesune jinam, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá obětem, Markéta Hronková.
6: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály.
5: Nucenou práci, včetně třeba sex businessu, měla od poloviny července regulovat evropská směrnice. Česko ji nestihlo přijmout, potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
7: Evropská komise vůči České republice kvůli prodlení s provedením této směrnice řízení nezahájila. Očekáváme ale, že v následujících týdnech tak učiní.
5: Hrozí ale pokuta v řádech nižších milionů eur. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenburgu, před ním Pomořansku, pravicová Alternativa pro Německo. Získala přes 38%. Druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie. Ta získala 35,5%. Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce se do sněmu nedostala. Zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Mercova strana CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice.
0: Sport.
3: Plzeňští fotbalisté prohráli v Šancelize na hřiště Slavie 1-2. Zápas 9. kola rozhodl z opakované penalty až v nastaveném čase ex-plzeňský útočník Tomáš Chorý. Pokutový kop zavinil obránce Mercha z dosky, který při první střele Chorého dotyče navíc dříve vběhl do šestnáctky. Trenéra Viktorie Radoslava Kováče mrzl hlavně doskyho faul na slávistu Aisyho. Pokračuje Kováč.
8: Dosky dal šanci rozhodčím. Dal mu šanci prostě, já si myslím, že to měl vykrokovat jednoznačně. Tam je to škoda, tam vlastně to ještě nic nehrozilo a z toho se musí poučit. Na druhou stranu už, pokud 98. opakujete takhle penaltu, tak je to samozřejmě jako složitý okamžik pro nás, ale bohužel no.
3: Šancliga bude po reprezentační přestávce pokračovat pro Plzeň od 10. října, kdy se utká doma s Mladou Boleslaví.
0: Počasí.
3: Dnes bude zpočátku skoro jasno, během dne proměnlivá oblačnost, výjimečně přehánky, večer ubývání oblačnosti, teploty 14 až 17, na horách do 13 stupňů. Fouká čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio jednička, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 je těsně před Prahou zúžený provoz do dvou jízdních pruhů. V úseku se teď vytvořila zhruba 8-kilometrová kolona aut a omezení platí také v Přešticích na hlavním tahu 1/27 na třídě 1. máje. I tam začínají stavební práce a jezdí se v zúžených pruzích.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Odstartoval 39. týden roku 2026, dneska je pondělí s datem 21. září a Matoušům k dnešnímu svátku můžete poslat písničku po 12. hodině. Objednávky už přijímáme na adres písničkyprovás@pl.rozhlas.cz. Ještě jednou zopakuji, písničkyprovás@pl.rozhlas.cz. Ty nejbližší songy ale nechte na našem hudebním dramaturgovi, vybral Václava Neckáře, Petra Spáleného a taky Pet Shop Boys. Tak hezký poslech.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

co nebo kdo je to světice? Za chvilku nám to řeknou děti v rubrice Ahoj rádio. Až do vaší světnice jednou vstoupí světice, bude jako světlice, co rozsvítí svět více. To umí jen světci. A jsou na to světci.

0: co nebo kdo je to světice?
1: Slunce, měsíc,
2: hvězda,
3: duha,
4: lampa,
5: že svítí,
6: paní.
7: Je to ta světluška,
8: když třeba někoho posvítí, jako.
9: Že někdo si třeba svítí s baterkou,
10: že svítí třeba v pokoji.
11: Třeba Andrejček s tou s koleskem.
12: Že někoho posvítí světlo boží.
13: Je třeba mám svítící seši.
14: Ahoj, rádio!
15: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Miluje tragikomedie, práci za rozhlasovým mikrofonem a v příštím životě by chtěla být zahradní architektkou. 80. narozeniny dneska slaví herečka Daniela Kolářová a oslaví je jak jinak než na jevišti. Její více než půlstoletou hereckou dráhu připomeneme za chvilku.
1: Počasí.
0: Teď dráha meteoroložky, zdravím Martu Suchou a ptám se na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Dneska ráno v Plzeňském kraji převažuje zvětšená oblačnost a teploty se pohybují momentálně mezi 6 a 9 stupni Celsia.
0: Co na té obloze převáží přes den a co nás čeká?
2: Tak jsme po přechodu studené fronty a proudí nad naše území chladný a vlhký vzduch od severozápadu až severu. Během dne bude oblačnost proměnlivá, na západě kraje převážně zvětšená, jen výjimečně se může objevit přehánka a večer oblačnost bude ubývat. Nejvyšší denní teploty ty vystoupily o víkendu ještě až na 23 stupňů Celsia. Dnes už je očekáváme podstatně nižší, jen mezi 14 a 17 stupni a na horách se budou pohybovat od 10 do 13 stupňů Celsia. Severozápadní vítr dnes bude čerstvý o průměrné rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, místy i s nárazy kolem 55 km v hodině. Pocitová teplota se nám proto bude zdát v průměru ještě o nějaké 3 nebo 4 stupně Celsia, nižší než ta, kterou naměříme na teploměru. Večer bude vítr částečně slábnout.
0: Přejeme pocitově příjemné ráno a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tolik Mandraže, Roy Orbison, Helena Vondráčková a Pavel Novák, to budou vaši další společníci. Na hodinách máme 7 hodin a 23 minut. Sedět doma a koukat do zdi je pro ně ta nejhorší představa. Proto stále bere nové filmové, televizní i divadelní příležitosti. Dneska slaví 80. narozeniny. Herečka Daniela Kolářová stála na jevišti poprvé v 9 letech. Většinu své kariéry spojila s divadlem na Vinohradech. Proslula taky jako filmová partnerka Jaromíra Hanzlíka a nemálo rolí stvárnila i za rozhlasovým mikrofonem.
1: Vám takhle režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
2: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí.
1: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než půl stoletím. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
2: Rádio je úžasná věc.
1: Svůj debut před filmovou kamerou si Daniela Kolářová odbyla ve filmu Hynka Bočana Soukromá vichřice. Zakrátko ji režisér Jaroslav Dudek obsadil do role Káče v seriálu Taková normální rodinka.
3: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštěný, tak by si s mě vzal?
1: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem proslula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si spolu zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
3: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
1: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
4: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
2: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
3: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
5: To jsem idiot.
6: Papi,
3: to je náš dědeček.
1: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než půl století Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumana v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití.
7: Na zítřek jsem všechno zařídila.
1: Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na 2 roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni dnes oficiálně končí rozsáhlá rekonstrukce historického domu Klatovská 19. Jak informuje plzeňský magistrát, díky přestavbě vzniká Petnovo muzeum, které dříve sídlilo v kulturním domě Peklo. Třípatrový dům je bezbariérový. Ve dvoře vznikla přístavba, které dominuje 30-tunový tank Sherman. Vláda dnes projedná další postup ohledně kontaminované oblasti v Šumavském národním parku. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna z SPD. Lokalitu Uzhůří od minulé středy prozkoumává armáda. Do akce se zapojili i policisté, hasiči nebo třeba zástupci ministerstva vnitra. Začíná dlouhodobá uzavírka průtahu obcí Hořehledy na jižním Plzeňsku. Hlavní tah 1/19 bude neprůjezdný až do příštího léta. Podle informací ředitelství silnic a dálnic je důvodem kompletní výměna konstrukce vozovky, vzniknou i nové chodníky, autobusové zastávky nebo například parkovací místa. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinerií. Fotbalisté Plzně prohráli v 9. kole nejvyšší domácí soutěže se Slaví 1-2 a v tabulce jim patří až 10. místo. O vítězství domácí Slavie rozhodl v nastavení z opakované penalty Tomáš Chorý. A ještě počasí, dnes bude zpočátku skoro jasno, během dne proměnlivá oblačnost, výjimečně přehánky. Večer ubývání oblačnosti a teploty 14 až 17, na horách do 13 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Hromadná nehoda se stala na dálnici D5 na 7. kilometru před Prahou. Ve směru od Plzně se srazilo 7 osobních aut, dodávka a ještě minibus. Úsek je zablokovaný a tvoří se dlouhé kolony. Na silnici 19 ve spáleném Poříčí na jižním Plzeňsku je uzavřený hlavní tah v Hořehledech. Objízdná trasa je značená po okolních komunikacích a omezení platí dnes také na Rokycansku v obci Podmokly, kde se opravuje vozovka. Buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Rekonstrukce koupaliště v Plučné, Hornobřížský ekologický spolek Život kolem nás a kazňovská historka z první světové války. To jsou témata dnešní rubriky O čem se píše, která to bude za chviličku.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Hezké pondělí vám přejeme, je 7 hodin a 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Na přelomu září a října by měla začít rekonstrukce koupaliště v Tlučné. Náklady byly vyčísleny na necelé 4 miliony korun, z toho 900 tisíc zaplatí Plzeňský kraj. V rámci opravy u koupaliště přibudou i nové nerezové schody, což přivítají zejména starší návštěvníci. Píše o tom tlučenský zpravodaj. Hornobříský zpravodaj představuje činnost ekologického spolku Život kolem nás. Jedním z jeho úspěšných projektů bylo vysazení nové Fricovy aleje ze vzrostlých lip. Pomaleji, než by si členové spolku přáli, postupuje spolupráce s vlastníky pozemků na obnově polních cest nebo s přírodnění potoka. Zajímavosti z historie Kazňova přináší ve svém seriálu Kazňovský zpravodaj. V létě roku 1916 tam došlo k události jako vystřižené z Haškových osudů dobrého vojáka Švejka. Před válečným soudem stanula paní Anna Mouchová, manželka mistra CK státních drah v tehdejším Kazňově. Poté obžaloby pronesla výroky zakládající skutkovou podstatu zločinu urážky veličenstva a urážky člena císařského domu. Obžalována byla na základě udání družky železničního zřízence. Ta se ale nakonec přiznala ke křivému svědectví zemsty. Paní Anu, která vinu od začátku se vší rozhodností popírala, tedy soud plně osvobodil. Tak pozor na družky železničních zřízenců.

0: Přijďte s námi na koncert Jitky Zelenkové ve Velké synagoze v Plzni, se uskuteční příští středu, tedy 30. září od 18 hodin. Dvě volné vstupenky, za chvilku jako výhra v telefonické soutěži. Na hodinách máme 7:45, absolutně přesně.
1: Počasí.
0: Ráno bude v regionu skoro jasno, během dne pak bude převažovat proměnlivá oblačnost, zcela výjimečně přehánky, večer už očekáváme malou oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 14 a 17, na horách by mělo být do 13 stupňů Celsia. Čerstvý severozápadní vítr o rychlosti do 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což představuje rychlost kolem 55 km v hodině. Večer bude vítr částečně slábnout.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Anaka v 7 hodin a skoro 50 minut. Jitka Zelenková vystoupí v Plzni 30. září od 18 hodin ve Velké synagoze, a to v rámci koncertu pro Procit. Procit je občanské sdružení, které řadu let pomáhá rodinám pečujícím o děti s poruchou autistického spektra. Dvě volné vstupenky právě na toto vystoupení teď můžete získat na čísle 221 554 222. Jitka Zelenková bude dneska hostem naší humoriády, pořadu Alex a host, anebo osobností Česka? To už byla soutěžní otázka. Tak neváhejte dlouho a ozvěte se na čísle 221 554 222. Tak koho tam máme? Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo tam je?
1: Je tady Karel u telefonu.
0: Pane Karle, zdravím vás. Máte čas 30. září v 18 hodin?
1: 30. září. Víte, že budu mít, najdu.
0: Bezva. Můžete být ve Velké synagoze na koncertě Jitky Zelenkové, moc vám to přeju. A máte to ve svých rukou, tak povídejte.
1: Já bych typoval, že tam bude osobnost.
0: Osobnosti Česka.
1: Ano.
0: No tak vězte, že 30. září v 18 hodin sedíte ve Velké synagoze.
1: Děkuju moc.
0: Krásně si to užijte, gratuluju, naschledanou.
1: Děkuju.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Osm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Západočeská univerzita v Plzni zahajuje nový akademický rok. Dnes začíná oprava průtahu ve spáleném Poříčí. Práce potrvají za úplné uzavírky až do léta příštího roku. A v regionu bude dnes skoro jasno, postupně proměnlivá oblačnost, teploty do 17 stupňů. U zpráv přeje pěkné ráno Andrea Samešová. Na Západočeské univerzitě v Plzni dnes začíná nový akademický rok. Nastoupit by mělo přes 13 000 studentů, což je více než loni. Studentů prvních ročníků bude přes 5,5 tisíce. Největší zájem je o učitelské obory, ekonomii a také o právo a zdravotnické obory, říká univerzitní mluvčí Andrea Čandová.
6: My postupně navyšujeme počty kapacit v jednotlivých studijních programech. Nejvíce se to týká učitelských studijních programů a zdravotnických studijních programů. Kapacity jsou naplněné tam, kde třeba ještě přes léto zbývala poslední volná místa, tak jsme vypsala druhá kola přijímacího řízení. Ta skončila na konci srpna, takže teď v září už opravdu jenom do zápisy a všechna místa jsou plná.
5: Začíná dlouhodobá uzavírka průtahu obcí Hořehledy na jižním Plzeňsku. Důvodem je kompletní výměna konstrukce vozovky, vzniknou nové chodníky, upraví se sjezdy a vzniknou i nové autobusové zastávky nebo parkovací místa. Dojde také k úpravě veřejného osvětlení. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
7: Součástí rekonstrukce budou také poměrně rozsáhlé práce pod povrchem vozovky, během kterých bude vybudována nová dešťová kanalizace a také budou provedeny přeložky vodovodu a plynovodu. Vzhledem k rozsahu prací bude po dobu stavby nutné hlavní tah zcela uzavřít, a to po celou dobu provádění stavebních prací, tedy až do dokončení celé stavby v létě 2027.
5: Objízdné trasy povedou po okolních komunikacích a jsou značené. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Na okraj valného shromáždění OSN pak bude jednat s generálním tajemníkem Guterrešem anebo slovenským prezidentem Pellegrinim. Hlavní bod programu čeká Pavla ve středu, kdy na valném shromáždění vystoupí s národním projevem. Poprvé od nástupu do úřadu se letos účastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Koalice se ve čtvrtek dohodla na tom, že schodek bude o něco nižší než původních 389 miliard korun. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO řekl, že ohledně škrtání byly omezené možnosti.
8: Ten rozpočet je mimořádně našponovaný, je to 97% mandatorních, čili zákonných výdajů, čili každý vidí, že v zásadě tam není velký manévrovací prostor, pokud nechceme sahat do bezpečnosti, pokud nechceme sahat do stavby silnic, dálnic a pokud nechceme ohrozit energetickou bezpečnost, což jsme jasně řekli, že neučiníme.
5: Navrhovaný schodek kritizuje opozice i vzhledem k hospodářskému růstu.
1: Sport.
5: Fotbalová reprezentace se dnes poprvé sejde před 4 zápasy Ligy národů, kterými odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů, mezi nimi i trojici nováčků Ambros, Macek a Radosta. Tým rozehraje elitní skupinu A3 od 26. září do 6. října. Postupně přivítá Chorvatsko a Anglii a nastoupí ve Španělsku proti tamním mistrům světa a také v Anglii.
1: Počasí.
5: Dnes bude zpočátku skoro jasno, během dne proměnlivá oblačnost, přehánky jen výjimečně. Večer ubývání oblačnosti, teploty 14 až 17, na horách do 13 stupňů. Fouká čerstvý severozápadní vítr, místy s narazy až kolem 55 km v hodině, večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, a bio jednička tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Na dálnici D5 došlo k hromadné nehodě na 7. kilometru ve směru od Plzně na Prahu mezi Loděnicí a Rudnou. Se střetlo 7 osobních aut, dodávka a ještě minibus. Vozovka je momentálně uzavřená. Řidiči mohou sjet u Loděnice, ale i tam se tvoří kolona. Počítejte proto na cestě do Prahy se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ano, ano, i na cestách se opatrujte, tolik zprávy a za chvilku už bude řeč o květinách. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se Martin Písařík zaměří na tulipány. Dneska je 21. září, 5 minut po 8.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Západočeská univerzita v Plzni s novým akademickým rokem posiluje bezpečnost. Zprovoznila nové dohledové centrum a chystá modernizaci bezpečnostního systému. Podrobnosti připojíme za chvilku. Počasí. Během dne bude v regionu převažovat proměnlivá oblačnost. Zcela výjimečně přehánky, večer už očekáváme malou oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 14 a 17, na horách do 13 stupňů Celsia. K tomu čerstvý severozápadní vítr o rychlosti do 8, místy s nárazy o rychlosti kolem 15 metrů za sekundu, což je kolem 55 km v hodině. Večer bude vítr částečně slábnout.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Západočeské univerzitě v Plzni dneska začíná nový akademický rok. Na 9 fakultách bude studovat přes 13 000 studentů. Kvůli lepší bezpečnosti škola otevřela nové dohledové centrum. Doteď na univerzitě neexistovalo jedno bezpečnostní středisko a za bezpečnost budov zodpovídali pracovníci vrátnice. Nový velín sídlí na fakultě strojní a umožní pracovníkům ostrahy nepřetržitě sledovat, co se děje ve všech školních budovách.
1: Moje práce je obsluhovat kamerové systémy a zároveň potom vyhodnocovat nějaké mimořádné události.
2: V bezpečnostním velínu dělá dispečer Matyáš Krčil.
1: Já překlikávám určitě, ale v některých kamerách máme i zvukové čidla, které nám vyskočí do popředí a podle toho my přesně vidíme danou oblast, kde se ta mimořádná událost nebo incident stal nebo děje.
2: Zmínil jste zvuková čidla, těch máte kolik?
1: 36. Jsou vlastně všude po fakultách i v centru Plzně a hlavně tady na Borech. Reagují na jakýkoliv zvuk v podstatě, automaticky ho potom označí, buď je to dětský křik, nebo agrese, nebo střelba, cokoliv takového.
2: Když by se něco dělo, jak se to studenti a zaměstnanci univerzity dozví?
1: Dozví se to skrze KIS systém včasného varování, podle kterého potom zaměstnanci i studenti dostanou zprávu formou SMSky a podle toho jednají. Záleží, co to je za zprávu. Může to být zpráva o evakuaci, že je někde požár, anebo právě AMOK aktivní střelec.
2: Kolik lidí je v tom systému včasného varování zaregistrováno?
1: 6417.
2: Jak tady funguje to zabezpečení, to nám doplní tisková mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
3: Služba velína bude nepřetržitá, funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přes den jsou tady naši kmenoví zaměstnanci Západočeské univerzity a potom v noci od 10 večer do 6 do rána a o sobotách, nedělích a o svátcích máme najatou agenturu.
4: My ty krizové situace tímto minimalizujeme, snažíme se jim předcházet a pokud už k něčemu dojde, tak potřebujeme minimalizovat ten čas toho zásahu. To znamená, abychom rychle informovali, abychom ten areál zabezpečili, abychom informovali policii a zajistili tu pomoc.
2: Říká rektor Západočeské univerzity Miroslav Lávička.
4: Jednak jsme opravdu postoupili v té části prevence, umíme lépe monitorovat, umíme lépe detekovat a pokud už by k něčemu došlo, tak samozřejmě máme nacvičeny a připraveny ty scénáře a postupy, aby ta ochrana našich zaměstnanců a studentů byla co nejlepší.
2: I proto budou další zabezpečení postupně přibývat.
4: Detektory zvuku, detektory výstřelů, detektory panických výkřiků a budou rozmisťována další a další tlačítka pro nějaké oznámení netradičních situací a tak dále. Takže jako je to takový modulární systém, který postupně rozšiřujeme.
2: V některých univerzitních budovách by měly přibýt taky turnikety. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Jako

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na Šumavu dnes zamíří vedení ministerstva životního prostředí. Odpoledne se sejde se zástupci dotčených obcí kvůli kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda. Zástupci rezortu budou mluvit o plánované sanaci území a dalším postupu. Začíná dlouhodobá uzavírka průtahu obcí Hořohledy na jižním Plzeňsku. Důvodem je kompletní výměna konstrukce vozovky. Vzniknou i nové chodníky a autobusové zastávky nebo parkovací místa. Hlavní tah 1/19 je uzavřen a jezdí se po objízdných trasách. V nemocnici svatá Anna v Plané na Tachovsku bude letos ještě 4x možné darovat krev. Podle informací nemocnice připadá jeden z termínů na dnešek. Odběrové místo v prvním patře budovy zůstane dnes otevřeno do 13 hodin. Zájemci mohou využít rezervační systém. V Plzni Malesicích začíná výstavba vodovodu a kanalizace. Vyžádá si částečné omezení průjezdu přímo v Malesicích, ale dotkne se i dopravy v Kozolupech, městě Touškově nebo Chotíkově. Dělníci budou v Malesicích pracovat zhruba 6 týdnů. Fotbalisté Plzně prohráli v 9. kole nejvyšší domácí soutěže se Slaví 1-2 a v tabulce jim patří až 10. místo. O vítězství domácí Slávie rozhodl až v 11. minutě nastavení z opakované penalty Tomáš Chorý. A ještě počasí. Dnes bude zpočátku skoro jasno, během dne proměnlivá oblačnost, výjimečně přeháňky. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách teploty 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dálnici D5 zablokovala nehoda na 7. kilometru ve směru od Plzně na Prahu. Mezi Loděnicí a Rudnou se srazilo 7 osobních aut, dodávka a minibus. Kolona stojí už od Berouna a řidiči se zdrží, i pokud sjedou z dálnice. A v Plzni se stala dopravní nehoda v ulici Masarykova poblíž zastávky Opavská. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Když sebou do práce občas vezmete svoje dítě, můžete v něm nastartovat lásku k řemeslu, kterého pak bude provázet celý život. Přesně takhle propadla hereckému kumštu dnešní oslavenkyně Daniela Kolářová. Její maminka pracovala v Karlovarském divadle jako účetní. A za chvilku řekneme víc. Na hodinách 3 minuty po půl deváté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Pěkné pondělí vám přejeme, máme 8 hodin a 38 minut. 80. dneska slaví herečka Daniela Kolářová. Mohli jste ji vidět v nespočtu filmů a televizních seriálů, přesto se považuje hlavně za divadelní herečku. Prkna, co znamenají svět, je chytla už kdysi v Karlových Varech. Jako malá holka podlehla kouzlu divadla.
1: Moje maminka pracovala jako účetní v divadle Vítězslava Nezvala a udělala tu osudovou chybu, že mě půjčila, když mi bylo asi 9 let, do divadla, do pohádky, Císařovi nové šaty, Andrzenové pohádky. A v první půlce jsem hrála kuchtíka v císařské kuchyni a na konci to dítě, které křičí, císař pán je nahatý, no a tím to spečetila. Pak mě půjčila ještě několikrát a když jsem byla na gymnáziu, které se tehdy tak nesmělo jmenovat, protože jsme byli středně všeobecně vzdělávací škola, 12letka, tam jsme měli profesora na češtinu Vratislava Bartuňka a ten byl aktivní, velice nás zásoboval typy literárními a mimo jiné tam založil studentský soubor, který se nejdřív jmenoval Šticháček a později Kapsa. A když jsme dělali různá literární pásma, a tak vlastně se nás tam sešlo víc, kteří se zajímali nějakým způsobem o to dělat divadlo, buď to jako herci, nebo někdo chtěl studovat režii, dramaturgii. A vlastně tím se to vršil kamínek ke kamínku. Já jsem se ještě tak v 10. třídě rozhodovala mezi sportem a divadlem, no a pak už vlastně ze setkání s tím profesorem češtiny to jednoznačně začalo vyhrávat divadlo, takže jsem se orientovala k divadlu. To je jednak krásná budova. Já jsem tam prolezla, tam je zvláštní věc. Tam, když slezete úplně pod jeviště a pod orchestr, tak tam už jsou sklepy a tam hučí ta řeka. A to jsem nikde v žádném
2: divadle... To je tam slyšet?
1: Ano, to je tam slyšet. To je taky můj zážitek z dětství, protože jsem teda byla drzá, všecko jsem to tam prošmejdila. A pak jsem zabloudila do šatny dam a tam právě při té pohádce Císařovy nové šaty se dámy pudrovaly, měly takový oranžový, bledě modrý paruky, to, co si dneska můžete běžně nechat udělat. Tak to tehdy byly jenom divadelní paruky a oni měli takový pudry a voňavky a teď to tam lítalo.
2: A vonělo to
1: všelijak, teda bylo toho moc a já na to koukala jako blázen, bylo to úžasný. Mě to fascinovalo a potom největší, a to jsem svým dětem, to jsem je nebrala příliš, když už chodili třeba se mnou do divadla na Vinohrady, do rekvizitárny, protože jak dítě zabloudí do rekvizitárny, tak to je konec. Tam jsou šavle, mečány, všechny ty helmy a to umělý ovoce, umělý kuřata, kterýma když hodíte, tak poskakujou. Takže kluci si to taky párkrát zkusili, když byli malí a chtěli jenom do rekvizitárny prostě, protože to jsou taková zákoutí utajená, že jo, protože to už se jak se neví, že jsou tam krajčovské dílny a já nevím co všecko, kde se šijou kostýmy. No a tak jako když na to koukáte jako desetiletý dítě, tak to je fascinující svět sám pro sebe.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Minuta po 8:45.
1: Počasí.
0: A už tak nám opět připojuje meteoroložka Marta Suchá, tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Hezký den, tak oblačno zůstává i teď zvětšená a teploty se pohybují převážně kolem 9 nebo 10 stupňů Celsia.
0: Jaké bude v regionu celé pondělí?
2: Tak po teplejším víkendu se už nacházíme v chladnějším vzduchu, který k nám proudí od severozápadu až severu. Oblačnost bude dnes proměnlivá, přeháňku zaznamenáme jen výjimečně a večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty budou jen mezi 14 a 17 stupni, na horách od 10 do 13 stupňů. Vítr povane od severozápadu bude čerstvý o průměrné rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 55 kilometrů v hodině. Pocitová teplota bude proto o několik stupňů nižší než teplota na teploměru. Večer bude vítr částečně slábnout.
0: Dnešek jsme vyřešili, díky za to, co nás čeká zítra.
2: V noci bude oblačnost zpočátku zmenšená, později bude převažovat oblačno, během dne pak bude až polojasno a k večeru se bude zítra vyjasňovat. Jen s malou pravděpodobností se mohou objevit v noci i přes den přehánky. Teploty ty budou podobné dnešním, nejnižší noční klesnou na 9 až 6 stupňů Celsia, zítřejší maxima budou mezi 14 a 17 stupni. Vítr už bude ale jen mírný o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, pocitově bude tedy zítra trošku tepleji než dnes.
0: Už jenom děkujeme a přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, krásný den.
3: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: Věděli jste, že kousek od bývalého hraničního přechodu Železná na Domažlicku najdeme oboru Srdíčko? Má 160 hektarů obehnaných 6 kilometry plotu. Je tady dohromady asi 120 kusů zvěře, daňci, mufloni nebo jeleni sika. Obora je tvořena pastvinami, lesními porosty i vodními plochami. Oborou lze projet na kole, případně ji projít i se psem na vodítku.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň slavnostně ukončí rekonstrukci domu na Klatovské 19. Vznikne nové muzeum osvobození. Plzeňskou dálnici ráno na více než hodinu uzavřela hromadná dopravní nehoda. A čekejte proměnlivou oblačnost, teploty do 17 stupňů. Pěkný den přeje Andrea Samešová. V Plzni dnes oficiálně končí rekonstrukce historického domu na Klatovské 19. Podle informací plzeňského magistrátu jsou v budově cenné losovy interiéry a v květnu 1945 tam kapitulovala německá vojska pobývající v Plzni. Díky přestavbě vznikne Petnovo muzeum. Na Klatovskou třídu se přesouvá z kulturního domu Peklo.
2: Třípatrový dům je po rekonstrukci kompletně bezbariérový. Ve dvoře vznikla přístavba, které dominuje 30-tunový legendární tank M4 Sherman. Na stavební práce teď naváže zařizování interiéru, osazení elektroniky a vybavení výstavních prostor válečnými exponáty. Nové muzeum se otevře veřejnosti do léta příštího roku. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: Plzeňskou dálnici D5 dnes ráno zablokovala hromadná srážka 6 aut, včetně dodávky. Informovala o tom policejní mluvčí Michala Richterová. Jeden z řidičů narazil v úseku mezi Loděnicí a Berounem do aut stojících v koloně. Dálnice byla přes hodinu uzavřená. Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové utrpěl jeden člověk lehké zranění. Domažlice dokončí cyklostezku na Chrastavice. Jak informuje město na svém webu, zastupitelé už schválili podání žádosti na odkup pozemků. S pokrytím nákladů by mohla pomoci i krajská dotace.
3: Od konce letošního dubna je otevřený úsek cyklostezky z lokality na Hvízdalce až na vrchol kopce nad Hřbitovem. Chybí tak dobudovat poslední část do Chrastavic. Dva potřebné pozemky ale městu nepatří. Jeden je před rozvodnou ČEZu a druhý v sousedství tamní stanice technické kontroly. S oběma majiteli se ale město dokázalo dohodnout. Z Domažlic Jan Markup, Český rozhlas.
0: Ministerstvo zemědělství podpořilo mezi lety 2017 až 2025 zemědělský výzkum, investovalo do něj 3 miliardy 300 milionů korun. Nedokáže ale vyhodnotit jeho reálné dopady ani přínosy. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. U některých výzkumů byly podle něj přínosy omezené nebo neprokazatelné. Ministerstvo se závěry kontroly nesouhlasí. Dopady je podle něj třeba posuzovat na úrovni celého programu a ne jednotlivých případech.
1: Sport.
0: Čeští volejbalisté se dnes v osmifinále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií. Vstoupí do něj jako čtvrtý celek základní skupiny A. Belgičané svoji skupinu vyhráli. Dole začne v 16 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky výjimečně, večer ubývání oblačnosti, teploty do 17, na horách do 13 stupňů. A bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 stojí dlouhá kolona před 7. kilometrem ve směru na Prahu. Po srážce 6 aut je úsek průjezdný pouze jedním pruhem. Uzavírka platí také v Tachově, v části na stráně v Rapotínské a Chodské ulici. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vítejte, 4 minuty po 9. hodině. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu, rádia vašeho kraje a už za chvíli se podíváme do Plzně. Plzeňské zajímavosti dneska před 11:30 budou o jednom z domů na náměstí Republiky. Tentokrát to bude dům u Božího oka, své sídlo tam má ateliér Spiritualita a o něm bude řeč v dopoledním vysílání Českého rozhlasu už za malou chvíli. Zatím pro vás máme prodavače od Michala Tučného a také Ivu Frýlingovou.
1: Dobré dopoledne.

0: Dneska je pondělí 21. září. Už téměř 10 let v Plzni působí nezisková organizace Ateliér Spiritualita. Kde se vzal nápad ho založit a proč vůbec tento zapsaný spolek vznikl?
1: Protože jsme se scházeli se stejně naladěnými přáteli a byl nás takový jakoby spolek holek, tak jsme si řekli, že by bylo fajn nějak to pojmenovat a napadlo nás Ateliér Spiritualita, protože cesta duše nebo cesta porozumění lidskému životu je nám velmi jako blízká.
2: Co pro vás osobně slovo spiritualita znamená?
1: Spiritualitu vnímám jako hluboký hledání vnitřního naplnění života, dobrý směrování cesty a žít tu nejlepší možnou verzi svého života i z limity, který v tom životě máme.
2: Takže co přesně je náplní činnosti vašeho spolku ve vztahu k tomuto?
1: Pořádáme různá setkání komunitní, rozvojové semináře, zajímavé přednášky, kreativní workshopy, meditační večery a je to takový inspirativní prostor pro setkávání a sdílení.
2: Ateliér Spiritualita nám představuje zakladatelka spolku Sabina Mališová. Letos se ateliér přestěhoval sem do nových prostor. Teď sídlíte v domě u Božího oka na náměstí.
1: V březnu jsme se přestěhovali a naskytl se nám nádherný prostor, o kterým se nám ani nesnělo, dům u Božího oka. Tady jsme v podkrovní místnosti, velmi velkorysý prostor. Tak teď vám něco ukážu, pojďte se podívat se mnou. Tohle je místo, který milujeme nejvíc, protože je tady z okna nádherný výhled na katedrálu svatého Bartoloměje a už jenom tenhle pohled dělá z tohle místa jedinečný prostor.
2: Výběr právě tohoto domu, domu u Božího oka, tady asi nebyl úplně náhodný.
1: Vůbec nebyl náhodný. Vesmír má úžasný způsob, jak nás nasměrovat tam, kde máme skutečně být. A vždycky, když jsem chodila přes plzeňský náměstí, tak jsem se zalíbením zahleděla na Boží oko, na tenhle. Mně tenkrát to připadalo jako malý domeček a říkala jsem si, bože, tady bych někde chtěla být a splnilo se.
2: To je opravdu nádherný zvuk. Co to je?
1: Zvonkohra, kterou používáme při meditacích a je vyrobená podle Da Vinciho zlatého řezu, tak aby ten zvuk byl takhle příjemný a libej pro nás všechny.
2: Ateliér Spiritualita je otevřený pro všechny. Přijít sem můžete buď po předchozím objednání, anebo na některou z pořádaných akcí.
1: Nejbližší akce se koná zítra. Budeme slavit keltský svátek Mabon. Je to oslava svátku našich předků a podzimní rovnodennosti. Je od 18 hodin.
2: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: A s domem u Božího oka v Plzni vás blíže seznámíme v plzeňských zajímavostech před 11:30.
3: Český rozhlas Plzeň.
0: A jestli někdo je legendou zábavy, tak je třeba myslet na Felixe Holzmana. Do dobrého dopoledne ho přizveme už za malou chvíli. Tak dobré dopoledne s námi. Teď je s Modern Talking a Sherry Sherry Lady.

0: Také bezmála dvě minuty po čtvrté na deset posloucháte Český rozhlas a Rádio vašeho kraje. My vás už za chvíli pozveme například do infocentra ve Spáleném Poříčí anebo také do Městského divadla v Karlových Varech. I proto buďte s námi dál.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
2: No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo? No jo, baba. Co říkáte?
3: A říkám, baba.
2: A jaká baba?
3: Ale ne, žádná ne? Baba. Já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jojo.
2: Je tak baba jako jojo, já nevím, no jo, to
3: tak
2: jo.
3: Tak jsem to myslel.
2: Jojo.
3: No.
2: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
3: No jo. No jo, no tak řekněte něco podobného.
2: Jo, no, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
3: Já? A? Taky ne. No jo.
2: To je...
3: Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
2: A co?
3: Jouda zemřel.
2: Jouda?
3: Jouda.
2: Jaký Jouda?
3: No, Franta Jouda.
2: Jo, Franta Jouda? Prosím vás, je to možný?
3: Je to tak, zemřel.
2: Prosím vás, a úplně?
3: Jo.
2: Jo. Tak to on už nežije, co?
3: Teď prej už ne.
2: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
3: Já nevím, najednou prej byl pryč.
2: Prosím vás, a kde?
3: No co kde?
2: No kde byl?
3: No já nevím.
2: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
3: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
2: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo?
3: Nežije.
2: Jak je tohle možný?
3: Já nevím.
2: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
3: Ještě minulej týden byl naživu.
2: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
3: Jo.
2: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
3: Ale umřel. Na traverzu.
2: Prosím vás. Zápal, jo?
3: Ale ne. Spadla na něj.
2: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
3: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
2: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
3: No Jouda.
2: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
3: No vy jste ho neznal?
2: No já myslím, že jo.
3: No tak to byl on.
2: Jo, takovej malej černej, že jo?
3: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
2: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. No. Tak toho jsem neznal.
1: Rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak nějak podobně to vypadá, když se to umí. To byly Bajže Tyrol. Tady je dopolední vysílání Českého rozhlasu, rádia a vašeho kraje. Za 2 minuty už bude pondělní 9:30.
1: Tipy pro volný čas.
0: Začínáme na jihu Plzeňska v infocentru ve Spaleném Poříčí. Můžete vidět výstavu prací Olgy Kaňkové. Výstava je nazvaná Svět památek, móda doby dávno minule a potrvá až do 30. září. Divadlo Alfa v Plzni zve od 18 hodin na inscenaci Legenda Batlička na vlnách dobrodružství. V městské knihovně v Janovicích nad Úhlavou dneska od 17 hodin začíná beseda o náhradním rodičovství. Plzeňské divadlo Pluto uvádí dneska od 19. hodiny hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový hoje. Městské divadlo v Karlových Varech, tam mají dneska na programu od 7:30 představení Jiřího Duška 4 dohody založené na staré moudrosti. Je odlehčené, podané s nadsázkou a velkou mírou improvizace. No a závěrem koncert nazvaný Podsta Ella Fitzgeraldové zazní dneska od 7:30 ve Františko-Lázeňských císařských lázní. V triu s Markem Lindou a Vítkem Pospíšilem zpívá Jelena Sunshine. Tolik tipy pro volný čas.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Našli jste v ústech bulku nebo něco podobného a teď řešíte, jestli se náhodou nejedná o něco nebezpečného. Jednou z možností je navštívit v tomto týdnu stomatologickou kliniku Plzeňské fakultní nemocnice v Plzni. Už podruhé totiž nabízí v rámci kampaně Nestrácet úsměv bezbolestné vyšetření dutiny ústní. My na stomatologickou kliniku budeme telefonovat už za malou chvíli a dodáme podrobnosti do dobrého dopoledne Českého rozhlasu.

0: Tady je dobré dopoledne Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje 9:05. Plzeňská fakultní nemocnice pokračuje v preventivní kampani Nestrácet úsměv. Její druhý ročník připravila stomatologická klinika a začíná právě dnes, co všechno kampaň nabízí a na co všechno upozorňuje. To teď probereme s vedoucím lékařem stomatologické kliniky Petrem Poštou. Dobré dopoledne, pane doktore.
1: Dobré dopoledne.
0: Specifika rakoviny dutiny ústní. Pojďme se o nich bavit.
1: Ano, tak je to onemocnění, které není moc známé a bohužel teda velice agresivní a tím, že postihuje obličej, tak se v podstatě řadí mezi nejhorší druhy rakoviny vůbec. Dle posledních statistických dat, tak se jedná o 15. nejčastější zhoubný nádor na světě. A když bychom to stáhli na plzeňský kraj, tak u nás v našem kraji onemocní 40 obyvatel ročně. Což je teda poměrně vysoké číslo a ještě horší je to v tom, že v podstatě polovina přijde pozdě a zhruba polovina v tom roce na tu nemoc zemře. Nemyslím ty, co se zrovna diagnostikují, ale zhruba 50% úmrtnost do 5 let bohužel existuje. Takže určitě to je nemoc, kterou musíme intenzivně řešit a řešíme ji v té kampani Nestrať úsměv, což má v podstatě název odvození od toho, že ta rakovina má i tendenci zničit celý ten obličej, který se může úplně rozpadnout a tomu samozřejmě chceme předejít. V současné době nejlepší léčebné výsledky má i nadále chirurgická léčba, která ale zejména u těch velkých nádorů vyžaduje komplexní mezioborový přístup a je velice náročná jak pro pacienta, tak i pro celý tým zdravotníků, kteří se na léčbě podílejí. Naše pracoviště ale jako první z maxilofaciálních pracovišť v České republice poskytuje našim pacientům takzvanou imunoterapii předoperační, což by mohlo zlepšit léčebné výsledky, ale zatím teda je to v podstatě na začátku, takže uvidíme, co to přinese do budoucna.
0: Je něco, čím můžeme riziko toho onemocnění zvýšit, i když možná ta odpověď tak se nabízí?
1: Určitě. Ta dutina ústní je vysoce exponovaná krajina, kde v podstatě to dráždění, jak chemické, tak mechanické, probíhá denně. A jednoznačně teda špatný vliv má kouření a pití alkoholu, které ve své kombinaci zvyšuje riziko až 14-násobně. Špatná ústní hygiena, poškozené zuby, chronické zraňování protézami, to všechno může způsobit častější vznik rakoviny dutiny ústní.
0: Pane doktore, kdy zpozornět při takové běžné kontrole krku ústní dutiny, co by nás mělo varovat?
1: Pokud se v dutině ústní objeví něco, co třeba připomíná aftu, nějaký malý vřídek, barevné změny, bílé do červené, které tam dříve nebyly, zatuhnutí, změny, které sami nezmizí do 3 týdnů, je to podezřelé. Pokud vypadávají sami od sebe zuby, krvácí, dásně ve větší míře, než třeba jako by bylo v delším časovém horizontu, je to podezřelé. Polikání, problémy s polikáním, s mluvením, změny citlivosti, všechno tohle to znamená, že je potřeba vyhledat urychleně odbornou pomoc.
0: Teď už k té kampani samotné, která mimo jiné zdůrazňuje důležitost preventivních prohlídek. Ode dneška do pátku mohou lidé přijít nechat se zdarma vyšetřit, kam přijít a co je přitom čeká.
1: Tak v tomto druhém ročníku se zapojila do preventivní kampaně i celá řada dalších důležitých pracovišť České republiky, jako je Brno, Ústí nad Labem, Olomouc, Ostrava a Zlín. Ve všech těchto pracovištích je nabízeno podobné vyšetření jako na naší klinice. Spočívá v tom, že pacientovi zkontrolujeme lymfatické uzliny na krku, podíváme se do dutiny ústní, zda jsou tam nějaké změny přítomné či nejsou. Máme k tomu k dispozici různé přístroje, jako třeba autofluorescenci, vyšetření je rychlé, bezbolestné, má vysokou výpovědní hodnotu a určitě teda je možné ho provést. Kapacita je omezená, takže už v současné době jsme na limitu, ale neznamená to, že pacienti se nemohou nechat vyšetřit i v jiném termínu, i mimo tento týden, mimo kampaň. Většina informací je na webových stránkách našeho pracoviště i těch zmíněných, kteří s námi spolupracují, ideálně telefonicky se objednat.
0: Rovněž je tam informace také o jednodenní akci v Klatovech. Pojďme závěrem v rychlosti, o co se tam bude jednat.
1: Tak naše pracoviště má za cíl informovat co nejvíce laickou odbornou veřejnost, proto jsme udělali přednášky v Plzni v loňském roce. V letošním roce a v následujících bychom rádi informace předali i blíže do dalších významných měst díky podpoře fakultní nemocnice. Plzeňské a Městské knihovny Klatovy, tak jsme se letos dostali do refektáře Jezuitské koleje, kde 24.9. o 17 hodin bude přednáška pro veřejnost s možností opět nechat si vyšetřit dutinu ústní.
0: Vedoucí lékař stomatologické kliniky Petr Pošta, fakultní nemocnice Plzeň, byl hostem Dobrého dopoledne. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Velice děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Za 4 minuty už bude 9:45. Pokud vám chybí kalendárium pro dnešní den, tedy pro 21. září, tak rozhodně buďte s námi dál, protože po Ace of Base, anebo...

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Ve skladech chemičky BASF v německém Ludwigshafenu u Rýna explodovala před 105 lety v roce 1921 směs 4,5 tisíce tun síranu a dusičnanu amonného. Apokalyptická detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na Rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala.
4: Для защиты нашей родины.
3: Ruský prezident Vladimir Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci.
4: Проведение в Российской Федерации частичной мобилизации.
3: První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi.
4: Это не блин.
3: Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů. A dneska slaví 80.
5: Jak by ne?
3: Česká herečka Daniela Kolářová.
6: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
3: A já přeju pěkný den.

Za 5 minut vysíláme další kompletní zpravodajský servis. Tady je Český rozhlas. Byl absolutním geniem české kresby, kterého obdivoval Kája Soudek i David Bowie. Přesto jeho jméno téměř upadlo v zapomnění. Plzeňský rodák Bohumil Konečný, přezdívaný Bimba, vytvořil pro Jaroslava Foglara nejpůsobější ilustrace 20. století, které dodnes berou dech svojí dynamikou. Po 10. hodině se s námi můžete vydat po stopách legendárního malíře a zjistit, jaké příběhy se skrývají za jeho kresbami, je chystanou vzpomínkovou akcí a v čem spočívá jeho neuvěřitelná výtvarná nepřesnost. I proto buďte s námi.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzně-Malesicích začíná stavba gondolového mostu. Vláda má připravená opatření proti drahým palivům a dnes bude proměnlivá oblačnost, teploty do 17 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Andrea Samešová. V Plzni-Malesicích začíná stavba takzvaného transbordéru. Samoobslužný gondolový most umožní pěším a cyklistům překonat řeku Mži a dostat se mimo frekventovanou silnici do města Touškova. Stavba se zavěšenou gondolou bude hotová do června. Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně popisuje, jak takový transbordér funguje.
2: Konstrukce má zavěšenou gondolu a člověk se tam vlastním ručním pohonem posouvá na druhou stranu. Když tam přijede velká skupinka, tak to bude pro ně taková atrakce, protože po částech se budou přepravovat gondolou tam, pak si ta druhá skupinka musí přitáhnout gondolu zpátky a opět se ručním pohonem posunout na druhou stranu.
0: Stavba přijde na necelých 20 milionů korun. Přes 13 000 studentů dnes vstupuje do nového akademického roku na Západočeské univerzitě v Plzni. Do prvních ročníků jich nastoupí přes 5,5 tisíce. Počty jsou mírně vyšší než loni, a to díky postupnému navyšování přijímaných studentů, říká mluvčí školy Andrea Čandová.
3: Úplně poprvé přijdou dnes do výuky studenti, kteří se zapsali na environmentální inženýrství a technologie. Je to zbrusunový studijní program na fakultě strojní, který ale kombinuje nejen strojírenství, ale i ekonomii. Rádi bychom připravili pro akreditaci jednooborovou psychologii na fakultě pedagogické a také navazující studium fyzioterapie na fakultě zdravotnických studií.
0: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují. Třeba německá vláda už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu a nafty. Český kabinet podle Havlíčka čekal právě na reakce okolních zemí.
4: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovali okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření. To znamená, v ten samý den my řekneme náš postup.
0: Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Řekl to v televizi CNN Prima News. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Sport. Fotbalová reprezentace se dnes sejde před 4 zápasy Ligy národů, kterými odstartuje svou éru první zahraniční trenér Santi Denia. Od 26. září do 6. října Češi postupně přivítají Chorvatsko a Anglii a nastoupí ve Španělsku a v Anglii. Český tým se sejde v Praze předpolednem, od 17 hodin ho čeká první trénink.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky výjimečně, večer ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a biojednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se došetřuje nehoda na 7. kilometru mezi Loděnicí a Rudnou ve směru na Prahu a v Plzni na Karlovarské třídě poblíž zastávky pod Záhorskem se osobně auto srazilo s nákladním. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu, rádia vašeho kraje. Jsou 4 minuty po 10. hodině. Vítejte. Když se řekne dětství, Foglerovky, tak vám jistě na paměť vyvstanou ty nádherné ilustrace, které jsou v těchto knihách. A právě o nich se budeme v dnešním dopoledním vysílání bavit už za malou chvíli. Tedy proto buďte
1: dobré
5: s námi dál.
1: Dobré dopoledne a Jiří Trnka.

0: Jsme Český rozhlas, výjimečný a přesto dlouho zapomenutý génius české kresby Bohumil Konečný. Známý pod přezdívkou Bimba se vrací do středu pozornosti. Rodák z Plzně, absolvent Mikulášského gymnázia, dokázal ve 30. letech zachytit dynamiku a krásu s takovou mistrovskou lehkostí, že očaroval spisovatele Jaroslava Foglara a stal se vzorem i pro samotného Káju Soutka. Hostem Českého rozhlasu je Jan Hostnédl. Vy jste něco jako Jára Cimrman. Vy jste ředitel, rovněž absolvent tohoto gymnázia, znalec a všechno možné. Dobré dopoledne.
1: Hezký den. S Járou Cimrmanem bych si samozřejmě neodvážil se srovnávat.
0: Kája Soudek o Bimbovi prohlásil, že v roce 1937 uměl to, co v Americe zvládala sotva hrstka kreslířů a stavil ho dokonce výše než Zdeňka Buriana. V čem konkrétně spočívala ta jeho neuvěřitelná výtvarná nepřesnost?
1: Nevím, jestli bych to nazval nepřesností. On na rozdíl od těch ilustrátorů dobrodružné literatury, kteří byli samozřejmě výborní, jako Zdeněk Burian nebo Gustav Krum, tak on kromě toho, že výborně kreslil tu dobrodružnou literaturu a zejména akci, tak byl taky úžasný na stvárnění ženského těla.
0: Já úplně nevím, nakolik jsou bohaté archivy českých a západočeských gymnázií. Našli jste někde ve vašich archivech nějaké kresby tohoto velikána?
1: No, to byl vlastně úplný prapůvod. Stalo se to někdy v roce 2004, kdy na dno otevřených dveří naší školy archivářka školy paní Světlíková tenkrát vytáhla takovou velkou, opravdu jako velkou rozměrnou karikaturu, která měla asi 4 metry na šířku a metr na výšku a tam byli profesoři z roku 36, takzvaná kulometná rota. A tím to všechno začalo.
0: Já, ačkoliv jsem Jiří Trnka, tak když vystavovali mé obrázky ve škole, nebylo to příliš pěkné. Bimba byl proslulý dvěma věcmi, dynamikou, dobrodružnou kresbou a vyobrazením krásných žen. Jak se chlapci z Plzně, studentovi západočeského gymnázia, podařilo dostat tak k jakoby světovému dynamickému stylu v meziválečném Československu?
1: No, on byl talent od pána Boha a kreslil už od malička. Jeho spolužákem byl třeba Miroslav Horníček a ten vzpomínal, že už na obecné škole ho vodili kantoři ze třídy do třídy a nechali ho tam kreslit kovboje, koně a indiány na tabuli a on k tomu tíhnul. Měl k tomu výrazně blíž třeba než k matematice, kterou učím já a potom vlastně přirozeně ta jeho cesta vedla na Akademii výtvarných umění.
0: Když si představíme, že tenkrát nebyly sociální sítě a podobné možnosti, jak sám sebe propagovat, když byl tak výjimečný, když si ho oblíbili tak velká jména, proč byl zapomenut?
1: To je složitá otázka. Mohly za to hlavně změny režimu. To, že to, co on kreslil a ilustroval, tak byly hlavně ty Foglarovky, knížky Otakara Batličky, taky ty krásné ženy. A tím, jak se měnil režim a potom zejména normalizace, tak tomu velmi uškodilo a zejména mu uškodila velká aféra s komiksovou postavou Amazonou, kterou jeho mladý přítel vyvezl na západ a předělal jí na Oktobrianu, ženu řídové revoluce a to v podstatě mu zlomilo tady Konečnému v 70. letech vás a už nemohl publikovat.
0: Jaroslav Foglar v roce 1992 bez zaváhání označil Bimbu za svého nejoblíbenějšího ilustrátora. Čím to?
1: Tak Bimbovy ilustrace byly velmi realistické, dynamické. Já sám znám Bimbu přes Foglarovky. Měli jsme doma v 80. letech několik knížek Jaroslava Foglara z nakladatelství Olympia, které vyšly na konci 60. let a musím říct, že jsou to moje nejoblíbenější Foglarovky.
0: Vy jste po vstupu do studia mě položil před mixážní pult relativně velkou, relativně tlustou a hodně obsáhlou knihu. Jak se jmenuje, kdy vyšla, co v ní je a co je jejím cílem?
1: Tak já se přátelím s grafikem Filipem Konečným, což je shoda jmén, není nějak příbuzný s Bohumilem Konečným a my spolu už dáváme několikátou knížku dohromady, která mapuje dílo Jaroslava Foglara. Před 4 lety jsme vydali komiksy Bohumila Konečného, tak teď Bimba kreslí Foglara. máme v plánu další publikace a je to knížka o spolupráci Jaroslava Foglara a Bohumila Konečného. Existuje korespondence mezi Bohumilem Konečným a Jaroslavem Foglarem, která vlastně mapuje tu jejich spolupráci od těch 40. let, kdy vznikla, kdy se potkali v časopisu Mladý hlasatel, až vlastně do smrti Bohumila Konečného.
0: To mě možná zajímá, jestli se zjistilo, jak probíhala taková komunikace, kdy Foglar říká, hele, já budu psát o tomhle, bude se tam dít to, že budou volit a ty mi k tomu udělej takovéto obrázky. Komunikovali, co bylo dřív, kniha anebo ilustrace, vznikalo to současně?
1: Rozhodně byla dříve kniha a Foglar byl velký pedant, nutno říci, a to zejména ku podivu až v pozdějších dobách, těch 60. letech, kdy Bimbo vypíše jen já jako autor vím, které ilustrace jsou ty nejlepší a které náměty nejžádoucnější. A když to četli mý kamarádi, tak říkali, že by ho poslali do háje.
0: Ano. Hostem Českého rozhlasu je Jan Hostnédl, nejenom ředitel jednoho z západočeských gymnázií, ale také znalec díla právě Bohumila Konečného. Pojďme si bavit o písnice, která je tady teď připravená. Malíř Bimba, tak se jmenuje patrně.
1: Tak já jsem...
0: Jak vzniklo? Ano. Proč tady máme?
1: Já jsem jako kluk miloval a chodil jsem, no kluk, spíš už potom v pozdějších letech, chodil jsem na kapelu Znouzecnost a měl jsem rád písničky Petra Déma Škabrady a taky Démofobie. A jednou Petr Déma Škabrada na sociálních sítích psal, že by bylo hezké, kdyby kolem mlýna na řece Střele, kam Bimba jezdil a kde maloval a strávil tam v podstatě půlku svého života, tak kdyby tam byla nějaká cedulka. Tak já jsem mu odepsal, že už jsem to měl kdysi v plánu, ale že z toho sešlo, tak jsme se potkali na pivu a domluvili jsme se, že uděláme naučnou stezku krajem Bohumila Konečného, která začíná na tábořišti Kobylka.
0: A my se budeme bavit za chvíli, tak ano, ano, té písnice, prosím.
1: A on, že napíše písničku o Bimbovi, tak ji udělal k tomu i klip. Tak tady můžete slyšet.

0: Hostem Českého rozhlasu je Jan Hostnedl a povídáme si o Bohumilu Konečném. Ještě jednou, dobrý den. Jedním z nejbizarnějších bodů Bimbova života je aféra s komiksovou postavou Amazony Octobriany. Můžete posluchačům přiblížit, o co tehdy šlo a jak se kresba dostala na západ?
1: Tak ještě jednou dobrý den. No, je to komplikovaný příběh zrady přátelství. Jeho mladý obdivovatel Petr Sadecký na začátku 60. let, velký přítel Bohumila Konečného, viděl, že Bohumil Konečný je ve velké autorské krizi, protože tady nevycházely dobrodružné knížky, nekresly se krásné reklamní plakáty s hezkými slečnami. A on studoval FAMU a viděl, že na západě knížky vychází podobného typu a komiksy, a přesvědčil Bimbu, aby připravil komiks o Amazoně a aby připravil nějaké obálky pro knížky Karla Máje. To všechno proběhlo, jenže Petr Sadecký v roce 67 emigroval. Obálky knížek Karla Máje tam prodal jako autor do nakladatelství Karla Máje a dostal za to obrovské peníze. A komiks o Amazoně byl nehotov a neměl ani nikdo zájem, tak ho zneužil, spolitizoval, Amazoně udělal rudé hvězdy na čelo a prohlásil to jako ženu říjnové revoluce Octobrianu. Vyšla knížka v roce 71 v Londýně, Octobriana, ruský underground, a měl obrovský úspěch. Ale brzo se ukázalo teda, že to je podvrh a Bimbu to stálo vlastně v pozici kreslíře.
0: Octobrianu později obdivoval i David Bowie. Věděl Bimba na sklonku života, jaký mezinárodní kult kolem jeho původních kreseb vlastně vznikl, nebo se to nedozvěděl?
1: Myslím, že to tušil, protože oni vycházeli velké články v nejrůznějších magazínech, v Daily Telegraph a Sternu a podobně, a ta knížka pak vyšla ještě ve Spojených státech, takže asi tušil. Zajímavé je, že ta postava žije dnes svým vlastním životem a neustále vychází nové příběhy o Octobrianě.
0: Pojďme se ještě bavit o knize, která vyšla. Vy v ní prezentujete reprodukce přímých originálů, nikoli starých novinových tisků. Jak náročné bylo vypátrat tyto originální kresby mezi soukromými sběrateli?
1: Tak já se o Bimbu Konečného zajímám asi 20 let, takže už těch 20 let různě scháním kontakty a lidi, kteří některé originály mají. K mé velké radosti je velká sbírka uložená taky v Západočeské galerii v Plzni. No a postupně jsme to dávali dohromady, něco se nám podařilo vypátrat, něco ne. Zrovna třeba to, co bych velmi rád vypátral, je krásný originál s rychlými šípy, který vznikl za války, jak se dívají do stínadel, a ten je nezvěstný.
0: Součástí knihy jsou i vaše doprovodné texty. Jane, objevili jste při práci na knize nějaké dosud neznámé skici nebo fakta o vztahu Foglera a Konečného?
1: Tak něco jsme znali. To, co mi překvapilo, je, že Jaroslav Foglar měl, když psal svým čtenářům, takové hezké dopisní papíry, vždycky tam bylo nějaký zapadající měsíc nebo vycházející měsíc a les a podobně. A Bimba měl také dopisní papíry a tam byly různé polonahé slečny a Foglar si do svého deníku poznamenal, že dostal dopisní papíry od Bimby a že pak je ukazoval chlapcům. Nevím, jestli teda zrovna tyhle, on jich měl Bimba více typů, ale nicméně vzor těch Foglarových slavných dopisních papírů je třeba hledat u Bimby.
0: Jan Hostnedl, hostem Českého rozhlasu. Hello.

0: Posloucháte Český rozhlas, dobré dopoledne. Jan Hostnédl, znalec díla Bohumila Konečného, ilustrátora Foglarovek, tak se o něm můžeme bavit. Jen v sobotu 3. října pořádáte akci Krajem Bohumila Konečného. Sraz je v Plzni u rodného domu ve Skrétově 54. Je tam cedulka?
1: Ještě
0: mikrofon, to je lepší.
1: Dobrý den, ještě jednou.
2: Já jsem vám ho nepustil, jenom pojďme dál.
1: Je tam pamětní deska, kterou jsme odhalovali při prvním ročníku této akce a teď budeme odhalovat ještě novou pamětní desku, protože kousek odtud v Husově ulici sídlilo nakladatelství Jan Kobes, které vydávalo Foglarovky a taky Foglarovky s Bimbovými ilustracemi.
0: Z Plzně se program a poté přesouvá k Berounce. Co tam se bude dít a kde to bude?
1: Na soutoku Berounky a Střely je krásný kraj, kam Bimba od 40. let až do konce života jezdil, na Piplův mlýn, na takzvané vily, a my půjdeme nejdřív po naučné stezce, kterou jsme tam připravili před nějakými 5 lety. Dojdeme až na ten mlýn, vychází se z tábořiště Kobylka, je tam velmi unikátní možnost se podívat do prostor té vily, kam Bimba skutečně jezdil, kde tvořil a vznikaly tam slavné obrazy, tak tam je jaká improvizovaná výstava a odpoledne bude probíhat program, budeme křtít tu knížku, budeme tam mít jako vzácné hosty vnoučata Bohumila Konečného, taky syna Gustava Kruma, Petra Kruma, který byl velmi blízkým spolupracovníkem Bimby, a měl by tam být jaký koncert Petra D., Maška Brady a Goldy.
0: Mně právě to zmíněné, řekněme, povídání s jeho vnoučaty zaujalo. Znají nějaké pikantní historky ze života umělce?
1: A tak vypráví se různé věci.
0: Pojďte jednu, prosím.
1: Vypráví se různé věci. Slavná historka je, on dělal za války jako reklamní kreslíř pro firmu Baťa, žil ve Zlíně, žil v hotelu, vydělával obrovské peníze.

0: minutu, jednu hodinu, na kterou se nejvíc těšíte a která bude nejvíc výživná z toho pohledu, že na ní posluchač musí dorazit?
1: Já myslím, že celé to odpoledne, začíná to v jednu hodinu a dostat se do těch míst, kde ten Bimba tvořil a žil, je velmi unikátní záležitost, tak určitě zvu tam.
0: Na závěr Bimba studoval na plzeňském Mikulášském gymnáziu, také sloužil u kulometné roty. Vy jste ředitelem tohoto gymnázia. Jaký vztah mají vaši studenti k tomuto umělci?
1: Tak já myslím, že pro spoustu z nich už je to velmi dávná historie. Nicméně on za tu kulometnou rotu tenkrát byl málem vyhozen ze školy, dostal za ní dvojku schování. To vysvědčení ještě existuje dokonce. A teď mi zaujalo, když měli studenti poslední zvonění před maturitou, tak udělali karikatury profesorů, které byly pomocí teda teď ne kreslené, ale byly pomocí fotografií a počítače, ale byly moc vtipné, moc mě pobavily. Já jsem tam třeba měl, tady hlídám já, jako pes na plotě.
0: Jan Hosnédl, ředitel plzeňského gymnázia, znalec díla Bohumila Konečného, autor také knihy o něm. My to všechno dáme na náš internet, abyste se mohli podívat, přečíst, dáme tam i ten program, který je připravený, a vám děkujeme za vaše odpovědi. Naslyšenou.
1: Já taky děkuji a doporučuji stránky bimba.cz, kde se dozvíte různé zajímavosti. Hezký den a děkuji.
0: Bimba.cz.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Statek u Matoušů musíte zažít, říká vedoucí objektu Miroslava Kubatová Pitrova. Dnešní odpolední rubrika Náš příběh bude patřit právě muzeu v přírodě v Plzni-Bolevci.
1: Když byste popsala objekt, kolik je tady domů, čím jsou specifické?
2: Statek u Matoušů nejde úplně popsat, ale to musíte zažít, protože my jsme skutečně takový unikát, protože uprostřed největšího plzeňského panelového cirka 50 tisícového sídliště se vlastně dochovala oáza klidu v podobě Bolovecké návsi a té dominuje ten největší, nejkrásnější a nejbohatší statek, právě statek u Matoušů, respektive selský dvůr u Matoušů. A právě to selský dvůr už dává tušit, že to nebyl nějaký malý stateček, ale skutečně uzavřený komplex budov okolo dvora. A vždycky ty selské dvory měly čtyři základní stavby, objekty. Byla to nějaká stavba, objekt, ve které se bydlelo. U nás to je to nejdůležitější a nejkrásnější, co tady máme. A to je selské obytné stavení s doškovou střechou. Dále to musel být nějaký prostor, kde byla chována hospodářská zvířata, takže tím druhým objektem jsou bývalé stáje nebo maštale. Dále je to velká stodola s kolnou a ten dvůr uzavírá naše krásná sýpka, Píchar, kdy převážná většina těch dochovaných staveb jsou klasicistního původu.
0: Anděle Blažkové řekla vedoucí objektu Miroslava Kubatová-Pitrova, z čeho je tvořena došková střecha, kterou je pokryté selské obytné stavení. I to se dozvíte v dnešní rubrice Náš příběh po půl třetí v odpoledním vysílání. Teď nás čeká Eva Farná, také Phil Collins a v 11 hodin tady bude další kompletní zpravodajský servis.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nově usazená lávka nad frekventovanou Rokycanskou ulicí v Plzni bude hotová do konce roku. Teplárny v Česku začínají postupně topit, je to v podobném termínu jako loni. A čekejte proměnlivou oblačnost, teploty do 17 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Plzni v Rokycanské ulici na Výpadovce na Prahu pokračují práce na lávce přes frekventovanou silnici. Přemostění pro pěší a cyklisty nahradí už teď zasypan podchod. O víkendu těžká technika usadila jednotlivé díly lávky. Podle stavby vedoucího Ivana Výška je teď třeba nové propojení Doubravky a Lobez dokončit.
2: V průběhu týdne se bude ta ocelová konstrukce ještě provařovat, aby se to dalo položit na ložiska. Pak se to bude podlívat a pak se budou dělat následně ty další práce, ty betonářské propojení ocelové konstrukce s tou betonovou.
0: Práce mají být hotové do konce roku. Teplárny v Česku začínají topit. Reagují na výrazný pokles teplot v tomto týdnu, kdy budou na většině území splněny podmínky pro zahájení vytápění. Termín tak odpovídá průměru posledních zhruba 15 let. Dnes o tom informovalo teplárenské sdružení. První teplárny začaly přitápět hlavně po ránu a večer v minulém týdnu. Šlo většinou o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. Postupně by se měly přidávat i další teplárny. Vláda dnes projedná postup ohledně sanace v Šumavském národním parku. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Lokalitu Uzhůří od minulé středy prozkoumává armáda. Do průzkumu se zapojili i policisté, hasiči nebo třeba zástupci ministerstva vnitra. Armáda ale podle Zuny nemá vybavení k úplnému vyčištění místa.
3: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
0: Ministr sport. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel těsně před prvním srazem udělat dvě změny v nominaci. Kvůli zranění vypadli z kádru obránce David Zima ze Slávie a plzeňský záložník Denis Višinský. Španělský kouč místo nich povolal nováčky. Defenzivního univerzála San Giloás, Ondřeje Kryčfalušiho a křídelníka Martina Šubrta z Mladé Boleslavy. Národní tým to oznámil na webu fotbalové asociace.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, přeháňky výjimečně, večer ubývání oblačnosti a teploty 14 až 17, na horách do 13 stupňů. Fouká čerstvý severozápadní vítr místy s nárazy až kolem 55 km v hodině. A bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 7. kilometru před Prahou stojí po nehodě nabouraná auta a blokují pruh pro pomalá vozidla. V Klatovech je nehoda v Plzeňské ulici u křižovatky s ulicemi Maxima Gorkého a Kolárova. A v Plzni se došetřuje nehoda na Karlovarské třídě poblíž zastávky pod Záhorskem. I v tomto úseku buďte velmi opatrní, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dnešní jazykový koutek bude opticky, přesněji řečeno, představíme problém viděný různou optikou. Premiéra této rubriky o češtině nás čeká v dopoledním vysílání Českého rozhlasu rádia vašeho kraje. Už za malou chvilku jsou 4 minuty po 11. hodině. Vítejte.
1: Dobré dopoledne a Jiří Trnka.

0: Jablkový koutek.
1: Je krátkozraké dívat se na už tak podfinancované školství optikou úspor. Tahle věta zazněla nedávno ve veřejné debatě. V naší rubrice si tentokrát budeme povídat o obrazných pojmenováních souvisejících se zrakem a viděním. Téma zpracovala doktorka Růžena Písková. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den. V jedné větě tu stojí vedle sebe hned tři výrazy související se zrakem. Krátkozraký, dívat se a optika. Slovo optika má přitom několik významů. Je to jednak část fyziky zabývající se světlem a zářením, může označovat soustavu čoček a dalších optických částí nějakého přístroje a také obor spojený s výrobou a opravou brýlí. Hovorově říkáme optika i prodejně, kde si nové brýle pořizujeme. V publicistice se však výraz optika nejčastěji používá ve významu hledisko, způsob nazírání nebo úhel pohledu. Přitom i všechna tato tři synonyma souvisejí se zrakem. Dívat se na školství optikou úspor tedy znamená posuzovat je především podle toho, kolik stojí. Pomyslná čočka zvýrazní peníze, ale jiné důležité stránky může upozadit.
1: A proč je takový pohled označen právě jako krátkozraký?
2: Krátkozraký člověk vidí dobře jenom na kratší vzdálenost. Přeneseně tak označujeme jednání, které sleduje okamžitý prospěch, ale nedohlédne k pozdějším následkům. Krátkozraké rozhodnutí může dnes přinést úsporu, ale za několik let způsobit mnohem větší problém. Když tedy mluvíme o krátkozrakém rozhodnutí, vyjadřujeme, jak dobře nebo spíš špatně člověk rozumí situaci, co všechno přehlíží a jak daleko dokáže dohlédnout k následkům svého jednání.
1: Pomocí smyslového orgánu zraku ale nepopisujeme jen krátkodobé nebo špatně promyšlené akce. Ve kterých dalších přenesených pojmenováních si pomáháme zrakem?
2: S viděním velmi často spojujeme poznání a pochopení. Když rozpoznáme potíže, řekneme třeba vidím problém. Nějaká zkušenost nám může takzvaně otevřít oči a člověk, který si konečně uvědomí skutečný stav věcí, prostě prohlédne. Naopak před nepříjemnou skutečností můžeme oči zavírat nebo ji záměrně přehlížet. Nejde přitom o to, že bychom je svým zrakem nezaznamenali. Spíš nechceme danou věc přijmout nebo jí nevěnujeme dostatečnou pozornost. Dalším zajímavým příkladem je slovní spojení ztratit ze zřetele. Slovo zřetel dnes znamená pozornost, ohled nebo hledisko. Jeho původ však musíme hledat ve slovese zřít, tedy vidět nebo spatřovat. Také naše oči jsou vybaveny zřítelnicemi. I v tomhle slově nacházíme stejný kořen. Nestratit něco ze zřetele, proto v původním významu znamená nepřestat to vidět, přeneseně pak na to nezapomenout, stále to brát v úvahu.
1: A závěr dnešního jazykového koutku už je na dohled. Tak na viděnou loučíme se s Růženou Pískovou.
2: Naschledanou.
3: A zítra v tomto čase přijde na přetřes výraz přiřazený spoj.
0: Český rozhlas Plzeň.
3: Za 2 minuty už bude 11:45. Dobré dopoledne.
0: Rádio vašeho kraje.

Posloucháte dopolední program Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje, jsou 22 minuty po 11. hodině. Plzeňské zajímavosti nás dneska zavedou na centrální náměstí, a to do domu u Božího oka. Je to dům, ve kterém dřív bývala banka. Už za chvíli.

0: Domě u Božího oka ve východní části náměstí Republiky v Plzni údajně můžete tu a tam ucítit vůni medových perníčků, aniž by je tam někdo pekl. I bez ní má ale na první pohled malý, nicméně po bližším prozkoumání nečekaně velký dům své zvláštní kouzlo.
1: Poprvé, když jsem vstoupila do tohle domu, tak už na mě dýchla neuvěřitelně krásná atmosféra, zdi, který vypráví příběhy, a okamžitě jsem si tento dům zamilovala.
2: Určitě k té lásce vaší, jak jste říkala na první pohled, přispívá také historie tohoto domu, který pamatuje několik staletí.
1: Je to jeden z nejcennějších domů na plzeňském náměstí. Původně renesanční dům získal svoji podobu i název Dům u Božího oka. Kolem roku 1750 byl přestavěn v barokním slohu.
2: Kořeny domu ovšem sahají až do gotiky. Jsou tady gotické sklepy.
1: Teď jsme došli mřížím, kde nahlížíme jenom do sklepení. První dochované písemné zmínky o tomto domu jsou kolem roku 1324 a jsou tady pozůstatky původních základů domu.
2: S naší průvodkyní domem u Božího oka Sabinou Mališovou ze zdejšího ateliéru Spiritualita jsme vyšli ven před dům a z průčelí na nás i na celé náměstí září zlacené Boží oko.
1: Boží oko jako symbol vyšší prozřetelnosti, ochrany, a navíc tento dům nese číslo 8, což vnímám jako velkou hojnost.
2: Do domu u Božího oka se vstupuje restaurovaným portálem. Málo koho, kdo prochází kolem, by asi napadlo, že tady bývaly od roku 1928 velké výkladní skříně.
1: Je to tak, byly tady různé obchodní činnosti, dokonce jsme dohledali, že údajně v těchto prostorech byl obchod se střelivem a sportovní potřeby a další.
2: Uprostřed mezi okny je umístěna pamětní deska Aně Kreslové a tam stojí Anna Kreslová, vdova po inženýru, zůstavila nescizitelnou sedminu tohoto domu ústřední matici školské v Praze.
1: Podpořila tak vzdělání dětí a vznik škol zaměřených především na český jazyk a obrodu českého jazyka. A vlastně je krásně, že je tady ta památka za tenhle velmi jako vlastenecký a dobročinný skutek. A tyhle dveře, to nám zůstalo jako dědictví po pance, po předchozích obyvatelích.
2: Tady je klid, božský klid na povídání. Známe i další dřívější majitele domu?
1: Vy jste si všimla, nad kamenným portálem, kterým jsme prošli, je monogram Jana Jakuba Slavíka, který vlastnil dům od roku 1743 a nechal ho přestavět do té současné podoby. A ještě to máme uvnitř, na něj jednu památku. Tady v přízemí se nachází nádherná stropní freska Františka Julia Luxe, která vznikla kolem roku 1745, a tam nádherný symbol nejsvětější trojice.
2: Snad ke každému domu na náměstí Republiky v Plzni se váže nějaká pověst. Patří pověst i k tomuto domu?
1: Samozřejmě, tenhle dům obývala perníkářka, která tady kdysi chytila mladového chlapce, který ukradl perníček a chtěl mu pohrozit, že ho dovleče na radnici, aby ho potrestal jako zloděje. Chlapec se jí sice vytrhl, utekl, ale žil v úzkosti, až tou úzkostí zemřel. A říká se, že duch této perníkářky hlavně v noci bloudí před tímto domem a vyhlíží toho chlapce, aby mu předala tu nejlepší sladkost, a takhle došla vykoupení.
2: Dům u Božího oka na náměstí Republiky má svého ducha i duši a určitě si zaslouží vaši pozornost.
1: Je to místo, které můžeme milovat.
2: Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.

Jennifer Rush, tady je dopolední vysílání Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje. Desítky tisíc Čechů ročně skončí podle odhadu ortopedu na operačním sále kvůli poranění menisku. V nové kampani Zachraň meniskus upozorňují, že dříve běžné odstranění této vazivové chrupavky vede k rozvoji

0: degenerativních změn a k artróze kolenního kloubu. Moderní operační metody se proto snaží poškozený meniskus zachovat a opravit pomocí šití.
1: Já jsem před 7 lety na lyžích skočila na skokánku a stal se mi úraz.
2: Popisuje už na operačním lůžku ortopedické kliniky ve fakultní nemocnici Olomouc padesátnice Kamila Fujtášková.
1: Poslední měsíc a půl mi začalo to koleno vypadávat. Poslali mě na magnetickou rezonanci a tam zjistili, že mám urvaný ten přední svaz a oba dva menisky.
3: Naším cílem bude koleno stabilizovat, udělat plastiku předně odkříženého vazu. Menisky se pokusíme zrekonstruovat, přišít, zachovat.
2: Shrnuje ortoped Radim Kalina, co dnes lékaře na sále čeká. Pro lepší hojení menisků využijí i krevní plazmu. Vysvětluje mi další z operatérů Petr Neoral.
4: Na začátku operace se nabrala krev, dalo se to do centrifugy, tam se připravila tady ta plazma obohacená o desíčky. Teď s tím vlastně pracujeme.
2: Než plazma stuhne a vytvoří se z ní koncentrát, odebírají lékaři pacientce šlachu. Později využijí na plastiku předního skříženého vazu. Pomocí artroskopie, tedy miniaturní kamery, kterou mají přímo v koleni, následně zjišťují, že vnitřní meniskus je poškozený jenom částečně. Hůř je na tom ten vnější. Vysvětluje operatér Radim Kalina.
3: Je to jako velké roztržení. Nejčastěji dělá problém, že se uskřinovává mezi ty kloubní plochy, blokuje pacientům koleno, může omezit vlastně propnutí kolena, pokud dojde k tomu skočení toho menisku mezi ty kloubní plochy. Dříve se to odstraňovalo. Dneska, když tato dáma není nejmladší, tak stejně se pokusíme jí to tam sešít, protože je to důležité pro to koleno.
2: Celkové i částečné odstranění menisku totiž vede k rozvoji degenerativních změn a následně i k artróze.
3: Dneska je trendem menisky zachovat, pokud je to možné, ne vždy to možné je. Tak jdeme na to, no.
2: Meniskus sešijí lékaři přímo uvnitř kolene pomocí speciálních artroskopických nástrojů.
3: Dáme ještě jeden steh a pak to teprve dotáhneme. Háček. Podařilo se nám zrekonstruovat přední skřížený vaz, sešit neúplně jednoduchou rupturu zemního menisku, vnitřní menisku byl jenom částečně poškozen, ten jsme jenom zakrátili. Podařilo se nám i ta biologická podpora pomocí koncentrované plazmy, která nám pomůže s tím hojením.
2: Shrnuje hlavní operatér Radim Kalina. Asi 4 týdny po operaci může začít pacientka rehabilitovat. Z fakultní nemocnice Olomouc Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň.

Kitty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Hygienické rady.
1: Jak skladovat čerstvé okurky, aby se nám nekazily? Okurky mají rády pokojovou teplotu a tmavé místo. Ideální je spíš nebo sklep. Pokud tyto možnosti nemáme, postačí k uskladnění stín poblíž okna. A co v případě, když okurku načneme, ale nesníme, pak ji dáme do lednice. Nejlepší je využít k tomu přihrádku pro zeleninu a ovoce. Ovšem načlou okurku bychom měli sníst co nejdříve. Pokud začne měknout, už si na ní tak nepochutnáme. Když okurku v obchodě najdeme v orosené fólii, mějme se na pozoru. Ve vlhkém prostředí se totiž okurky rychle kazí. Věděli jste, že slupky od okurek nám mohou krásně provonět domácnost? Stačí je dát do hrnce s vodou, přidat pár kapek citronu a vše chvíli povařit. Domácnost se brzy provoní příjemnou a osvěžující vůní. A až následně můžeme slupky od okurek hodit do bioodpadu. A ještě jedna zajímavost. Šťáva z okurek prospívá dásním.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Za 10 minut bude 12 hodin, neboli pravé poledne, čas, kdy Český rozhlas odvysílá další kompletní zpravodajský servis a po 12. hodině tady budou opět vaše oblíbené písničky pro vás, tedy proto buďte s námi dál.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň dnes slavnostně ukončí rekonstrukci historického domu na Klatovské 19. V dalších měsících tam vznikne muzeum osvobození. Božím daru začal Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 17 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. V Plzni dnes oficiálně končí rozsáhlá rekonstrukce historického domu na adrese Klatovská 19. Jak informuje plzeňský magistrát, v budově jsou cenné losové interiéry. V květnu roku 45 v něm kapitulovala německá vojska pobývající v Plzni. Později sloužil jako sídlo vojenské správy. Díky přestavbě se z něj stane Petnolos muzeum, které připomene osvobození města americkou armádou, ale také architekta Adolfa Lose.
3: Třípatrový dům je po rekonstrukci kompletně bezbariérový. Ve dvoře vznikla přístavba, které dominuje 30-tunový legendární tank M4 Sherman. Na stavební práce teď naváže zařizování interiéru, osazení elektroniky a vybavení výstavních prostor válečnými exponáty. Nové muzeum se otevře veřejnosti do léta příštího roku. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
2: Začíná celorepubliková akce Týden nízkoprahových klubů, kterou pořádá Česká asociace Streetwork. Rodičům, pedagogům, potenciálním klientům, zástupcům samospráv a dalším zájemcům se ode dneška až do pátku otevírá více než 120 zařízení, která pomáhají ohroženým a znevýhodněným dětem a dospívajícím. Tématy letošního 20. ročníku jsou radikalizace, evropanství a odolnost vůči krizovým situacím a stresu. Podrobnosti a také mapu zapojených míst najdete na webu České asociace Streetwork. Zapojí se i řada míst v Plzeňském kraji. V Krušných horách začal Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Slavnostního zahájení v Božím daru se včera zúčastnili desítky turistů z různých částí Evropy. Organizátoři očekávají, že týdenní festival přiláká až 5 000 lidí. Pro účastníky je připraveno přes 50 organizovaných tras na české i saské straně hor, říká za organizační tým ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
4: Všechny ty trasy, jejich 56, které jsou připravené, mají svého průvodce, mají svoji kapacitu, která je 25 lidí na jednu vycházku, takže se nikde nemůže stát, že by někde šlo 500 lidí, prostě 25 je kapacita. Ty lidi, kteří přijedou, tady celý týden spí, takže dají vydělat místním podnikatelům, nechají tady peníze, poznají Krušné hory a věřím, že to bude pozitivní.
2: Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko. Informovala o tom ústřední volební komise po sečtení zhruba 95% volebních lístků. Se ziskem skoro 58% hlasů si Jednotné Rusko udrželo ústavní většinu a v Dumě posílilo. V prvních parlamentních volbách po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu mohli hlasovat také lidem na Ruskem okupovaných ukrajinských územích.
5: Podle francouzského deníku Le Monde a dalších médií ruská armáda pod nátlakem nutila obyvatele okupovaných oblastí přijít hlasovat. Ukrajina volby označila za nelegitimní. Volební klání, do kterého se podle agentury AP nemohla zapojit skutečná ruská opozice, označila agentura za neférové a nedemokratické. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina bylo hlasování prvním skutečným testem podpory obyčejných Rusů pro speciální vojenskou operaci, jak nazývá plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu. Stranu Jabloko, která byla otevřeně protiválečná, Kreml před několika týdny z voleb vyloučil. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalový obránce Slavie David Zima a záložník Plzně Denis Višinský se kvůli zranění nezúčastní srazu reprezentace. Španělský kouč Santi Denia místo nich povolal Kričvalušiho se Šubrtem. Ondřej Kričvaluši působí belgickém Unionu Saint-Gilloise a původně byl v nominaci reprezentační 21. Křídelník Martin Šubrt hraje za Mladou Boleslav a se 6 góly je nejlepším střelcem šance ligy. Národnímu týmu začíná sraz před vstupem do Ligy národů. Češi odehrají první ze zápasů v sobotu v Praze proti Chorvatsku.
1: Počasí.
2: Čekejte proměnlivou oblačnost, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a na horách 10 až 13. Povane čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km/h a večer bude vítr částečně slábnout. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Starého Plzence pozor na odstavené porouchané auto. Počítejte se zdržením a jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
0: Ano, je to tak. 5 minut po pravém poledni startují písničky pro vás. Zavolejte na 221 554 222. Udělejte někomu radost písničkou. Teď vzpomínka na léto a na letní lásky.
1: Český rozhlas Plzeň a Jiří Trnka.
6: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Malinový sirup a Miraj, tady je polední vysílání Českého rozhlasu Plzeň, 8 minut po 12. hodině a na telefonu paní Mirka, pěkný den.
1: Krásný den přeju všem rozhlasákům, všem posluchačům, kamarádům, kamarádkám. A protože začátek týdne, tak si necháme zahrát pro dobrou náladu. Všechny moc pozdravuju, všem přeju hodně zdraví, opatrujte se a mějte se všichni moc dobře.
0: Faktem tedy je, Mirko, že jste mi dneska překvapila výběrem písničky. No, říkal jste, no, od rána mi hraje v hlavě Sherry Sherry Lady.
1: No,
0: tak dobře, pro Mirku dáme more talkinga Sherry Sherry Lady. Tak se mějte pěkně a někdy nám opět zatelefonujte. Naslyšenou. Děkuju.

0: 3 minuty, už bude 12:15, vy posloucháte Český rozhlas a děláte velice dobře, budeme hrát houby magický a bude to pro všechny houbaře. Vzpomněla si na ně paní Veronika, která píše, že je na houbách v Brdech a že našla 2 košíky. Já rovněž dneska vyrážím do Brd na houby, ale v rámci natáčení reportáže pro Český rozhlas, tak dneska ve Dni v kraji se podíváme na to, kde houby rostou, kde houby nerostou a které se nesmějí sbírat. Tak buďte s námi.
1: Už budem spolu navždycky.

0: Český rozhlas Plzeň, čtvrt na jednu, a telefonuje paní Marie. Odkud to je, paní Marie? Dobrý den.
1: Momentálně z Plánice, kde jsme přes léto, takže z Plánice u Klatov. Já vás zdravím, celý plzeňský rozhlas. Chtěla bych dnes poslat přání a písničku k dnešním kulatým narozeninám naší kamarádce Ilonce Pourové do Klatov. Ilčo, jsi další z toho našeho babince, která dnes slaví kulatou sedmdesátku. Určitě dnes vzpomínáš na vše hezké, co tě za ta léta potkalo. Třeba když jsme byli jako malé holky a hráli si na hřišti u Plánické Sokolovny. Později jsme záviděli těm, co do Sokolovny chodili tancovat, ale také jsme se dočkali a zažili tam spoustu krásného. Přeji ti za nás všechny do dalších let hlavně zdraví, spokojenost, pohodu. Užij si ten dnešní den, ale i všechny další. To vše ti ze srdce přeje Maruš, Hanka, Jana a obě Aleny. A poslechni si písničku a měj se moc hezky. A vám děkuju v plzeňském rozhlase a zase někdy nashledanou.
0: Dvakrát 35 let a k tomuto výročí ano, ano. Pavel Novák a chodím naslyšenou.
1: Dobře.

Tady je polední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Paní Monika Křelovcová z Rokycan slaví právě dneska své 45. narozeniny. Manžel Jakub posílá jí oblíbenou písničku od Whitney Houston a posílá prý rozhlasovou pusu. Tak prosím.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořad Písničky pro vás, trošku jsme se zapovídali a na telefonu je teď paní Vlasta. Dobré poledne vám přeji. Paní Vlasto,
1: dobrý
0: den.
1: Já vás slyším.
0: To je pěkné, my vás o trošku hůře. Kdybyste se mohla vrátit zpět na místo, kde jste byla před malou chvílí, tedy k oknu, abychom vás slyšeli a mohli jsme pokračovat. Vybrala jste Daniela Gerarda a Butterfly. Teď pro koho to budeme hrát, prosím?
1: Mám tato
0: Snička, patrně tam mělo být, tak bohužel a jsme pryč, tak zahrajeme alespoň. Byla to paní Vlasta Sklatov, Daniel Gerard.

0: na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: tady je Český rozhlas Plzeň, 2 minuty po půl jedné pokračují písničky pro vás. Na telefonní lince 221 554 222. Paní Jarmila, dobré poledne vám přejeme. Haló, slyšíme se?
1: Haló.
0: No já vás slyším fantasticky, dobrý den. Tak co pak se nám tam děje? Paní Jarmilko, slyšíte nás?
1: No, mohu mluvit?
0: Ano, můžete mluvit, povídejte.
1: Krásný den všem v rozhlase a všem poslouchajícím. Chtěla bych poslat písničkům svým nejlepším přátelům Helence a Františkovi. Přeju pěkný poslech. Helenko, děkuji a promiň. Jarmila.
0: Vybrala jste Čekej tiše, Eva Olmerová, my už hrajeme vám pěkný den, naslyšenou.
1: Děkuju pěkně, pane moderátore.
0: Naslyšenou.

0: 20. narozeniny slaví pan Tomáš Vorel z Mariánských Lázní a máma s tátou, tedy Tomáš s Petrou, tak posílají jeho oblíbenou písničku od Manic Street Preachers. A ještě než to začne, tak telefonní linka sem k nám do plzeňského studia Českého rozhlasu 221 554 222. Zavolejte a uděláme písničkou někomu radost.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Jsme Český rozhlas, ještě necelých 20 minut máme určených k tomu, abychom písničkami dělali radost. Tak telefonuje paní Martina, případně slečna Martina, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, my jsme začali náš hovor tím, že jste se vyznala, že máte ráda LP, úplně stejně jako já, ano. Girls Go Wild, to jsme vybrali. A teď Martino, komu to zahrajeme?
1: Takže tohle písničku bych chtěla poslat holkám do kanceláře, protože já ležím doma v posteli a kuríruju nějaké podzimní chmury.
0: Jinými slovy, marodná a děvčata v kanceláři ano. Pracují za vás.
1: Ano, je to tak.
0: A to si písničku zaslouží určitě, tak jo, tak my hrajeme LP. Vám brzké uzdravení a někdy opět v našem vysílání. Naschledanou, Martino.
1: Krásný den.

0: LPI budou střídat kabáti. Na telefonu je Pavel. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všichni posluchače Českého hlasu Plzeň a chtěl bych zahrát písničku pro všechny, co jedou momentálně někam do nějakého cíle. Mně už zbývá tak půl hodiny a bylo by to i pro všechny hasiče, který někde prostě celý odpočívají, ale i pro který někde zasahují, tak jsme dali kabáty.
0: Dobře, vybral jste kabáty a Colorado. Vám šťastnou cestu, naslyšenou s Českým rozhlasem, v Českém rozhlase, takhle na stranu.

0: Jsme Český rozhlas Plzeň, 2 minuty po 12:45, telefonuje pana Miloslav. Dobré poledne vám přeji. Pane Miloslave, pan Miloslav nám vypadl, nicméně pan Miloslav tak si přál písničku od Pavla Dobeše, tak jestli nás pan Miloslav poslouchá, tak ať nám zatelefonuje, ať se vrátíme zpátky a ať necháme zahrát tu jeho písničku Brhlík a Sojka, to vybral a pro koho to bude. Dobrý den, jsem tady zpátky, já vás zdravím.
1: Haló?
0: Dobrý den, tak pojďme na to, ať už to máme vyřízené, prosím.
1: Prosím, a já bych chtěl zahrát mojí starostlivé manželce Stanislavě Košerové písničku Brlík a Sojka jejím 78. narozeninám.
0: Vynikající, tak 78. narozeninám už hrajeme a vy se mějte hezky a pěkně to oslavte, naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se Sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, Brhlík a Sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z bláta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: dneska je modré a opojné nebe. Určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas, už za 6 minut, tady bude 13 hodin, to odvysíláme zprávy a po 13. hodině už mikrofon přebírá Oskar Hess. Já jsem Jiří Trnka a přeji vám dobré odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň. A teď se Lindion.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přemoženská uzenina.
3: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Západočeská univerzita posiluje systém zabezpečení proti případnému útoku. Na účet na pomoc lidem postiženým srpnovým požárem domu v Bezvěrově na Plzeňsku poslali dárci téměř 900 tisíc korun. Karlovarský kraj řeší nedostatek dětských psychiatrů a psychologů. Čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 17 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Západočeská univerzita v Plzni otevřela nový bezpečnostní velín. Ten má umožnit rychlejší záchyt a vyhodnocení mimořádných situací. Dosud na univerzitě neexistovalo jedno bezpečnostní středisko, ale za bezpečnost budov zodpovídali pracovníci vrátnice. Nový velín vznikl na fakultě strojní a na obrazovkách tam bezpečnostní pracovníci sledují záznamy a události ze všech školních budov, říká univerzitní mluvčí Andrea Čandová.
5: Tady na bezpečnostním velíně je ostraha schopná reagovat jak na to, co se děje obrazem, na kamerách, tak na zvuky. Máme 26 detektorů zvuku. Také pokud by třeba se sem někdo vloupal, tak se rozezní alarm právě tady na bezpečnostním velíně a samozřejmě dokážeme i včas zachytit požár. Jakoukoliv mimořádnou situaci ostraha vyhodnotí, buď tam pošle někoho z našich zaměstnanců, aby situaci prověřil, nebo rovnou volá IZS.
4: Přes 870 tisíc korun poslali dosud jednotlivci, rodiny i organizace na pomoc lidem postiženým požárem v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Peníze přibývají na transparentním bankovním účtu, který na začátku září zřídilo vedení obce. Oheň letos 26. srpna v noci zasáhl v Bezvěrově 4 rodinné domy, ve kterých žilo 7 lidí a způsobil podle odhadů škodu za 18 milionů korun. Veškeré peníze shromážděné na transparentním účtu dostanou rodiny, kterým požár zničil domovy. Dárci, kteří potřebují potvrzení o zaslaném daru, se mohou obrátit na vedení Bezvěrova. V Karlovarském kraji je kritický nedostatek dětských psychiatrů a psychologů. V regionu chybí specializovaná lůžka i návazná péče pro děti s psychickými problémy. Zařízení i rodiny proto musí za odborníky dojíždět do jiných krajů. Vedení kraje se situací zabývalo na setkání s odborníky, říká mluvčí kraje Jana Boučková.
6: Setkání se zúčastnili zástupci dětských domovů, domovů pro osoby se zdravotním postižením, psychiatrie v Ostrově a oddělení sociálně právní ochrany dětí krajského úřadu Karlovarského kraje. Společná debata bude pokračovat i nadále s cílem prohloubit spolupráci mezi jednotlivými institucemi a hledat možnosti, jak zlepšit dostupnost potřebných odborných služeb v regionu.
4: O péči pro mladé pacienty bude kraj dál jednat s psychiatrickými nemocnicemi v Ostrově, Plzni a Dobřanech. Zákazníkům O2 už by měly všechny služby fungovat bez výpadků. Českému rozhlasu to řekla mluvčí společnosti Zuzana Směšková. Operátor dopoledne hlásil problémy s připojením k internetu, a to kvůli poškození sítě při výkopových pracích. Pokud zákazníkům problémy přetrvávají, mají zkusit restartovat svá zařízení nebo zapnout a vypnout režim letadlo.
0: Počasí.
4: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky a večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Povane čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Plzni v ulici Na Roudné bourala dvě osobní auta na kruhovém objezdu. Nehoda se vyšetřuje, jděte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mě bylo 11, tak jsem byla ze školy v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom, tam v té nemocnici tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé samozřejmě prášky a obvazy a když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit a já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích, v Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící, takovej ten systematik.
1: Jaký jste typ?
2: No, já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví a jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock and roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock and roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát s vahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavně roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opis, skvělá kapela, to byla z Apola, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle
2: no, to vám
1: Rokoko
2: řeknu, protože,
1: a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, veliký. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
2: Linky, krémem na boty.
1: Cigára.
2: Krémet, cigára. No tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy. A kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je... No... Nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Vašek Neckář, měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne mini hry, bylo to malý divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Aktovky, jo,
2: takový
1: jako.
2: Hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, a vy jste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano,
2: ale ten svět není.
1: No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně, a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika, že jo? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, ano, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala kdeco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různého typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné. Než jsem se dopracovala k té Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču. Je prostě ta doba naprosto jiná. Pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu. Můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret. Já nejsem autor. Trošku mi to mrzí. Ale nemám ten dar napsat si ani text, ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku scvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už, říkal mi vždycky Jituš. Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uvedl. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako, co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruku.
1: Poruku. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Je, dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem řekla, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární, mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuji s češtinou a s textama, které mě byly napsané těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná přes zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to prznění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, ten anglicizmy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to. Hele, je to trend. Mně to může vadit a pak samozřejmě, no jo, babi, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako... protože si pamatujete křivdy, no, tak já...

0: No, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou sami pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty ano. texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v modě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. Já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvené, a to bylo furt něco. Takže já se takovýhle muzikantský křivdy, že, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dáváme to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti, tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejmíň. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak. Jo, ale to už
1: čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá struna Plzeň. To je recept na váš hlas?
0: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to. A rozházený prostě celý ten rytmus. Spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele, prostě. Já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, a mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin. Musím jen spát. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Že to je dobrý spánek?
0: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, jak to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už jste tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
0: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik, u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
0: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, Takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
0: Moc děkuju, Oskare.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Vláda jedná o dalším postupu ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Nově usazenou lávku na Trokycanskou ulicí v Plzni je potřeba ještě svařit a vybetonovat. Hotovo bude do konce roku. Zítra čekejte oblačno, přechodně polojasno, k večeru se vyjasní a teploty do 17 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zítková. Vláda jedná o dalším postupu v kontaminované oblasti Uzhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda. Podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Sanaci proto bude muset dokončit specializovaná firma. Armáda do oblasti vyslala 20 vojáků a speciální techniku. Plzně na Rokycanské ulici na výpadovce na Prahu pokračují práce na nové lávce přes vozovku. Přemostění pro pěší a cyklisty nahradí nevyhovující a už zasypaný podchod. O víkendu těžká technika usadila jednotlivé díly lávky nad silnici. Podle stavby vedoucího Ivana Výška je teď třeba toto nové propojení Doubravky a Lobez dokončit, popsal další práce.
2: V průběhu týdne se bude ta ocelová konstrukce ještě provařovat, aby se to dalo položit na ložiska. Pak se to bude podlívat a pak se budou dělat následně ty další práce, ty betonářské propojení ocelové konstrukce s tou betonovou.
1: Práce na nové lávce skončí do konce roku. Do té doby musí řidiči v místě počítat s částečným dopravním omezením. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce do péče o pacienty více zapojit moderní technologie. Dnes proto spustila program, do kterého mohou své projekty přihlašovat výrobci technologií, startupy, univerzity nebo výzkumná centra. Ty, které projdou schválením VZP, otestuje v praxi. Pokud se osvědčí, dostanou trvalou úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Jaké projekty mohou mít šanci, popisuje ředitel VZP Ivan Duškov.
3: Využívání AI v oblasti zobrazovacích metod. Určitě si dokážu představit projekty zvyšující podporu lékaře při rozhodování a samozřejmě jsou to i různé další jako digitální aplikace, různí asistenti i v oblasti duševního zdraví, takže ta škála je poměrně široká.
1: Pro příští rok počítá pojišťovna s částkou až 300 milionů korun. V Karlovarském kraji dnes vědci začínají s dalším terénním monitoringem bělozubky tmavé. Drobného hmyzožravce původem ze severní Afriky objevili vědci při výzkumu na Chebsku v roce 2022 a Karlovarský kraj je zatím jediným místem, kde ho zaznamenali. Letošní monitoring potrvá do 1. října a 4 terénní týmy budou zjišťovat, kam až se druh rozšířil, jak rychle postupuje a jak se mění jeho početnost na dlouhodobě sledovaných lokalitách. S mapováním pomáhá i veřejnost. Říká Alena Fornůsková z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky.
4: Do mapování se zapojilo již více než 200 lidí z celé České republiky, kteří nám zaslali přes 250 fotografií či videí a přibližně 60 vzorků. A díky veřejnosti jsme například potvrdili výskyt bělozubky tmavé v Kraslicích a Kinčperku nad Ohří. S příchodem podzimu proto znovu vyzýváme veřejnost, aby nám hlásila nálezy bělozubek a dalších drobných hmyzožravců.
1: Jak se do mapování výskytu bělozubky tmavé zapojit, najdou zájemci na webových stránkách Akademie věd.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté zabojují o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. V Turíně nastoupí v 16 hodin proti Belgii. Její největší hvězdou je smečař Sam Deru a podle univerzála českého týmu Marka Šotoly bude prioritou ho ubránit.
5: Belgičani vyhráli svoji skupinu, která byla neskutečně vyrovnaná. Sam Deru a Ferre Regers, to jsou dvě jejich hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým. Tyhle dva, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytne přehánka. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů a na horách 7 až 4. Zítra bude oblačno, přechodně polojasno, zpočátku se hlavně na horách mohou ojediněle objevit slabší přehánky a k večeru se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a na horách 10 až 13. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně v ulici na Roudné na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Už 14:05 je 21. září a to je, vážení, podle kalendáře předposlední den letošního extrémně horkého léta. No a také Mezinárodní den míru, vyhlášený Organizací spojených národů a připomíná se už od roku 1981. Ještě bych snad dodal, že takhle 21. září roku 1926 bylo zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání zpráv z tehdejší Československé tiskové kanceláře. No a teď už k našemu následujícímu vysílání. Krátce po půl třetí věnujeme pravidelnou pondělní rubriku Náš příběh Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Zhruba čtvrt hodinky na to otevřeme rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty. No a už za pár minut další díl řidičské abecedy, kde vám tentokrát připomeneme, jak správně používat blinkry. Tak hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti. Zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si v řidičské abecedě povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: víte, kdo byl Matouš, po kterém se říká statek u Matoušů v Plzni Bolevci? Řekneme vám to už za chvíli v seriálu Náš příběh. Teď jsou tady...
1: Tipy pro volný čas.
0: Kyně nekyně v Plané se od 19 hodin uskuteční představení Tři židle, světlo, mlha, tma s podtitulem Ti, kteří žijí s Alzheimerem. Po představení se koná také beseda s interpretkami z uskupení Physioart. V infocentru ve Spáleném Poříčí můžete vidět výstavu prací Olgy Kaňokové. Výstava je nazvaná Svět panenek, móda doby dávno minulé a potrvá do 30. září. Divadlo Alfa v Plzni zve od 18 hodin na inscenaci Legenda Batlička na vlnách dobrodružství. V mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem v Plzni proběhne od 16 hodin program Na kus řeči S, kde budou hosty meteorologové z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V městské knihovně v Janovicích nad Úhlavou se od 17 hodin koná beseda o náhradním rodičovství. No a plzeňské divadlo Pluto uvede od 19 hodin hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový Joe. Tolik naše tipy. No a teď vám Karel Zich chvíli zaspívá píseň o jednom marném namlouvání.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: No a dnešní díl tohoto seriálu vám představí areál dříve nazývaný Selský dvůr u Matoušů v Plzni-Bolevci. V současnosti se sice jmenuje jinak, ale jeho poslání je stejné. Slouží jako svědectví dřívějších dob a ukazuje návštěvníkům, jak naši předci kdysi žili. O reálné osobě zvané Matouš, ale také o novém názvu si kolegyně Anděla Blašková povídala s vedoucí objektu Miroslavou Kubatovou Pitrovou.
2: Od 1. ledna patříme pod státní příspěvkovou organizaci Ministerstva kultury, a to Národní muzeum v přírodě, takže se musíme jmenovat identicky. To znamená, my jsme Muzeum v přírodě Plzeň-Bolevec, ale samozřejmě statik u Matoušů stále zůstává.
3: Když se zaměříme vyloženě na ten objekt, od jaké doby tady stojí?
2: První písemná zmínka o našem statku je z roku 1635, kdy Matouš Witzl od města Plzně na splátky kupuje tento rozbor.

0: Lovecké návsi a to dominuje ten největší, nejkrásnější a nejbohatší statek, právě statek u Matoušů, respektive selský dvůr u Matoušů. A právě to selský dvůr už dává tušit, že to nebyl nějaký malý stateček, ale skutečně uzavřený komplex budov okolo dvora. A vždycky ty selské dvory měly 4 základní stavby, objekty. Byla to nějaká stavba, objekt, ve které se bydlelo. U nás to je to nejdůležitější a nejkrásnější, co tady máme. A to je selské obytné stavení s doškovou střechou. Dále to musel být nějaký prostor, kde byla chována hospodářská zvířata, takže tím druhým objektem jsou bývalé stáje nebo maštale. Dále je to velká stodola s kolnou a ten dvůr uzavírá naše krásná sýpka, Špíchar, kdy převážná většina těch dochovaných staveb jsou klasicistního původu.
1: My stojíme vedle obytného selského domu právě s doškovou střechou. Popište nám tu unikátní střechu.
0: Došky jsou ze slámy, takže je to z obilí a je to z žita. A speciálně pro nás na polích Jižní Moravy se 2 roky pěstovalo to žito. To žito se sklízí ještě tradičním způsobem. Převážná část toho zpracování probíhá ručně. Je to velmi opravdu náročný proces. A sem kamiony, ty došky, to žito bylo dopravováno z té Jižní Moravy. A sem potom složitě ta došková střecha byla instalována.
1: My jsme přišli do sadu. Jaké stromy nebo jaké unikátní plody tady máte?
0: My jsme pyšní hlavně na to, že je všechno bio. Máme to v biokvalitě. Je to zahrada se sadem se starými odrůdami ovocných stromů. Jsou tady jabloně, hrušně, švestky a třešně. Většinou to všechno plodí, ale obecně já jsem pyšná na to, že tady máme stromy, které jsou opět okolo 100 let staré a i ty následné výsadby, které provádíme, nahrazujeme ty staré stromy těmi novými, tak jsou ale pořád ty odnože a klony těch starých odrůd. Máme tady úplně jednu neskutečnou jabloň a to je jablíčko, které se jmenuje Čistecké a to je úplně nejlepší jablíčko na celém světě.
2: Muzeum v přírodě Plzeň Bolavec nám detailně představila vedoucí objektu Miroslava Kubatová-Pitrová.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Přesně tak, právě začíná první rozhlasové tržiště Českého rozhlasu Plzeň v tomhletom týdnu, ale nic se nemění. Pořád svoje inzeráty voláte na číslo 221 554 222. Jdeme na to. Dobrý den.
4: Dobrý den. Prodám čistokrevného anglonubijského kozla s průkazem původu a dále prodám kozu se dvěma letošními kozičkami. Telefon je 723 405 762 a je to Domažlicko.
3: Píšu si Domažlicko 723 405 762.
4: Ano, děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou. No a teď vy, dobrý den.
5: Dobrý den. My bychom prodali husy na dokrmení. Bližší informace jsou na telefonní čísle 774 063 473. Je to na Rokycansku poblíž Radnic.
3: Dobře, číslo zopakuji 774 063 473. Ať vám to vyjde.
5: Ano, děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou. Tak kdo je tam dál? Dobrý den. Haló?
6: Dobrý den. Haló?
3: Slyšíme vás.
6: Dobře. Já bych prodala sazenice a odjedu od Rura Sengana a je to na Tachovsku a telefon je 720 100 262.
3: Mhm. Takže telefon 720 100 262 zapsáno.
6: Děkuji moc. Naschle.
3: Naschledanou. No a číslo 4 už je tam, tak ho vítáme. Dobrý den.
7: Dobrý den, já bych prodala indický běžce letošní a je to na Stankovsko 77 73 77 773 345. Ještě jednou číslo 777 73 7345. Děkuju pěkně.
3: Tak, číslo jsme zapsali a vy se mějte taky hezky. Nashledanou.
7: Nashledanou.
3: Rozhlasové tržiště pokračuje a teď poslouchá vás. Dobrý den.
8: Dobrý den. Dám za odvoz gauč, dvě křesla v zachovalém stavu a tři matrace do jedné postele molitanové. A je to na čísle, je to na Plzeň jihu a číslo je 728 252 808.
3: Mm-hmm. Takže píšu 728 252 808, ano?
8: Ano, děkuji moc krát.
3: Není zač.
8: Nashledanou.
3: 14 hodin 49 minut, to je čas, kdy jste u telefonu tržiště vy. Dobrý den.
9: Dobrý den.
3: Tak, tam si to trošku nějak polaďte a slumte, ať se slyšíme.
9: Ano, ano. Já nabízím kanadský borůvky vzrostlý teře, 250 korun kus, mám tři. Dále nabízím nádrž 1000 litrů IBC kontejner, čistá vymytá na potraviny, vodu a nebo na šťávu. Ta stojí 2400 a 2500, má široký hrdlo, je to v té kleci. A dále nabízím dva fíkovníky, Ronde de Bordeaux, cena 280 korun kus. Telefon 777 595 123. Děkuji.
3: Číslo zopakuji jako vždycky 777 595 123. Mám to správně?
9: Ano, je to dobře, děkuji.
3: Nashledanou.
9: Nashledanou.
3: Tak, to byl také poslední telefon v dnešním rozhlasovém tržišti. Ještě jednu písemnou záležitost tady mám. Prodám infračervenou rehabilitační podložku pro chronické bolesti pohybového aparátu, relaxaci nebo zánětlivé procesy, a to velmi levně. Kdo by chtěl, ať volá na číslo 604 697 386, je to v Plzni, 604 697 386, rozhlasové tržiště pro dnešek končí.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nířanech.
0: Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory. Nebo se můžete zapojit do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň, jsme s vámi i online.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Lidé mohou pomoci ornitologům s mapováním nebezpečí skleněných ploch. Nad řekou Mží v Plzni Malesicích začíná stavba gondolového mostu. Hotový bude do června příštího roku. Zítra bude oblačno, k večeru se vyjasní a teploty do 17 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Lidé mohou ode dneška pomoci ornitologům s mapováním uhynulých a zraněných ptáků v okolí skleněných ploch. Takzvaný týden skleněného zabijáka potrvá až do neděle. Prosklené a zrcadlící pláštění budov, zastávky veřejné dopravy, výlohy obchodu nebo třeba zimní zahrady ročně připraví o život až milion ptáků po celém Česku, doplňuje koordinátorka akce Gabriela Dobruská.
2: Okamžiku, kdy budovu obejde, zkontroluje, jestli se u ní nenachází nějaký mrtvý pták, případně otisky po kolizi na skle. Výsledek toho svého pozorování potom může zadat přes jednoduchý formulář, kde vlastně Česká společnost ornitologická sleduje výskyt nebezpečných ploch.
1: V Plzni Malesicích začíná stavba takzvaného transbordéru. Tento samoobslužný gondolový most umožní pěším a cyklistům překonat řeku Mži a dostat se mimo frekventovanou silnici z Plzně do města Touškova. Stavba z vysokopevnostního betonu se zavěšenou gondolou bude hotová do června příštího roku. Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně popsala, jak takový transbordér funguje.
3: Konstrukce má zavěšenou gondolu a člověk se tam vlastním ručním pohonem posouvá na druhou stranu. Když tam přijede velká skupinka, tak to bude pro ně taková atrakce, protože po částech se budou přepravovat gondolou tam, pak si ta druhá skupinka musí přitáhnout gondolu zpátky a opět se ručním pohonem posunout na druhou stranu.
1: Stavba konstrukce nad řekou spolu s napojením na stezky přijde na necelých 20 milionů korun. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Oznámila to při oslavách k 90. výročí narození bývalého prezidenta. Dagmar Havlová v červnu oznámila, že nesouhlasí s tím, aby knihovna Václava Havla dál používala jméno prezidenta. Instituce se proto přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Ochránit cenné archiválie před požárem mohou speciální krabice s povrchovou úpravou. Čeští vědci vyvinuli zpomalovač hoření speciálně pro archivy. Díky tomu se případný požár rozšiřuje výrazně pomaleji a hasiči nepotřebují při zásahu tolik vody, která poškozuje i ostatní historické dokumenty.
4: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené a vnitřek je úplně v pořádku.
5: Kontroluje po požárním testu Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah krabic na archiválie s povrchovou úpravou.
6: Retardér hořeník jsme nanesli cítotiskovou technikou.
5: Říká Michal Veselý z Vysokého učení technického v Brně. Bariéra z minerálních látek oheň výrazně zpomalí a to podle Jana Karla z Technického ústavu požární ochrany potvrzuje i test.
7: V 9. minutě omezeně hoří prostřední krabice v nejnižší řadě.
5: Další archiválie mohou protipožární obaly ochránit před ohněm, ale i vodou při hašení. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel na dnešním prvním srazu udělat další dvě vynucené změny v týmu. Z nominace na úvodní čtyři zápasy nového ročníku Ligy národů kvůli zranění vypadli také útočník Tomáš Chorý a obránce Tomáš Vlček ze Slavie. Nahradili je olomoucký Václav Sejk a Martin Vitík z Boloni. Vedení národního mužstva to oznámilo na webu Fotbalové asociace České republiky.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytne přehánka, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů a na horách 7 až 4. Zítra bude oblačno, přechodně polojasno, zpočátku se hlavně na horách mohou ojediněle objevit slabší přehánky a k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a na horách maximálně 13. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta bourala v Plzni v ulici Borská. Na nehodu dejte pozor také na silnici 20 u obce Seč na jižním Plzeňsku a na dálnici D5 ve směru do Německa u Rozvadova kilometr 147,5 narazilo nákladní auto do středových svodidel. Místo je s opatrností průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Západočeská univerzita v Plzni s novým akademickým rokem posiluje bezpečnost, zprovoznila nové dohledové centrum a chystá modernizaci bezpečnostního systému. Uslyšíte o tom v naší reportáži tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po půl čtvrté. No a protože je pondělí, řeč bude i o západočeském sportu. Hokejistům a fotbalistům Plzně se minulý týden příliš nedařilo, svým soutěžím naopak kralují futsalisté Interobalu, pozemní hokejisté a hokejistky Litic a hokejbalisté Dobřan. Tak podrobnosti přinese už za chvíli pravidelný pondělní pořad Sportovní minuty. Taky nadále zůstaňte s námi, příjemný poslech, vážení.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Hezký den, je tady další sportovní souhrn z našeho regionu. Vladislav Janouškovec vám přeje příjemný poslech. Fotbalisté Plzně vstoupili do Evropské ligy ostudným výkonem a prohrou 0-3 s belgickým týmem Royal Union Saint-Gilloise. Zklamaný byl po utkání také záložník Alexandr Sojka.
2: Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý. Procházíme těžkými chvílemi a řekli jsme se o poločase, že do toho vletíme. Zkusíme dát hned na začátku druhého poločasu gola. Myslím, že ten začátek byl dobrý, ale pak přišla ta standardka, vlastně 3-0 a byli jsme zase dál od toho výsledku, co jsme chtěli.
1: V české nejvyšší soutěži svěřenci Radoslava Kováče padli po boji na hřišti Slávie 1-2, když v nastavení na dvakrát proměnil penaltu Tomáš Chorý. Ztráta bodů v samotném závěru mrzela plzeňského obránce Filipa Prepsla.
3: Bolí to samozřejmě jako hodně, no, takovýhle závěry, to je něco, co jako nechcete zažívat, ale ten výkon je asi něco, z čeho se můžeme odrazit. Chybělo malinko, mohli jsme tady bodovat, ale teď máme reprepauzu se připravit dál na další zápasy a rozjet to.
1: Ve třetí lize Bčko Viktorie prohrálo v souboji rezerv na půdě Bohemians 0-3. Jiskra Domažlice zvítězila na hřišti Cčka Pražské Slávie 2-0. Začal nový ročník hokejové extraligy. Hráči Škody Plzeň nejprve zdolali Liberec 2-1 po nájezdech a pak se hráli dvě utkání ve dvou dnech. V Olomouci neudrželi dvougólový náskok a prohráli 2-3 v prodloužení. Mrzelo to i útočníka Matyáše Filipa.
4: Je začátek sezóny, je to druhý zápas, takže jako mrzí nás to určitě. Byly to, troufnu si říct, 3 body. Když to zvládneme 50 minut, tak nevím, proč to nemůžeme dotáhnout těch zbylých 10. A bohužel byly tam nějaký špatný vyhodnocení situace a oni toho využili a berou o bod víc.
1: Také na ledě Třince Škoda ztratila vedení a prohrála 2-3. Házenkářky DHC Plzeň podlehly v interlize českým mistryním Slávy Praha 21-33. Ze strany domácích to byl hodně nepovedený zápas, jak potvrdila kapitánka Linda Galušková.
5: Nevím, čím to bylo, asi důraznosti v obraně. Nešli jsme do toho, tak jsme do toho měli jít a bohužel nám holky ze Slávy odskočily a pak už se to jenom vezlo s tím. Bohužel z naší strany to bylo strašně mrtvý a vůbec na něco bylo s holkama. Byl tam jeden náznak v prvním poločase, když jsme to stáli na 2 góly, bohužel pak jsme dostali 3 rychlí a už jsme byli zase tam, kde jsme začínali, takže tam už asi potom hlava zapracovala a nebyli jsme schopní.
1: Házenkáři Plzně v extralize zvítězili na Palubovce Frýdku místku 27-24. Devětkrát skóroval Jakub Douda, o gól méně vstřelil Tomáš Nejdl.
0: Sportovní minuty.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Po 14 letech se do Plzně vrátila nejvyšší basketbalová soutěž Maxaliga. Celek Loko Balimánia držel s Děčínem krok do začátku třetí čtvrtiny. Nakonec ale prohrál jednoznačně 79-109. Pokračuje domácí hráč František Váňa.
2: Jsme ukázali, že dokážeme bojovat, hrát dokonce 40 minut, i když to skóre úplně tomu neodpovídalo tomu, jak jsme bojovali, ale je to první zápas po 14 letech tady v Plzni, přišlo spoustu fanoušků, což je určitě úžasný a věřím, že to takhle bude pokračovat dál. A na nás je jenom, abychom se každým zápasem zlepšovali, posouvali náš basket dál. Většině fyzický, takže ten zápas byl určitě fyzický a v druhém poločase nás překonali hlavně jako tou svojí silou a energií.
1: Futsalisté Plzně v nejvyšší soutěži zvítězili na palubovce Vyškova 6-1 a po třech kolech mají plný počet 9 bodů. Dvakrát skóroval Čechoportugalec Francisco Mikuš.
3: První poločas, bohužel, měli jsme hodně času a nedali jsme tolik golů, dali jsme jenom 2. Na druhou stranu taky musím říct, že čekal jsem, že budou trochu horší, ale nakonec byli intenzivní, nebo spíš bránili, ale intenzivně bránili a hrali svoje hru, takže měli silný breaky, taky měli pár šancí, ale jsem rád, že druhý poločas už pak jsme zvládli a už ty koncovky jsme byli efektivní a dali jsme ty goly.
1: Pozemní hokejisté i hokejistky Litic porazili v extralize Rakovník. Muži 3-1 a ženy 2-1. Svěřenci a svěřenkyně Ladislava Čecha se tak vyhřívají v čele tabulky. Hokejbalisté HBC Plzeň získali alespoň jeden extraligový bod v Pardubicích. Na hřišti Svítkova prohráli 4-5 po samostatných stříleních. Dobřany naopak i nadále válí. Třinec porazili 6-2 a bez ztráty bodu vedou tabulku. Těší to i obránce Václava Šlehofra.
4: Vzhledem k tomu, že jsme si nastavili nějaký cíle v klubu a chtěli jsme tak navázat na tu loňskou sezonu, kterou považujeme za úspěšnou, ale byl to pro nás takový odrazový můstek. Máme za sebou zatím 4 kola, takže nechceme to nějak přeceňovat. Chceme jít dál, teď nás čeká těžký dvojkolo venku. Jsem rád, že dokážeme sbírat body v zápasech jak venku, tak doma. Myslím si, že máme tu skladbu toho týmu dobře poskládanou. Ostatní týmy hodně omladili, takže si myslím, že letos bychom mohli se držet tady z těch horních patrech, ale nesmíme nic podcenit a šlapat furt dál.
1: Tolik sportovní minuty z plzeňského kraje. Hezký zbytek dne přeje a za týden se opět přihlásí Vladislav Janouškovec.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 30. září. Mediálním partnerem je Český rozhlas Plzeň.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Proč si někteří dospěláci zpívají ve sprše?
1: Protože je to baví.
2: Aby se to naučili.
3: Že třeba tam tancujou a přitom se myjou.
4: Aby měli jedničky ve škole.
5: Aby se tam nenudili.
6: Aby měli dobrou náladu.
7: Protože se jim to líbí.

Tak v ozvěnu na tuhle písničku Václava Neckáře hlásím, že rádio hlásí 15.39. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje, a teď na chvíli zaměříme na akademickou půdu. Na Západočeské univerzitě v Plzni totiž dnes začíná nový akademický rok. Na 9 fakultách bude studovat přes 13 000 studentů. Kvůli lepší bezpečnosti

0: bezpečnosti škola otevřela nové dohledové centrum. Doteď na univerzitě neexistovalo jedno bezpečnostní středisko a za bezpečnost budov tak zodpovídali pracovníci vrátnice. Nový Velín sídlí na fakultě strojní a umožní pracovníkům ostrahy nepřetržitě sledovat, co se děje ve všech školních budovách a pomůže jim taky rychleji reagovat na mimořádné situace.
1: Moje práce je obsluhovat kamerové systémy a zároveň potom vyhodnocovat nějaké mimořádné události.
2: V bezpečnostním Velínu dělá dispečer Matyáš Krčil.
1: Já překlikávám určitě, ale v některých kamerách máme i zvukové čidla, které nám vyskočí do popředí a podle toho my přesně vidíme danou oblast, kde se ta mimořádná událost nebo incident stal nebo děje.
2: Zmínil jste zvuková čidla, těch máte kolik?
1: 36. Jsou vlastně všude po fakultách i v centru Plzně a hlavně tady na Borech. Reagují na jakýkoliv zvuk v podstatě, automaticky ho potom označí, buď je to dětský křik, nebo agrese, nebo střelba, cokoliv takového.
2: Když by se něco dělo, jak se to studenti a zaměstnanci univerzity dozví?
1: Dozví se to skrze KIS systém včasného varování, podle kterého potom zaměstnanci i studenti dostanou zprávu formou SMSky a podle toho jednají. Záleží, co to je za zprávu. Může to být zpráva o evakuaci, že je někde požár, anebo právě AMOK aktivní střelec.
2: Kolik lidí je v tom systému včasného varování zaregistrováno?
1: 6417.
2: Jak tady funguje to zabezpečení, to nám doplní tisková mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
3: Služba Velína bude nepřetržitá, funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přes den jsou tady naši kmenoví zaměstnanci Západočeské univerzity a potom v noci od 10 večer do 6 do rána a o sobotách, nedělích a o svátcích máme najatou agenturu.
2: Co chystáte do budoucna, jaká vylepšení?
3: Během podzimu bychom ještě chtěli nainstalovat nové kamery, které už v sobě mají zabudované zvukové detektory. Ty bychom chtěli pořídit do konce roku. Půjde o výměnu starých modelů, které už nejsou pro potřeby Velína dostačující a půjde přibližně o 100 kusů. Teď vybavíme moderními kamerami Fakultu aplikovaných věd a výzkumné centrum ENTIS, je to první etapa a samozřejmě v následujících měsících budou přibývat i další budovy.
4: My ty krizové situace tímto minimalizujeme, snažíme se jim předcházet a pokud už k něčemu dojde, tak potřebujeme minimalizovat ten čas toho zásahu. To znamená, abychom rychle informovali, abychom ten areál zabezpečili, abychom informovali policii a zajistili tu pomoc.
2: Říká rektor Západočeské univerzity Miroslav Lávička.
4: Jednak jsme opravdu postoupili v té části prevence, umíme lépe monitorovat, umíme lépe detekovat a pokud už by k něčemu došlo, tak samozřejmě máme nacvičeny a připraveny ty scénáře a postupy, aby ta ochrana našich zaměstnanců a studentů byla co nejlepší.
2: I proto budou další zabezpečení postupně přibývat.
4: Detektory zvuku, detektory výstřelu, detektory panických výkřiků a budou rozmisťována další a další tlačítka pro nějaké oznámení netradičních situací a tak dále. Takže jako je to takový modulární systém, který postupně rozšiřujeme.
2: V některých univerzitních budovách by měly přibýt taky turnikety. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Je sice teprve pondělí, ale já už vím, co se tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň bude vysílat zítra. U příležitosti Světového dne Alzheimerovy nemoci jsme totiž pozvali do našeho zítřejšího vysílání odbornici, která odpoví na dotazy související se stářím a ztrátou paměti. Můžete si poslechnout rozhovor s doktorkou Hanou Kučerovou, primářkou geriatrického oddělení fakultní nemocnice v Plzni, a to zítra po 10. hodině dopolední. Ale už za chvíli po zprávách tady bude Humoriáda a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herečka Libuše Švormová. Společně s Pavlem Kučerou vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Prostě humor podle vašeho gusta. No a Roman Stupka vám i nadále přeje příjemný poslech.

Věděli jste, že kousek od bývalého hraničního přechodu Železná na Domažlicku najdeme oboru Srdíčko? Má 160 hektarů obehnaných 6 kilometry plotu. Je tady dohromady asi 120 kusů zvěře, daňci, mufloni nebo jeleni sika. Obora je tvořena pastvinami, lesními porosty i vodními plochami. Oborou lze projet na kole, případně ji projít i se psem na vodítku.

Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň představila zrekonstruované prostory pro muzeum osvobození na Klatovské třídě. V Klatovech evakuovali kvůli úniku plynu obyvatele domu v Pražské ulici. Vláda znovu zasáhne proti vysokým cenám pohonných hmot, od října obnoví regulaci. Zítra bude oblačno, přechodně polojasno, k večeru se vyjasní a teploty do 17 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Plzeň zrekonstruovala dům na Klatovské 19, plánuje tam moderní zážitkové muzeum osvobození. Jeho součástí je i nová přístavba s dominantou tankem M4 Sherman. Práce vyšly na více než 280 milionů korun. Autorem rekonstrukce i přístavby je architekt Ludvík Grimm.
3: Já jsem si strašně přál vytvořit muzeum, které nebude mrtvé, které bude žít. A proto tady je tady to venkovní auditorium, propojené muzeum s kavárnou. Taky to stupňovité auditorium má umožnit koncerty. Tady se spustí svinovací plátno, které tady ještě není. A se zadní projekcí bude kino, bude tady třeba autorské čtení, přednášky.
2: Součástí expozice budou i zrekonstruované losové interiéry. S otevřením muzea se počítá nejpozději do začátku slavností svobody v příštím roce. Kvůli úniku plynu evakuovali hasiči v Klatovech obyvatele domu v Pražské ulici. Nikdo se přitom nezranil, pokračuje mluvčí krajských hasičů Michal Holeček.
4: Hasiči vyjeli na únik nebezpečných látek, podezření na únik plynu v Pražské ulici. Čekáme na součinnost, až přijedou služby z plynáren. Předběžně jsme evakuovali 11 lidí, a to ze 4 pater.
2: K úniku plynu došlo podle aktuálních informací hasičů ve sklepě domu u plynoměru. Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Každý pracovní den bude resort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude platit do konce října. Vláda zároveň zavedla mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie, která se bude uplatňovat letos a příští rok. Reaguje tak na mimořádný růst rafinerských marží. Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí ho snížila o 3 miliardy. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Návrh rozpočtu teď míří do sněmovny.
1: Počasí.
2: V noci čekejte většinou oblačno, výjimečně se vyskytne přehánka, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů a na horách 7 až 4. Zítra bude oblačno, přechodně polojasno. Zpočátku se hlavně na horách mohou ojediněle objevit slabší přehánky a k večeru se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a na horách bude 10 až 13. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dvě osobní auta bourala na silnici 20 u obce Seč na jižním Plzeňsku. V Plzni v ulici Borská bourala také dvě osobní auta. A na dopravní nehodu dejte pozor i na silnici 2/193 na trase Nečtiny z Hořec na Plzeňsku. I tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladené pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světle prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
5: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem. No. Tak to je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
1: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní Humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se
0: ještě
1: jdu podívat,
0: trošku?
1: Protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no, to, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty, Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan
1: režisér. Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční Humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor z Nastasy Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasiu Kinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to jasný, že jo. To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já vím, já jsem to zblbla, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. Tu film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože? No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kdo vám to dělá, ty?
4: Like, we almost have the same color.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. Ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se neplete. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
3: Já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: Oh, I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. To se ptám já. Ježíš, jo, počkejte vlastně. Já jsem blbá. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď jo, teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: Víš, ty můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky. A jo, já vím, že já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá. Ne, já vím, ne, já jsem, já, yes, pardon, já jsem, ale to se mi stává vždycky tohle. Promiňte mi, paní Nastasio, já, ne, nechte to být, to je dobrý, já, ne, já toho, já, ne, to je dobrý, já
4: jsem, okay, listen,
3: ne, já vím, já, ne, já, mě se mi stává vždycky tohle, ne, já mám takovou smůlu, konečně, ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: Ne, I have to talk to you. I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio, já, nezvěte se.
4: I want you to see my director, wrote a story, and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind, and her family immigrated to America, and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain, and how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here, and it means so much to us that we're
3: here.
4: Will you come tonight? Yeah?
3: No, you stay.
4: Okay.
3: Thank you.
4: Thank you.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky takové přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Lubuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučerová zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Za naslyšenou. Kránu. Dobré odpoledne. Haló, haló. Je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Standa Zemník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás, Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma prv.
1: Dobrý den.
7: Zde vás Petr Zorhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z Ria z Kouzelníka.
9: Potkali se dva. Senior Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz a senior Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš ty bouly na hlavě? Ptá se senior Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, senora Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou Mariu, Perezovou de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. Brum. A to tě tak štípla? Ptá se senior Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, senora Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, smí se senor Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva del Longo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano del Longo zabil lobotou. Potkali se tři. Senor Juarez Rodrigo Santa Maria de Stefano del Longo a s jeho bratr Alvarez Antonio de Stefano del Longo a senor Juarez Rodriguez Santana del Longo Juarezo. Pojď, pojď, senor Juarez Rodrigo Santa Maria de Stefano del Longo. Ne, zpět, pojď, senor Juarez Rodrigo Santana del Longo Juarezo Perezo. Ne, zpět, ještě, no dobře, to bylo vlastně. Jeho bratr Alvarez Antonio de Stefano del Longo povídá, že si tu Juarezovi Perezovi del Longo de Eugenio. Ne, zpět, dobře, to bylo.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači,
3: no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo, tak to
1: jaký mají vztah
2: úplně
1: s
2: mimo mě, úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá.
2: Já už jsem tohleto nějak výborně nestihla, no.
1: Tak ale to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah
2: k
1: daleko
2: to,
1: jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavím. Halo? Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Raubi nad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasné.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeničku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu. Zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslanou.
1: Nápodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou. Ano. Přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, ano. Myslím. Nemyslím to jako paní Libuši madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo, lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádním obtěžit na nově jde bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty
8: počítači? Ano, to je z té knihy. Ano. Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni nám, co máš tam počítače, řeknu. Co se ti přihodilo?
8: Zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS.
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatoru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi, sprdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako, to oni je

0: tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu, je zjistit a udat.
1: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
0: No, on je genius.
1: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
0: má velkou výhodu. No? Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
1: Ano.
0: Čili Hernádyho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouchat. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
1: Kdo?
0: Ten...
1: Počítač.
0: Počítač.
1: A proč zvoní?
0: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
2: To dělám taky.
0: No. Furt ho restartuju.
1: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
0: Asi, já myslím, že ho to bolí.
1: Jo. No,
0: jinak bych to nedělal.
2: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou, že jo?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
5: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán s velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
4: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju ve svém filmu.
5: Ještě bych měla možná 2 honorá.
4: No, proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté.
6: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No, na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak, přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló. A tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju Děkuji. Vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně. Ano. Hezký den. Díky. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Formovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bubu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku s panem Krampolem, takže
2: vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě ano. Pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
10: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na achilovou patu státu.
8: Prosím vás, mohu reagovat?
9: Ano, samozřejmě, pane, reagujte, pane prezidente.
8: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
7: Prosím vás, pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
9: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bubu.
8: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím?
10: No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarara, čím čím?
8: Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
7: Prosím vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
8: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
9: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
2: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
3: Já děkuju, těším se na příště.
2: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Armáda podle premiéra Babiše vybere firmu, která provede sanaci v dobré vodě na Šumavě. Ředitelství silnic a dálnic začíná opravovat průtah obcí Hořehledy. Zítra bude oblačno, přechodně polojasno, k večeru se vyjasní, teploty do 17 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zítková. Armáda v dobré vodě na Šumavě zajistí, aby se nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který území bude sanovat a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, jako je rtuť nebo arzen. Vojáci tam minulý týden začali se ženěním a chemickým průzkumem. Začíná dlouhodobá uzavírka průtahu obcí Hořehledy na jižním Plzeňsku. Důvodem je kompletní výměna konstrukce vozovky, nové chodníky, úprava sjezdu a vybudování nové autobusové zastávky a parkovacích míst. Dojde také k úpravě veřejného osvětlení, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Součástí rekonstrukce budou také poměrně rozsáhlé práce pod povrchem vozovky, během kterých bude vybudována nová dešťová kanalizace a také budou provedeny přeložky vodovodu a plynovodu. Vzhledem k rozsahu prací bude po dobu stavby nutné hlavní tah zcela uzavřít, a to po celou dobu provádění stavebních prací, tedy až do dokončení celé stavby v létě 2027.
0: Objízdné trasy povedou po okolních silnicích nižších tříd. Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 korun měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. Velvyslanci států Evropské unie se dnes shodli na tříletém prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Původně se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byly ze seznamu vyškrtnuti 2 ruští miliardáři Michal Friedman a Ališer Usmanov. Bez této dohody by sankce přestaly platit už zítra. Na sankčním seznamu Evropské unie bylo asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel na začátku svého prvního srazu udělat 4 vynucené změny v nominaci. Kvůli zranění vypadli z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů 3 slávisté, obránci David Zima s Tomášem Vlčkem a útočník Tomáš Chorý a plzeňský záložník Denis Višinský. Španělský kouč místo nich povolal Martina Vitíka z Boloni, olomouckého Václava Sejka a 2 nováčky, Ondřeje Kryčvalušiho ze San Gilloes a mladoboleslavského Martina na Šubrta. Vedení mužstva to oznámilo na webu fotbalové asociace.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytne přehánka. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů a na horách 7 až 4. Zítra bude oblačno, přechodně polojasno. Zpočátku ojediněle slabší přehánky, hlavně na horách, a k večeru se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a na horách 10 až 13. Povane mírný severozápadní až severní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dopravní nehodu pozor na silnici 193 u Manětína na severním Plzeňsku a vodorovné dopravní značení se opravuje na silnici 1/27 na trase Železná Ruda Čachrov na Klatovsku, i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Rostou na Plzeňsku houby, nebo se z lesa v těchto dnech vrátíte s prázdnou? Hezké odpoledne přeje Ondřej Kapic, ladíte Český rozhlas Plzeň a pondělní vydání pořadu Den v kraji. My vám dnes ukážeme novou houbařskou mapu a povíme, kde v Brdech nebo na Šumavě zrovna teď zažijete s košíkem doslova žně. Připomeneme si také zapomenutého kreslířského génia a plzeňského rodáka Bohumila Konečného alias Bimbu. Jehož talent kdysi obdivoval i legendární Kája Saurová. proudek. Naše první zastavení bude po kapele Buty u dnešních hlavních regionálních událostí.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Štěpán Kazíková.
2: Hezké odpoledne. Na většině území Čech je vysoká šance, že rostou houby. Vyplývá to z map meteorologů i zájmových portálů. Jaká je situace v Plzeňském kraji, kde jsou nejlepší podmínky, to zjišťoval náš regionální stopař Jiří Trnka. Podrobnosti řekne v našem vysílání už za chvíli. Bezpečnost studentů i zaměstnanců posílila Západočeská univerzita v Plzni. Na strojní fakultě otevřela nové dohledové centrum, díky kterému bude moci ostraha sledovat dění ve všech školních budovách a pohotově tak reagovat na mimořádné situace. Dosud v rámci univerzity, kde bude v začínajícím akademickém roce studovat na 13 000 studentů, jednotné bezpečnostní středisko neexistovalo. Rektor ZČU Miroslav Lávička ubezpečuje, že vedení školy dělá vše pro zajištění bezpečnosti.
3: Máme nacvičeny a připraveny ty scénáře a postupy, aby ta ochrana našich zaměstnanců a studentů byla co nejlepší.
2: Mluvit o tom budeme v našem vysílání ještě v této hodině. Lékařská pohotovost pro děti i dospělé bude v Plzeňském kraji zajištěna také v letech 2027 až 30. Kraj vybral poskytovatele celkem 6 pohotovostí v Tachově, Boru, Sušici a Plzni. Výběr poskytovatelů schválila Rada Plzeňského kraje. Na zajištění všech 6 lékařských pohotovostí počítá Plzeňský kraj s částkou přes 128 milionů korun. Například v Tachově bude dětskou pohotovost zajišťovat poliklinika Tachov a dětskou pohotovost Plzni bude provozovat Nemocnice u svatého Jiří. Plzeň dokončila rozsáhlou rekonstrukci historického objektu na Klatovské 19, kde se nachází cenné losové interiéry. Kromě rekonstrukce kompletně bezbariérového třípodlažního objektu vznikla ve dvoře budovy přístavba. Její dominantou je 30-tunový tank M4 Sherman. Klatovská 19 bude sloužit jako moderní muzeum osvobození. Tank se stane jeho největším exponátem. Na investici za zhruba 285 milionů korun teď navážou práce na interiérovém vybavení výstavní prostor. Veřejnosti by se mělo muzeum otevřít na jaře příštího roku.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, je to tak, houbařská sezóna pokračuje, ale podmínky pro růst hub nejsou v našem regionu zcela tak stejné. Český hydrometeorologický ústav proto vydal aktualizovanou mapu pravděpodobnosti jejich růstu. Jak si podle nejnovějších dat stojí jednotlivé části Plzeňského kraje a kam se vyplatí vyrazit, to nám teď řekne regionální stopař Jiří Trnka. Dobré odpoledne.
2: Ano, regionální houbař Jiří Trnka, přeji dobrý, hezký podvečer.
1: S košíkem v ruce určitě.
2: Předpovědní mapa meteorologů ukazuje poměrně výrazné rozdíly napříč Plzeňským krajem. Zatímco centrální část kraje a okolí Plzně se nachází ve světlejším pásmu, tedy s průměrnými podmínkami, ty výše položené oblasti nabízejí pro houbaře doslova žně.
1: To jsem nikdy nezažil na vlastní kůži, že bych šel do lesa a mohl říct soužně. Nevím, já asi nemám tu zkušenost nebo ten talent ty houby hledat. Jiří, ale kde přímo v našem kraji najdou houbaři podle mapy, jak jsi říkal, ty úplně nejlepší podmínky?
2: Tak na mapě se řídíme zelenou barvou, čím tmavější, tím lepší. Nejtmavější zelené plochy svítí na Šumavě v Českém lese, kde po vydatnějších deštích rostou houby ve velkém, a houbaři ze Šumavy hlásí plné košíky. Velmi dobrá situace je podle mapy také v oblasti Brd, kde jsem se výskyt dojel sám ověřit. Kdo má rád hřiby, tak ten si tady přijde na své. Mluvil jsem tady s panem Ondřejem, který chodí na houby sem do Brd každý den. Vždy sebere prý minimálně jednu papírovou bedínku. Tuto oblast nazval rájem hřibů. Výborná situace je také na severním Plzeňsku v lesích směrem k Manětínsku, kde je pravděpodobnost růstu rovněž vysoká.
0: Regionální stopař.
1: Jirko, a jak to vypadá v těch nižších polohách a v okolí Plzně?
2: No, v nižších polohách vnitrozemí v těsném okolí blízkosti Plzně stále chybí větší množství vláhy, takže tam je potřeba více trpělivosti k tomu hledání. Pokud ale v tomto týdnu dorazí slibované deště, včera trošku zapršelo, podmínky se mohou rychle zlepšit i tam. Aktuální mapu přímo pro náš kraj najdou zájemci na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
1: No a když už lidé na taková bohatá místa narazí, tak mě napadlo, jestli třeba jako v některých zemích v zahraničí existuje i u nás nějaký limit, kolik hub si mohou z lesa odnést?
2: Je dobrá otázka. Třeba Švýcaři si v referendu odhlasovali, že si z lesa smějí každý odnést pouze 1 kilo hub za rok. U nás žádný váhový ani množstevní limit neplatí, takže si můžeme odnést libovolné množství, pokud sbíráme výhradně pro vlastní potřebu. Lesní zákon ale zakazuje komerční sběr na prodej bez souhlasu majitele lesa. Pozor si také musíme dát na chráněné druhy hub, na zákazy vstupu mimo vyznačené trasy v přírodních rezervacích a na šetrnost k lesu, jako je zákaz vjezdu autem anebo ničení různé hrabanky a braní si domů.
1: O tom, kde v Plzeňském kraji aktuálně slibují lesy nejbohatší houbařské úlovky a na jaká pravidla při sběru nezapomínat, teď upozornil regionální stopař Jiří Trnka. Děkuji za to. Naslyšenou.
2: Který má plný košík. Naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
1: A za chvíli už téma zítřejšího počasí.

0: Michal Hrůza, 4,5 minuty před 17:30 na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Počasí. Začali jsme další zářijový týden. Jaké počasí přinese v jeho první půlce, přesněji zítra, v úterý? To je otázka na meteoroložku Martu Suchou. Dobrý den.
1: Hezký den. Tak večera.
0: Prosím, já jsem chtěl se právě optat na ten večer a noc, ale vy jste se chopila slova, asi jste nám to chtěla stejně říct, tak prosím.
1: Já se omlouvám, večera v noci bude polojasno až oblačno, jen ojediněle se může objevit přeháňka, nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 6 stupňů Celsia, na horách na 7 až 4 stupně a vítr povane mírný severozápadní průměrnou rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: My jsme se bavili před chviličkou o houbách, o tom, jak rostou houby v Plzeňském kraji. Myslíte, že tento týden přispěje k růstu, to znamená nějaká vláha, jestli bude?
1: Tak vláha během zítřejšího dne určitě, nebo určitě ne, pokud se vyskytne zítra přeháňka, tak to bude zpočátku jen během dne ojedněle s větší pravděpodobností trošku na horách, jinak bude později odpoledne potom ubývat oblačnost, večer se až vyjasní a nejvyšší denní teploty zítra budou podobné jako dnes mezi 15 a 18 stupni. V těch dalších dnech potom ve středu očekáváme zmenšenou oblačnost, slunečné počasí. Teploty během odpoledne podobné, noční teploty ale budou velmi nízké, bude ráno chladné s minimy mezi 6 a 2 stupni Celsia, a protože v našem regionu zatím to vypadá, že vítr budeme mít jenom slabý nebo bude i bez větří, tak lokálně počítáme i s přízemními mrazíky. Jediný den, který by měl přinést nějaké srážky na většinu území regionu, tak je čtvrtek. Jinak v těch dalších dnech budou teploty podobné jako nyní a budeme bez srážek spíše. Takže nějaké výrazné zlepšení a vláhu pro další růst hub nečekáme.
0: Tak uvidíme třeba v ty další dny a třeba ten příští týden bude prospěšnější růstu hub. Meteoroložka Marta Suchá, já vám děkuji za předpověď a přeji pěkný večer. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, hezký večer.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Český rozhlas Plzeň, 17 hodin 31 minut. Zapomenutý génius české kresby Bohumil Konečný, známý pod přezdívkou Bimba, se vrací do centra pozornosti. Rodák z Plzně, absolvent Mikulášského gymnázia, proslul především jako ilustrátor knih Jaroslava Foglara a Otakara Batličky. Legendární Kaja Soudek kdysi o Bimbovi prohlásil, že v roce 1937 uměl to, co v Americe zvládala sotva hrstka kreslířů. Znalcem, propagátorem a ochranitelem díla Bohumila Konečného je současný ředitel gymnázia na Mikulášském náměstí Jan Hosnedl, který byl dnešním dopoledním hostem našeho vysílání. Moderátora Jiřího Trnku mimo jiné zajímalo, čím byl Bimba tak výjimečný.
1: On na rozdíl od těch ilustrátorů dobrodružné literatury, kteří byli samozřejmě výborní, jako Zdeněk Burian nebo Gustav Krum, tak on kromě toho, že výborně kreslil tu dobrodružnou literaturu a zejména akci, tak byl taky úžasný na stvárnění ženského těla.
2: Jak se chlapci z Plzně, studentovi Západočeského gymnázia, podařilo dostat tak k jakoby světovému dynamickému stylu v meziválečném Československu?
1: No, on byl talent od pána Boha a kreslil už od malička. Jeho spolužákem byl třeba Miroslav Horníček a ten vzpomínal, že už na obecné škole ho vodili kantoři ze třídy do třídy a nechali ho tam kreslit kovboje, koně a indiány na tabuli a on k tomu tíhnul. Měl tomu výrazně blíž třeba než k matematice, kterou učím já, a potom vlastně přirozeně ta jeho cesta vedla na Akademii výtvarných umění.
2: Když si představíme, že tenkrát nebyly sociální sítě a podobné možnosti, jak sám sebe propagovat, když byl tak výjimečný, když si ho oblíbili tak velká jména, proč byl zapomenut?
1: To je složitá otázka. Mohly za to hlavně změny režimu. To, že to, co on kreslil a ilustroval, tak byly hlavně ty Foglarovky, knížky Otakara Batličky, taky ty krásné ženy. A tím, jak se měnil režim a potom zejména normalizace, tak tomu velmi uškodilo a zejména mu uškodila velká aféra s komiksovou postavou Amazonou, kterou jeho mladý přítel vyvezl na západ a předělal jí na Oktobrianu, ženu řídové revoluce, a to v podstatě mu zlomilo tady Konečnému v 70. letech vaz a už nemohl publikovat.
2: Jaroslav Foglar v roce 1992 bez zaváhání označil Bimbu za svého nejoblíbenějšího ilustrátora. Čím to?
1: Tak Bimbovy ilustrace byly velmi realistické, dynamické. Já sám znám Bimbu přes Foglarovky. Měli jsme doma v 80. letech několik knížek Jaroslava Foglara z nakladatelství Olympia, které vyšly na konci 60. let, a musím říct, že jsou to moje nejoblíbenější Foglarovky.
0: Den v kraji. Západočeská univerzita v Plzni posiluje bezpečnost. Jak a čím, to rozebereme po Marku Straceném.

0: Posloucháte pondělní den v kraji, je 6:07. Na Západočeské univerzitě v Plzni dneškem začal nový akademický rok. Na 9 fakultách bude letos studovat přes 13 000 studentů. Kvůli lepší bezpečnosti škola otevřela nové dohledové centrum. Nový velín sídlí na fakultě strojní.
1: Moje práce je obsluhovat kamerové systémy a zároveň potom vyhodnocovat nějaké mimořádné události.
2: V bezpečnostním velínu dělá dispečer Matyáš Krčil.
1: Já překlikávám určitě, ale v některých kamerách máme i zvukové čidla, které nám vyskočí do popředí a podle toho my přesně vidíme danou oblast, kde se ta mimořádná událost nebo incident stal nebo děje.
2: Zmínil jste zvuková čidla, těch máte kolik?
1: 36. Jsou vlastně všude po fakultách i v centru Plzně a hlavně tady na Borech. Reagují na jakýkoliv zvuk v podstatě, automaticky ho potom označí, buď je to dětský křik, nebo agrese, nebo střelba, cokoliv takového.
2: Když by se něco dělo, jak se to studenti a zaměstnanci univerzity dozví?
1: Dozví se to skrze KIS systém včasného varování, podle kterého potom zaměstnanci i studenti dostanou zprávu formou SMSky a podle toho jednají. Záleží, co to je za zprávu. Může to být zpráva o evakuaci, že je někde požár, anebo právě AMOK aktivní střelec.
2: Kolik lidí je v tom systému včasného varování zaregistrováno?
1: 6417.
2: Jak tady funguje to zabezpečení, to nám doplní tisková mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
3: Služba velína bude nepřetržitá, funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přes den jsou tady naši kmenoví zaměstnanci Západočeské univerzity a potom v noci od 10 večer do 6 do rána a o sobotách, nedělích a o svátcích máme najatou agenturu.
2: Co chystáte do budoucna, jaká vylepšení?
3: Během podzimu bychom ještě chtěli nainstalovat nové kamery, které už sobě mají zabudované zvukové detektory. Ty bychom chtěli pořídit do konce roku. Půjde o výměnu starých modelů, které už nejsou pro potřeby velína dostačující a půjde přibližně o 100 kusů. Teď vybavíme moderními kamerami Fakultu aplikovaných věd a výzkumné centrum ENTIS, je to první etapa a samozřejmě v následujících měsících budou přibývat i další budovy.
4: My ty krizové situace tímto minimalizujeme, snažíme se jim předcházet a pokud už k něčemu dojde, tak potřebujeme minimalizovat ten čas toho zásahu. To znamená, abychom rychle informovali, abychom ten areál zabezpečili, abychom informovali policii a zajistili tu pomoc.
2: Říká rektor Západočeské univerzity Miroslav Lávička.
4: Jednak jsme opravdu postoupili v té části prevence, umíme lépe monitorovat, umíme lépe detekovat a pokud už by k něčemu došlo, tak samozřejmě máme nacvičeny a připraveny ty scénáře a postupy, aby ta ochrana našich zaměstnanců a studentů byla co nejlepší.
2: I proto budou další zabezpečení postupně přibývat.

0: detektory zvuku, detektory výstřelu, detektory panických výkřiků a budou rozmisťována další tlačítka pro nějaké oznámení netradičních situací a tak dále. Takže jako je to takový modulární systém, který postupně rozšiřujeme.
1: V některých univerzitních budovách by měly přibýt taky turnikety. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
3: A my pokračujeme dál, já vás už za pár minut pozvu do plzeňského domu u Božího oka.

0: Za minutu bude 6:45, posloucháte Český rozhlas Plzeň, pondělní den v kraji. V domě u Božího oka ve východní části náměstí Republiky v Plzni údajně můžete občas ucítit vůně medových perníků, aniž by je někdo pekl. I bez ní má ale na první pohled malý, přesto po bližším prozkoumání nečekaně velký dům své zvláštní kouzlo.
1: Poprvé, když jsem vstoupila do tohle domu, tak už na mě dýchla neuvěřitelně krásná atmosféra, zdi, který vypráví příběhy, a okamžitě jsem si tento dům zamilovala.
2: Určitě k té lásce vaší, jak jste říkala na první pohled, přispívá také historie tohoto domu, který pamatuje několik staletí.
1: Je to jeden z nejcennějších domů na plzeňském náměstí. Původně renesanční dům získal svoji podobu i název Dům Božího oka kolem roku 1750, kdy byl přestavěn v barokním slohu.
2: Kořeny domu ovšem sahají až do gotiky. Jsou tady gotické sklepy.
1: Teď jsme došli mřížím, kde nahlížíme jenom do sklepení. První dochované písemné zmínky o tomto domu jsou kolem roku 1324 a jsou tady pozůstatky původních základů domu.
2: S naší průvodkyní domem u Božího oka Sabinou Mališovou ze zdejšího ateliéru Spiritualita jsme vyšli ven před dům a z průčelí na nás i na celé náměstí září zlacené Boží oko.
1: Boží oko jako symbol vyšší prozřetelnosti, ochrany, a navíc tento dům nese číslo 8, což vnímám jako velkou hojnost.
2: Do domu u Božího oka se vstupuje restaurovaným portálem. Málo koho, kdo prochází kolem, by asi napadlo, že tady bývaly od roku 1928 velké výkladní skříně.
1: Je to tak, byly tady různé obchodní činnosti, dokonce jsme dohledali, že údajně v těchto prostorech byl obchod se střelivem a sportovní potřeby a další.
2: Uprostřed mezi okny je umístěna pamětní deska Aně Kreslové a tam stojí Anna Kreslová, vdova po inženýru, zůstavila nescizitelnou sedminu tohoto domu ústřední matici školské v Praze.
1: Podpořila tak vzdělání dětí a vznik škol zaměřených především na český jazyk a obrodu českého jazyka. A vlastně je krásné, že je tady ta památka za tenhle velmi jako vlastenecký a dobročinný skutek. A tyhle dveře, to nám zůstalo jako dědictví po pance, po předchozích obyvatelích.
2: Tady je klid, božský klid na povídání. Známe i další dřívější majitele domu?
1: Vy jste si všimla, nad kamenným portálem, kterým jsme prošli, je monogram Jana Jakuba Slavíka, který vlastnil dům od roku 1743 a nechal ho přestavět do té současné podoby. A ještě tu máme uvnitř na něj jednu památku. Tady v přízemí se nachází nádherná stropní freska Františka Julia Luxe, která vznikla kolem roku 1745, a tam nádherný symbol nejsvětější trojice.
2: Snad ke každému domu na náměstí Republiky v Plzni se váže nějaká pověst. Patří pověst i k tomuto domu?
1: Samozřejmě, tenhle dům obývala perníkářka, která tady kdysi chytila hladového chlapce, který ukradl perníček a chtěla mu pohrozit, že ho dovleče na radnici, aby ho potrestal jako zloděje. Chlapec se jí sice vytrhl, utekl, ale žil v úzkosti, až tou úzkostí zemřel. A říká se, že duch této perníkářky hlavně v noci bloudí před tímto domem a vyhlíží toho chlapce, aby mu předala tu nejlepší sladkost, a takhle došla vykoupení.
2: Dům u Božího oka na náměstí Republiky má svého ducha i duši a určitě si zaslouží vaši pozornost.
1: Je to místo, které můžeme milovat.
2: Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Ano, pojďme dál, je 17 hodin 55 minut, pomalu se blíží zprávy Českého rozhlasu Plzeň.
1: Den v kraji.
0: Plzeňským házenkářkám úvod interligové sezóny příliš nevyšel. Naposledy hráčky DHC doma nestačily na pražskou Slavii. Vysokou prohru komentovala pro Český rozhlas Plzeň kapitánka Linda Galušková. Více se dozvíte v našem zítřejším vysílání. V novém díle pořadu Zdraví v cajku vám spolu s doktorem Miroslavem Šutou prozradíme, že propustnost lidského střeva ovlivňují faktory, jako jsou složení potravy, fyzická námaha, nemoci i užívané léky. Povíme vám o syndromu, který znají více influenceři než lékaři. U příležitosti Světového dne Alzheimerovy nemoci jsme pozvali do našeho zítřejšího vysílání odbornici, která odpoví na dotazy související se stářím a ztrátou paměti. Po 10. hodině si poslechněte rozhovor s doktorkou Hanou Kučerovou, primářkou geriatrického oddělení fakultní nemocnice v Plzni. A v Plzni na Slovanech mají novou lezeckou věž ve Škoda Sportparku, stojí na stejném místě jako původní konstrukce a nabízí celkem 222 metrů čtverečních lezecké plochy rozdělené do 4 lezeckých profilů. Podrobnosti zítra. Naslyšenou se v 17 hodin těší opět Ondřej Kapic.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Podle ministerstva životního prostředí zmizí sudy s toxickými látkami z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě do konce roku. Plzeňský kraj zajistí zubní pohotovost i na další 4 roky. Zítra bude oblačno až polojasno, k večeru se vyjasní a teploty do 18 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zítková. Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Po jednání vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přímo na Šumavě se dnes sešli zástupci ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okresu Řezno. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček následně upřesnil harmonogram sanačních prací.
3: Je cílem provést sanační práce, a to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl, a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arsenem. Zubní pohotovost v Plzeňském kraji bude mít zajištěný provoz i pro období let 2027 až 30. Poskytovatelem bude Zubní centrum Nerudovka, které ve veřejné zakázce získalo v hodnocení nabídek nejvyšší počet bodů. Výběr poskytovatele schválila Rada Plzeňského kraje. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Na síti X to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Cílem podle něj je, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 tisíc korun. Vláda podle ministra počítá s navyšováním míst u policistů a hasičů a navýšením prostředků na kyberbezpečnost o 240 milionů korun.
1: Sport.
2: Z nominace fotbalová reprezentace vypadlo už 6 hráčů. Zranění vyřadilo i Lukáše Provoda a Davida Juráska. Nahradili je Daniel Vašulín a Jiří Sláma.
1: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, později odpoledne bude oblačnosti ubývat a k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 27 u obce Běšiny na Klatovsku funguje kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a mohou se tvořit kolony. Opravuje se železniční viadukt. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
4: Krásný a ničím nerušený poslech dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Při bádání v mém hudebním archivu jsem objevil, že si dechovkoví skladatelé a textaři často brali za téma svých písní naše české řeky. Proto jsem se rozhodl vás v dnešním pořadu vzít k vodě a některé písně s touto tématikou vám nabídnout. Začneme doma a poslechneme si polku, ve které zazní jména hned 4 řek. Úhlava, Úslava, Radbuza, Mže. K té hudbu napsali Josef Pospíšil a Jaroslav Kohout a textař Vladimír Merhout v ní vyjmenoval právě řeky protékající Plzní, ze kterých posléze vzniká řeka Berounka. Hraje Šťáhlavská 6 a zpívá Jiří Dnebír.

Největším přítokem řeky Sázavy je Želivka. Ve středověku se Želivka jmenovala právě Sázava, později Soutická nebo Zahrádecká řeka. Označení Želivka pochází až ze 16. století. Želivka je dlouhá 103,89 km a je známá svou čistotou a představuje důležitý zdroj pitné vody. Své o tom věděl i textař Zdeněk Veselý, který na hudbu Pavla Zedníka napsal píseň opěvující právě řeku Želivku. Zpěváky Milana Černohouze a Blanku Tůmovou doprovází Veselka Ladislava Kubeše.

Častým tématem, ať už lidových písní nebo skladeb známých autorů, se stala jihočeská řeka Blanice. Délka jejího toku činí 94,7 kilometru a její název je odvozen od přídavného jména Blaná ve smyslu protékající blaněmi. Slovo blaně pochází ze staročeštiny a znamená vlhká louka nebo pastvina. Z onoho velkého množství písní o řece Blanici jsem vybral tu, kterou natočila jihočeská kapela Podhoranka. Jmenuje se U Blanice a její pohádkově laděný text Vladimíra Salčáka zhudebnil Ladislav Hrdlička. Zpívají Růžena Kubínová a Jiří Svoboda.

Ve tvorbě autorů se stálicí stala také naše nejdelší řeka Vltava. Její délka je 430,2 kilometru a název pochází ze starogermánštiny a znamená divoká nebo dravá voda. Vltavu známe samozřejmě také z klasické hudby. Bedřich Smetana podle ní nazval jednu z částí svého cyklu symfonických básní Má vlast. Zajímavostí je, že 4 týdny po začátku práce na této skladbě Bedřich Smetana ohluchnul. Dílo zdárně dokončil, ale už si Mou vlast nikdy nemohl poslechnout. Já vám teď nabídnu moji verzi písničky Karla Haschlera, kterou jsem natočil s plzeňskou 12 Jaroslava Tachovského v Plzeňském rozhlase. Vltavo.

0: Moravské vodní toky dnes v našem pořadu zastoupí řeka Dyje, která ovšem kromě našeho území protéká také Rakouskem a její délka činí 235,4 kilometru. Písnička, kterou si teď poslechneme, vznikla na motivy skutečné tragické události, která se stala 26. května roku 1936, při níž zemřelo 35 malých dětí plujících po řece Dyji na pramici. Hudbu i text napsal Antonín Michna a my si ji poslechneme v podání Galánečky Kamila Bartáka a zpěváků Aleny Rapáčové a Jindry Kotka.
1: Klidná a laskavá je krajina v okolí řeky Dyje. Však vody řeky umí být i zrádné.
2: Psal se rok 1936. Tenkrát řeka zmařila životy 35 chlapců a děvčátek, kteří se plavili na pramici ke druhému břehu Dyje na Pálavu. Touto písní se vracím k tragické události, jenž si mohou mnozí z nás najít ve svých vzpomínkách. Záměrně se tedy vyhýbám slovům, která by bolestně připomínala onu chvíli, kdy řeka rozlévala smutek po celém malebném kraji. V písni jsou děti nazývány růžemi a slova, když osud dětem píseň matčinu bral proto, že děti zpívaly na pramici národní písničky, které je učily maminky. A za malou chvíli tichá, ale zrádná voda řeky Dyje ukončila jejich mladé životy.

Zpátky do jižních Čech nás zavede řeka Lužnice. Ta je dlouhá přesně 208 kilometrů. V minulosti na ní byla hojně provozována voroplavba a dodnes je tato řeka velmi oblíbená u vodáků. Zajímavostí je, že kdesi na dně Lužnice byste mohli najít například i moje dioptrické brýle, které jsem si při sjíždění této řeky vyrazil pádlem z hlavy a ony zmizely kdesi v hloubi jejího toku. Nad Lužnicí svítá, to je známá pochodová píseň Ladislava Kubeše staršího, kterou otextoval Ladislav Jacura. V historické nahrávce z roku 1985 doprovází veselka Ladislava Kubeše zpěváky Ivana Trnku a Marii Hanzelkovou.

Naše putování po českých řekách zakončíme stylově písní, kterou sice napsal převážně dechovkový skladatel František Maňas, ale my ji musíme zařadit do takzvaného mimožánrového okénka. Nicméně mě svojí krásou donutila jí do dnešního pořadu zařadit. Text k ní napsala Růžena Sipěnová, dala jí název Řeky a opěvuje v ní krásu, ale také nespoutanost těchto vodních živlů. Za doprovodu orchestru Studio Brno pod taktovkou Erika Knirše zpívá Štěpán Mátl. A s vámi se loučí a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu právě začíná dnešní folklorní půlhodinka, kterou tak trochu netradičně otevírá lidová hudba z ostrova Korfu. Ano, možná už tušíte, že dnešním špalíčkem otevíráme malý seriál věnovaný ohlédnutí za letošní letní sezónou folklorních festivalů. V následujících minutách vám nabídneme první část výběru ze záznamu, který jsme pořídili během letošního 28. mezinárodního folklorního festivalu SIOF Plzeň 2026. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

28. ročník Mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeň proběhl v Plzni a na dalších místech ve dnech 10. až 14. června. My jsme opět natáčeli na hlavní festivalové scéně u Branky hlavní páteční program, nazvaný V dobrém jsme se v Plzni sešli. A je třeba hned na úvod říct, že letos se na plzeňském festivalu sešlo celkem 20 folklorních souborů a zastoupení zahraničních souborů bylo letos opravdu veliké a pestré. My s nahrávkami ještě chvilku zůstaneme u souboru Angelos Jalinás z ostrova Korfu, konkrétně z oblasti Kavalúry, která leží na severu ostrova. Tento soubor patří mezi nejaktivnější kulturní organizace na ostrově Korfu. Byl založený v roce 1984 a s velkou láskou a nadšením se věnuje zachování a propagaci místních tradic. Do Plzně přijela menší skupina tanečníků, doprovázená muzikanty hrajícími na akordeon a housle.

Tak to byla ukázka z vystoupení souboru Angelos Jalinas z ostrova Korfu. Posloucháte živé nahrávky z letošního mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeni 2026. Za jeho organizací stojí členové plzeňského souboru písní a tanců Jiskra, kteří také s nadšením udržují a rozvíjejí zahraniční spolupráce. Mimochodem právě na ostrově Korfu, krátce před plzeňským festivalem, malá skupina Jiskry také vystupovala. No a vystoupení Jiskry na hlavním pátečním festivalovém pořadu v Plzni si teď už můžeme připomenout. Půjde o pásmo Schocka na dílech U Honců, hudební úprava Miroslav Šimandl.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný živým nahrávkám, které jsme pořídili v rámci letošního mezinárodního folklorního festivalu SIOF Plzeň 2026. A poslechnout si teď můžeme další zahraniční hosty, tentokrát z Portugalska. Folklorní soubor Granja do Ulmeiru byl založený v roce 1921 a při svých představeních rekonstruuje život na portugalském venkově v 19. století s plnou autenticitou, tedy včetně oděvů, doplňků a ukázek různých venkovských činností. Soubor tak měl sebou snad nejvíc rekvizit a nejrůznějších předmětů z každodenního venkovského života. A jsme si říkali, kam to všechno v letadle naskládali. I ukázku z jejich vystoupení si teď můžeme poslechnout.

Tak to byla ukázka portugalské lidové hudby a dnešní špalíček věnovaný živým nahrávkám z letošního mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeň 2026 zakončíme ukázkou z vystoupení slovenského souboru Trnavčan z Trnavy, který působí při Univerzitě svatého Cyrila a Metoda v Trnavě, a to od roku 1984. Na plzeňském festivalu se tento soubor úspěšně představil už po druhé. No a ještě dodám, že další část nahrávek z letošního plzeňského folklorního festivalu vám ve špalíčku nabídneme zase přesně za týden, tedy v pondělí 28. září, opět v 6:30 večer. Pro dnešek se loučí a na další setkání se těší Michaela Vondráčková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeň dokončila rekonstrukci historického domu pro muzeum osvobození. Česko bude podle premiéra Babiše respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance. Zítra bude oblačno až polojasno, k večeru se vyjasní, teploty do 18 stupňů. Dobrý večer přeje Štěpánka Zíková. Plzeň zrekonstruovala dům na Klatovské 19, plánuje tam moderní zážitkové muzeum osvobození. Součástí je i nová přístavba s dominantou tankem M4 Sherman. Práce vyšly na více než 280 milionů korun. Autorem rekonstrukce i přístavby je architekt Ludvík Grimm.
4: Já jsem si strašně přál vytvořit muzeum, které nebude mrtvé, které bude žít. A proto tady je tady to venkovní auditorium, propojené muzeum s kavárnou. Taky to stupňovité auditorium má umožnit koncerty, tady se spustí svinovací plátno, které tady ještě není, a se zadní projekci bude kino, bude tady třeba autorské čtení, přednášky.
3: Součástí expozice budou i zrekonstruované losové interiéry. S otevřením muzea se počítá nejpozději do začátku slavností svobody v příštím roce. Už přes 880 tisíc korun poslali jednotlivci, rodiny i organizace na pomoc lidem postiženým požárem Bezvěrově na severním Plzeňsku. Peníze přibývají na transparentním bankovním účtu, který na začátku září zřídilo vedení obce. Oheň letos 26. srpna v noci zasáhl v Bezvěrově 4 rodinné domy, ve kterých žilo 7 lidí, a způsobil podle odhadů škodu za 18 milionů korun. Veškeré peníze shromážděné na transparentním účtu dostanou rodiny, kterým požár zničil domovy. Dárci, kteří potřebují potvrzení o zaslaném daru, se mohou obrátit na vedení Bezvěrova. Vláda od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Marži prodejců zastropuje na 2,50 korun za litr a sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí bude každý pracovní den stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření bude platit do konce října a vláda ho zdůvodňuje růstem cen kvůli konfliktu na Blízkém východě. Zároveň zavede mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie, která se bude uplatňovat letos a příští rok. Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance, ujistil po dnešním jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Řekl to v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden prohlásil, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Podle Babiše Česko není v bezprostředním nebezpečí a od bezpečnostní informační služby nemá informace o tom, že by tuzemsku hrozil nějaký útok ze strany Ruska.
2: Sport.
3: Čeští volejbalisté prohráli s Belgií 1-3 na sety a na mistrovství Evropy skončili v osmifinále. Češi vypadli v osmifinále evropského šampionátu po druhé za sebou. Mezitím byli loni čtvrtí na mistrovství světa.
2: Počasí.
3: Zítra bude oblačno až polojasno, později odpoledne bude oblačnosti ubývat a k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 1/22 u Domažlice se opravuje vodorovné dopravní značení a platí tam omezení. Jeďte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Všichni tam přišli. Co je na téhle krátké větě neobyčejné? Skoro nic. Kdybychom ji někde neviděli napsanou, to všichni tam přišli, s tím, že místo i na konci všichni a přišli je písmeno X. Mm-hmm. Umíte si to, milí posluchači, představit? Všichni tam přišli, na konci těch slov místo měkkého i X. Co to má znamenat?
2: To je pokrok, se tomu říká.
1: Dobře, že ho neznám, já jsem docela pokrokový, tak se rád nechám poučit.
2: No, kdyby nám bylo 20, tak to takhle píšeme a píšeme to záměrně. Jde totiž o to, že mladá a nejmladší generace docela silně pociťuje, zjednodušeně řečeno, podřízenost mužskému rodu v češtině, v té gramatice a v pravopise.
1: Že když jsou to všichni, tak je to automaticky psáno, jako by to byl mužský rod.
2: Přesně tak.
1: Něké i přišli.
2: A i se to tak vlastně učíme, že rozlišujeme ženský a mužský rod a on ten mužský rod v řadě ohledů má přednost.
1: Ano, takže mladěši nechtějí, aby prostě a priori to bylo bráno, že muži jsou víc, takže píšou všichni přišli s xkem na konci.
2: Přesně
1: tak, jsem to pochopil.
2: Vadí jim tady ten vlastně i v technické stránce jazyka zažitý sexismus, paternalismus a snaží se o to, čemu se dneska říká inkluzivní čeština.
1: Tak, ale to spisovná čeština zatím nezná a pokud by to chtěli napsat v nějakém oficiálním dokumentu, tak je to asi špatně.
2: Tam se to zatím řeší trošku jinak, ale v neformálních textech, případně v těch, které se snaží vysvětlit a prosadit tu možnou podobu. Tady totiž nejde o to jedno zrušit a druhé zavést povinně, ale mít tu možnost. A protože my nevyslovujeme jinak měkké nebo tvrdé i, tak tam je jednoduché pravidlo. Když je tam x, čteme i a nic se nemění.
1: To je třeba tedy sloveso přišli shoda přísudku s podmětem. Vím, že se to používá i co se týká podstatných jmen. Tak buď řekneme redaktoři a redaktorky, vítám vás tady, nebo řekneme redaktoři, vítám vás tady a myslím tím redaktory i redaktorky a to se nemusí zase těm mladým třeba líbit. A tak se ujalo takové to, že vítám vás tu milé redaktorstvo nebo hostovstvo.
2: Přesně, přesně. To je další způsob, kterým se snaží zbavit té mužské nadvlády, tu technickou stránku jazyka a v psaném textu se používá tenhle střední rod anebo případně se tam dává hvězdička a obě koncovky. A nedělá se to samozřejmě úplně v každé větě, u každého slova, ale zkrátka třeba v prvním odstavci se naznačí ten přístup. Takže myslím si, že zvolili velmi vlídný způsob, jak tomu jazyku pomoct a dát více podob.
1: Ale my dva jsme možná už na to příliš staří. Nebo dříve narození.
2: My dříve narození, to nemusíme používat, nikdo nás nenutí, ale měli bychom vítat tu tvořivost a snahu o rovnost.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

ženy jako já, jo jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kde nepřekvapí,

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

problém, ať se na hucou spíší, ten najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já. Jo, jako já.

chrtnu, třeba zítra, tomu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíš jí ty najmou dá.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Počúvate Stretnutie. Horký že slíže je roková hudobná skupina, ktorá vznikla pred takmer 35 rokmi v Nitre. Počas svojho pôsobenia si našla fanúšikov nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Ich najznámejšie skladby, ako napríklad Silný refrén alebo Malá žužu, majú dnes viac ako 24 miliónov zhliadnutí. Táto kapela vydala po 5 rokoch nový album, ktorý je, ako inak, plný živelných skladieb. Pripravila Sofie Čiripová.
1: Kapela Horkýže slíže vznikla v listopadu roku 1992. Jak vypadají začátky takové kapely, vysvětluje kytarista Juraj Štefánik.
2: Začátky jsou také jako všetky kapel, že každá kapela začíná v zkušovni, tam zkúša, potom jde na pivo, tam to všetci preberáme a prostě bavilo nás hrát, hrali jsme za párky, za pivo a byli jsme strašně rádi za každý koncert, který prostě existoval. Hoci, kde jsme hrali, kde nás zavolali a prostě, lebo nás to strašně bavilo. A vlastně, a to je asi všetky kapely tak začínají. Krčmák jsme hráli a chodili tam ti štangasti, my jsme tam do toho vrzukali a oni všetci nadšení, že to je super, dávalo nám to takú energiu a zavolali nás do druhého mesta a my sme, ježiš, ideme hrať do Nových Zámkov, tak sme sa tešili. Potom sme hrali zase inde a tak my si to pomaličky vydrali, že vlastne každé to miesto, boli tam tí ľudia, oslovili sme ich a keď sme tam prišli na druhý krát, tak tomu bolo zase trošku viacej ľudia, tak sa to pomaličky nabalovalo.
1: Do širšího povědomí kapelu dostala satirická píseň Maštal, která se stala jedním z jejich prvních hitů.

0: jsme začínali tak pomaličky hrávať, nahrávali sme už demá nejaké a takéto veci. A tá Maštol bola nahratá a jeden taký moderátor v takom rádiu, vlastne Ludo Viršík, išiel okolo Nitry a nahodil si nitrianske rádio. Akorát tam bola hitparáda, ako taká tá lokálna hitparáda a my sme tam boli akože účastníci tej hitparáde a počul to. A strašne sa mu to zapáčilo, tak začal to púšťať aj on na takom celoplošnom rádiu a vlastne a potom sa z toho stal akože taký, neviem povedať, že hit, ale no ľuďom sa to proste krátka páčilo a tým pádom sme sa tak dostali viacej do povedomia.
1: Humor provází Horkýže Slíže už od samotného názvu kapely, ktorý vznikl úplnou náhodou ako rýmovačka.
0: Horkýže je vlastne taký staroslovenský zápor, že nie že by, alebo není v tom žiadny význam, nič v tom netreba hľadať. To bolo také, že jeden povedal Horkýže a druhý povedal Slíže a bolo z toho Horkýže Slíže.
1: A netradiční jsou také přezdívky jejich členů. Kuko, Sabotér, Doktor nebo Vandel. Ty dostali od svých posluchačů a fanoušků.
0: Ty přezdívky jsou také Sabotér, lebo je Sabo, tak Sabotér. Prezvisko má Sabo, jakože Doktor mě volají kvůli tomu, že volá kedy. My jsme nosili jako koncertné také mundury, jako koncertný úbor. Mário nosil takovou černou sutanu jako mních a já jsem nosil plášť cukrářský. Jakože normálně, protože jsem byl originál cukrár vyučený a nosil jsem ten bílý plášť a byli jsme také šachové figurky. Jeden byl černý, jeden byl bílý. A hrali sme raz na nejakej akcii a kričal tam na mňa Sáva Popovič, alebo neviem kto, kričal, že doktor hraj, doktor hraj. A vlastne ja som bol akože cukrár, ale potom ma začal kukovať stále, že doktor, doktor.
1: Kapela Horkýže Slíže vydala celkem 13 alb. To poslední s názvem A čarovné slovíčko mělo křest na konci srpna. Jak vlastně takové album vzniká?
0: No, můžem povedať, že tento poslední album, tak ten jsme zase se vrátili ku koreňom a tvorili jsme ho spolu normálně zase v zkoušovni jako za starých čas. Lebo ono bylo předtím také, že jak bylo covid, že se nemohlo chodit, někde jsme si to posílali, všili jako ty nápady a potom jsme to posílali, šli na to, či potom se to tak všili jako robilo. A zistili sme, že naozaj toto je najlepšia cesta, akože čo sa týka tých pesniček, je v tom cítiť duch tých starých Slížov a proste tam si to všetko vydiskutujeme a povieme si, čo aj ako všetci sú spokojní a každý si povie to, čo chce pri tej pesničke.
2: A skladba z nového albumu, ktorá sa volá Menej je viac, začína práve teraz.

0: Pražskom obecnom dome sa 20. októbra uskutoční koncert, ktorý sa volá Miroš Birka Symphonic Night. Ide o spomienkový projekt k nedožitým 74. narodeninám populárneho speváka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Podle ministerstva životního prostředí zmizí sudy s toxickými látkami z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě do konce roku. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda dnes definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
3: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
4: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
3: A mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje. Například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
3: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Po jednání vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přímo na Šumavě se dnes sešli zástupci ministerstva životního prostředí a dolnobavorského zemského okresu Řezno. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček následně upřesnil harmonogram sanačních prací.
6: Je cílem provést sanační práce. A to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Několik stovek vojáků Severoatlantické aliance se ode dneška účastní na Libavé 2týdenního cvičení. Jeho cílem je prověřit schopnosti vojáků v takzvaném informačním boji, říká mluvčí cvičení Denisa Menčíková.
7: Válka se v moderním světě nevede jen na bojišti. Právě na tuto část moderních vojenských operací se zaměřuje mezinárodní cvičení Powerful War 2026. Ve vojenském prostoru Libava si cvičící procvičují, jak pracovat nejen s tím, co se děje přímo v terénu, ale také s informacemi, komunikací a různými cílovými skupinami.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Opatrně jeďte na dálnici D1 na kilometru 55,5 směrem do Prahy. Je tam hlášený chodec v tmavém oblečení v odstavném pruhu a jde po směru jízdy. A v Telči v ulici Staňková pozor na olej na vozovce. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mi bylo 11, tak jsem byla ze školou v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé, samozřejmě, prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá. A maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící. Takový ten systém.
1: A jaký jste typ?
2: No, hvězdy? Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka spolužáky, aby zpívali a hrála jsem to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock'n'roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock'n'roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát s vahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavně roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opis, skvělá kapela, to byla z Apola, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle Rokoko, protože a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, velikej. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
2: Ne, linky, krémem na boty.
1: Jo. Cigára.
2: Kréme, cigára. No tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě ptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je, no, nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Vašek Neckář měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne mini hry, bylo to malý divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Aktovky, jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, abyste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano, ale ten svět není. No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně, a nemyslím si, že v rádích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: To marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala Greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různýho typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné. Než jsem se dopracovala k Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču. Je prostě ta doba naprosto jiná. Pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu. Můžou i vytvořit skvělý věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret. Já nejsem autor. Trošku mi to mrzí. Ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku scvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trepa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro. No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky Jituš. Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solisté měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako, co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruchu.
1: Poruchu. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život.
1: Jo.
2: A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Je, dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě bym lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty současný, mluví za svoji generaci a její rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární, mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuju s češtinou a s textama, který mě byly napsaný těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představila, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to prznění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, nebo ten anglicizmy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to, hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babě, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako který, protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou sami pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty, ano, texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl a je to v módě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. Já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo. A to bylo furt něco. Takže já si takovýhle muzikantský křivdy, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dáváme to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti. Tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevím.

0: já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, a mě to úplně hrozný, takže ale spánek je na prvním místě a je před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin. Musím, prostě musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Že to je dobrý spánek?
0: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, je to vorosený a teď to do toho krčku letí studený. To je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už jste tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano, ano.
0: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik, u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
0: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
0: Moc děkuju, Oskare.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Ex-náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka je odsouzený za manipulaci veřejných zakázek. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
2: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
2: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského ale plošná regulace není nejlepším řešením.
4: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
2: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
5: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
2: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. Musí taky zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a 2 firmy. Pokračuje Unucka.
6: Mě je samozřejmě líto, co jsem dělal, a omlouvám se vlastně celé společnosti a taky všem, kterým se to dotklo. Děkuju všem orgánům činným trestním řízení, ať už to byla policie, nebo evropský žalobce, nebo soud, za opravdu korektní a profesionální jednání.
0: Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil provoz Petřínské lanovky. Začne jezdit od zítřejších 7 hodin. Provoz dopravce obnovil po 2 letech. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové. Říká, že důležitý pro ně byl dobrý výhled z vozu.
7: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
0: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Sport. Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 na sety a na turnaji skončila už v osmifinále. Loni v prosinci přitom byli Češi čtvrtí na světovém šampionátu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 93. kilometru směrem na Brno je na krajnici odstavené porouchané osobní auto. A na nehodu dejte pozor na D1 na kilometru 196 směrem do Prahy. Střetl se tam kamion s osobním autem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Gambrinus. Pivovar, který vaří pivo už 150 let.
1: Co vám říká značka Gambrinus?
2: No, je to pivo, které, dá se říct, dost často konzumuji.
3: Dobrý pivo.
4: Gambrinus, europivo.
1: A který ze sládků ho první uvařil, byste nevěděl?
2: Jméno určitě ne.
3: Ne, to určitě nevím.
4: Tak to teda opravdu nevím.
1: A jakou má Gambrinus chuť?
5: Nevím, málo ho piju.
6: Takovou nasládlou, jemně sladký pivo, no.
7: Výbornou, hořkou a výbornou.
8: Těžko říct, jakou má chuť, nedokážu to popsat.
9: Je hořký, prostě pivo je celkově hořký, nemám ráda pivo. Jsem sice Češka, ale pivo nemám ráda, takže nepovím.
0: Na počátku roku 1869 se v Plzni v hostinci u císaře Rakouského sešlo 20 úspěšných podnikatelů z Plzně a okolí. Například rytíř Emil Škoda, majitel strojírny, Adolf Híra, spolumajitel parního mlýna, stavitel Martin Štelcer a další. Usnesli se na tom, že je na čase založit v Plzni moderní pivovar. První nebyl. Ve městě tou dobou už jeden velký pivovar fungoval. Měšťanský pivovar, dnešní plzeňský Prazdroj, který uvařil premiérovou várku v říjnu 1842. Z Plzně se v polovině 19. století stalo rychle se rozvíjející průmyslové centrum. Podmínky pro podnikání byly příznivé a místní movití podnikatelé si mohli investici do druhého pivovaru dovolit. A také onoho lednového dne upsána akciová jistina v částce 1 000 000 zlatých. Pak už jde všechno jako na drátkách. Koupě pozemků, musí stát za to skoro 20 hektarů. Vypracovávají se plány, stavba má stát skoro 50 000 zlatých. Škodova továrna dodává kotle a strojní zařízení, ty jsou v součtu ještě o něco dražší, no a může se stavět. Když není dost cihel, pořídí se cihelna, kde se můžou vyrábět cihly vlastní. Už 25. června 1869 je zapsána do obchodního rejstříku firma První plzeňský akciový pivovar v Plzni. Se stavbou se začne neprodleně a už koncem následujícího roku se prodává perlivý zlatavý mok. 26 000 hektolitrů. O rok později už je to skoro trojnásobek. Ale dost historických výkladů. Pojďme se spolu s emeritním vrchním sládkem Václavem Berkou podívat do sladovny.
10: Tady to trochu vypadá, jako kdyby tady byl jeden vypuštěný bazén v rekonstrukci na plaveckém stadionu.
11: My jsme právě na sladovně, kde vzniká slad, který si děláme sami na této vlastní sladovně. Z ječmene, který nakupujeme jenom v českých zemích a na Moravě. Tady, jak vidíme, ten prázdný plavecký bazén, to je nádoba, který se říká saladinova skříň. V té saladinové skříni, tak tady klíčí 200 tun toho namočeného ječmene.
10: Prostřední bazén je prázdný, ale tady vlevo, tady to vypadá, jako kdyby tady byl čerstvě vytěžený říční čištěný písek.
11: No a to, když se k tomu podíváme blíž a nabereme si z toho ten vzoreček, tak uvidíte, že to je ječmen, který klíčí, a vidíte tam ty krásné kořínky. Počkejte, já tam šáhnu.
10: Jo, máte pravdu.
11: Takže vidíte, z toho zrníčka rostou 3-4 kořínky. Po té jedné straně prorůstá střelka, která ještě než doroste do konce toho zrníčka, tak my ten proces zastavíme tím, že ho usušíme. A tím je slad hotový a je připravený na vaření piva.
10: Kolik se toho sladu asi tak tady připraví?
11: Tady ta sladovna, která byla otevřená v roce 1989, tak dělá přes 80 tisíc tun sladu, na což potřebujeme něco kolem 100 tisíc tun obilí, toho ječmene. Jak jsem zmínil, nakupujeme jenom vybrané odrůdy ječmene a to jsou ty, které schvaluje Výzkumný ústav pivovarsko-sladařský. Díky tomu, že používáme jenom ty vybrané odrůdy, tak si taky potom můžeme na to pivo dát etiketu chráněný zeměpisný označení české pivo. A to je pivo Gambrinus. Samozřejmě plzeňský Prazdroj nebo pivo Pilsner, Urquell, Radegast i velkopopovický Kozel, který patří do naší skupiny, tak všechny ty pivovary mají toto chráněné zeměpisné označení.
10: Když to zjednoduším, tak slad, vy jste teď znovu nabral, tady už jsou ty klíčky trochu větší, tak slad, to je vlastně jenom ten ječmen naklíčený?
11: Slad je jenom naklíčený ječmen a my to děláme proto, aby se v tom zrníčku jakoby zbudil život. My ho namočíme, necháme ho klíčit. Ochutnejte, je to krásná celozrnná strava. V tom zrníčku se aktivují enzymy a ty jsou potom důležitý ve varně, abychom tím procesem rmutování, to znamená toho povařování, rozštěpili ty složitější látky na jednodušší a aby z toho mohlo nakonec vzniknout pivo.
10: Jak se říká, tohle je velmi zdravá potravina. Vy když sem ráno zajdete, hrstičku si vezmete, tak celý rok nezastonáte.
11: To je úplně přesně ono. Ať už na té varně, kdy ochutnáme tu sladinu, nebo tady ten naklíčený ječmen, budoucí slad. V této fázi tomu říkáme zelený slad. Až ho usušíme, tak to bude hotový slad. No a kdybyste přišli, třeba si tady vzali ten vzoreček a nechali to zrničko dál klíčit, tak můžete si připravit krásný mističky na velikonoční vajíčka.
0: Nové pivo se rychle ujalo a našlo příznivce doma i v cizině. O pěnivém moku prvního akciového pivovaru se pochvalně vyjádřil i sám císař František Josef I. A takové pocty bylo třeba zúročit. Správní rada proto zavedla pro své pivo značku Pilsner Kaiserquell, v českém znění Plzeňský císařský zdroj. Jen tak pro zajímavost, od té doby se části sklepů říká Na Kaiseru. Jak to v pivovaru tenkrát chodilo? Toto je vzpomínka zaměstnance, později vrchního vařiče Karla Nového, z doby těsně před první světovou válkou.
12: Pivovar nikdy nemýval učně. Do zaměstnání byli přijímáni jen vyučení chasníci v malých pivovarech. Já nastoupil v pivovaře po vyučení na sladovní kampaň v září 1913. Pracovalo se tehdy 12 hodin, režim byl tvrdý, ale piva bylo dost. Přes polní bydleli v pivovaře na Šalandách, kde byla polovina Čechů a polovina Němců. Na sladovnách tehdy pracovalo 40 slaďáků. Mladý sladovnický dělal jen práce pomocné. Slady se v té době dělaly 9denní.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Vstupem Rakouska-Uherska do války končí zlatá doba plzeňského pivovarnictví. Do války musí odejít kvalifikované pracovní síly, jsou rekvírováni všichni koně, nastávají potíže s telefonem a telegrafem, objednávky komplikuje stížená doprava na železnici. Pivovar musí demontovat celou varní soupravu a odvést ji na válečnou výrobu. Chybějí suroviny, slad se nahrazuje pýrem, čirokem, řepou, ba dokonce i medem, ale ani to nestačí. Ke konci války je dokonce nutno pozastavit výrobu. Hladové nepokoje v Plzni vedou ke srážkám s vojskem, vyrábí se pivní náhražka, takzvaný pivolín, který lid vtipně přejmenoval na slzy Gambrínovi.
2: Ať si říká, píše nebo tiskne, kdo co chce, plzeňský Gambrinus jest a zůstane nejlepší plzeňské pivo. Lidové noviny, 11. dubna 1925.
1: Ano, Gambrinus. To je to slovo, které nás tolik zajímá. Konečně jsme se dostali k jádru pudla. Kde pivo v prvním plzeňském akciovém pivovaru vařené ke jménu Gambrinus přišlo a co to zvláštně znějící slovo znamená? Kaiser Quell, ochranná známka zapsaná na počest Františka Josefa I., vznikem samostatného Československa ztrácí smysl. Registrována je proto nová ochranná známka Plzeňský Gambrinus. Stalo se to 23. července 1919. Víte však, kdo dal slavnému pivu Gambrinus jeho jméno? Podle jedné verze byl Gambrinus legendární král a zároveň historicky první sládek. Pověst o králi Gambrinovi se tradovala od středověku a byla zaznamenána v polovině 16. století v Bavorské kronice. Podle ní začal král Gambrinus jako první vařit pivo poté, co ho to naučila Isis, staroegyptská bohyně úrody a hodokvasu. Podle jiné, pravděpodobnější verze, slovo Gambrinus vzniklo s komolením jména Jean Primus, tedy Jan I. Jednalo se o Jana I. Brabantského, pradědečka krále a císaře Karla IV., který se proslavil tím, že v bitvě u Voringenu nedaleko Kolína nad Rýnem v červnu roku 1288 porazil se svými spojenci lucemburského hraběte Jindřicha III. Na prosbu bruselského sladovnického cechu se pak stal jeho čestným předsedou a od té doby býval v cechovních místnostech vyobrazen jako opulentní usměvavý muž s věncem z chmelových ratolestí na hlavě a s pohárem pěnícího piva v ruce. Stal se tak nástupcem římského boha Dionýza a novověkým patronem pivovarnictví nejprve v Brabantsku, tedy na území dnešní severní Belgie a jižního Nizozemí, a později i v ostatních zemích, jejichž lid holduje zlatavému moku. Setkat se s ním můžete i v Praze. Na Malé Straně najdete pivnici s názvem U krále Brabantského.
3: Tady mi to trochu připomíná velkou laboratoř.
4: Ta velká laboratoř, to je varna pivovaru Gambrinus. A to je varna, když se podíváte pozornějíc, tak vidíte tady historický sloupy. To je varna, která tady je od samého začátku, kdy vznikal pivovar Gambrinus a v letošním roce oslavíme 150 let od založení tohoto pivovaru. A tady té varně se taky jednu dobu říkala světovarská varna, protože tady v Plzni vznikly ještě další pivovary, pivovar Prior a Světovar, ale protože akciový pivovar se tehdy Gambrinus jmenoval, tak ten Světovar koupil a tu varnu sem převez, ale my jsme ji v roce 1997 zmodernizovali. Vidíte, že to vypadá skutečně jako laboratoř. Je to, řekl bych, nejmodernější a největší varna v České republice. A my tady můžeme i ochutnat tu sladinku, kterou tady naši sládci připravují.
3: Sladinka to je?
4: Sladinka to je cukerný roztok, který se získává ze sladu povařením, takzvaným rmutováním.
3: Tady jsou různé kohouty, vedou ze scezovací kádě a z mladinového kotle.
4: A já jsem sem přivez Zdeňka Poláka, to je taková ikona pivovaru Gambrinus, který tady uvařil pár hektolitrů piva.
5: Jsou to miliony, už je to pomalu 28 milionů hektolitrů.
3: Tolik piva si ani nedovedu představit. Řekněte mi tak, co vytéká z těch kohoutů? Mladinový kotel, scezovací káč?
5: Scezujeme právě sladinku.
3: Jo, to je krásná vidět. Barva jantaru.
5: Krásná barva. To je takový ten první, řekněte se mu předek nebo sladinka a velice dobrý, takže můžeme ochutnat.
3: Tak jo, mimochodem je v tom také už alkohol? Ne, tam asi nebude.
5: Ne, to už je, to je bez alkoholu.
3: Tedy upřímně řečeno, vypadá to trochu jako pivo bez pěny, ale voní to potom sladu.
5: Velice
3: krásně. Je to zdravé.
5: A když dostávám nějakou rýmu, drobíček mi bolí v krku, tak si dám takzvaný předek, nebo tu sladinku a ještě jsem nemarodil. Jsem tu 45 let.
3: Tak já to zkusím. Je to hodně teplé. Já jsem si říkala, sladinka, toto bude sladké, ale zas tak sladké to není. Je to trochu dohořka. Ale víte, že je to moc dobré? A jakou to má teplotu?
5: Kolem těch 70 stupňů.
3: Co všechno to obsahuje, že je to tak zdravé?
5: Je to vlastně vývar z obilí, z ječmene, pak ze sladu. To se udělá slad, tak pak máme nádherný vývar a jako já to tady používám na chřipku.
4: Samozřejmě plný vitamínu a aminokyselin, jedno zdraví. Takže klidně to dopíte.
3: Tak to já se nenechám nutit.
4: Tady na té varně my na tu jednu várku uvaříme až 840 hektolitrů jako jednu šarži. A tady se ta sladina, kterou jsme teď ochutnali, povaří s chmelem a vznikne mladina. A ta mladina se tady ještě schladí a přečerpá se naproti do té budovy, kde bude kvasit a dokvašovat. A tam to taky budeme ochutnat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Gambrinus trpěl nedostatkem surovin, což mělo samozřejmě dopad na kvalitu. Vyráběl slabou válečnou osmičku a přežíval hlavně proto, že zásoboval pivem dělníky ve Škodovce. Po přiblížení fronty na konci války se plzeňské pivovary staly terčem bombardování a utrpěly velké škody. Pro Gambrinus byly málem likvidační. Asi 80 bomb různých velikostí zničilo nebo značně poškodilo zhruba polovinu provozních budov. Ale nakonec se Gambrinus přece jen znovu zrodil, takřka z popela. Poválečná historie pivovaru nápadně připomíná historii ostatních soukromých podniků u nás. Dekretem prezidenta republiky ke dni 28. října 1945 byli Měšťanský pivovar, první akciový pivovar i ostatní pivovary, které ve městě vznikly, znárodněny a začleněny do národního podniku Plzeňské pivovary. Začala se psát nová kapitola historického vývoje pivovarského průmyslu. Samostatný závod Gambrinus byl na konci 50. let zrušen a sloučen s Prazdrojem. Zatímco si povídáme, pivo se nám pěkně uvařilo. Pojďme se s Arnoštem Erhartem, sklepmistrem a technologem podívat, jak kvasí.
2: Teď jsme ve sklepě, kde pivo Gambrinus kvasí a dokvašuje.
3: Jak dlouho trvá, než pěkně prokvasí ten Gambrinus?
4: Tak ten Gambrinus přibližně tak 10 dní má dobu kvašení, no a pak se to přečerpá do ležení, kde to je další týden a pak to jde na filtraci.
3: Když to pivo tady kvasí, degustujete průběžně?
4: Degustuje se to průběžně, hlavně před přečerpáním z kvašení do ležení a před výdejem na filtraci, aby se vědělo, jakou to má degustaci a jestli to můžeme pustit dál k dalšímu zpracování.
3: Takže na to musíte mít, jak se říká, chlupatý jazyk?
4: Degustační zkoušky a chlupatý jazyk samozřejmě. A i tím, že tady všichni vlastně de facto to pivo pijeme, takže víme, jak má chuť. Můžeme srovnávat.
3: Půjdeme vyzkoušet a bude už hotové, anebo budeme chutnat takový ten polotovar?
4: Budeme chutnat hotový, polotovar bych nedoporučoval. To je jenom tak na jazyk polejt a nic víc.
3: A jakou má chuť třeba právě ten polotovar? Jak se liší už od toho hotového, zkvašeného nebo prokvašeného piva?
4: Tu chuťovou stabilitu tam ovlivňují kvasnice, jelikož tam je jich ještě hodně. Jo? Potom před tou filtrací už jsou kvasinky sednutý a tam už je víc vyznát ta chuť správného piva.
3: Tady bych měla vidět nějaké ohromné tanky, ale já tady hlavně vidím kilometry nerezového potrubí.
4: Ne, dřív to bylo pivo, člověk viděl celou dobu toho procesu, ale teďka už, jak je to uzavřený výrobní proces, tak to pivo hodně málo, akorát tak někde v průzorech.
3: A ty tanky, kde to pivo kvasí, ty jsou někde nad námi?
4: Ty jsou nad námi, my jsme vlastně pod týma tankama a nad náma ten tank má 22 metrů, takže tam to pivo kvasí a potom zraje.
3: Tadyhle ty všechny roury a potrubí různých průměrů, ty vedou různě zkvašená piva z jednoho tanku do druhého?
4: Ano, to se používají všechny roury, když se to přečerpává. Jo, je to jak sanitační, přečerpávací, na kvasnice, najímání CO2, je to hodně tady toho potrubí.
3: Máte to spočítané, kolik, co set metrů, já bych řekla, kolik kilometrů dokonce toho potrubí tady je? Tak jsem vás dostala.
4: No, to jste mi dostala, přesně to nemáme spočítané, ale je to hodně. Cirka 3 kilometry, dohromady tedy, různých rozměrů. Ochutnejte naší kvalitu. Nefiltrovaný Gambrinus.
3: A proč nemůže to pivo zůstat takhle? Mě by chutnalo.
4: To chutná každému. Já jsem taky pro, aby to takhle chutnalo, ale bohužel spotřebitel chce 6 měsíců, 9 měsíců záruku, tak bohužel se to musí vyfiltrovat, aby ty kvasnice. Samozřejmě pivo by se mělo pít, jakým stavu je teďka současně. A některé výjimky hospody mají nefiltrované pivo, kde se dává tady to přesně, jak teďka pijete.
3: Dá se říct, že to nefiltrované pivo obsahuje víc těch různých kvasinek a dalších přísad a že je tedy ještě zdravější?
4: Samozřejmě máte pravdu, takhle ty kvasnice jsou v tom a tak by to mělo vypadat.
5: My teď ochutnáváme nefiltrovaný ležák Gambrinus
2: A vy jste slyšeli už hlas Zdeňka Poláka, slyšeli jste hlas Arnošta Erharda, ale abyste si je dokázali lépe představit, tak pojďte s námi do srdcovky a tam obě figuríny a ještě dalších zaměstnanců tam můžete vidět vyvedený na stěnách celé té restaurace.

0: V lednu roku 1982 chybělo málo k tomu, aby milovníci plzeňského piva v následujících měsících stáli na svůj oblíbený Gambrinus tak dlouhé fronty, jako bývali zvyklí stát u zelinářů na banány. Onu osudnou noc si totiž noční vrátný povšiml, že ve sladovně hoří. I hned volal pomoc, jenže už bylo pozdě. Bylo jasné, že hasiči rozsáhlým plamenům sladovnu jen sotva seberou. Budova plná sladu a ječmene beznadějně lehne popelem. Ale mělo být ještě hůř. Plameny už olizovaly i sousední varnu, srdce výroby piva.
1: Tehdy byla mrazivá noc, minus 18 stupňů. Proudnice i hadice zamrzaly. Já sám jsem několikrát upadl na ledu, který se okamžitě tvořil z rozlité vody kolem hydrantů.
0: Vzpomíná jeden z bývalých profesionálních hasičů.
1: Sladovna byla postavená už za Rakouska-Uherska. Oheň polikal staré vyschlé trámoví jako nic. Nejdivočeji ovšem hořel slad na sušicích lískách. Když se propadla střecha sladovny, udělala vlastně na hořícím sladu a ječmenu poklop. Nemohli jsme se tam s vodou dostat.

0: ohně a bylo by možno včas katastrofu zlikvidovat? I tuhle otázku si vyšetřovatelé kladli. Stejně jako tu, jestli sladovnu nezapálil žhář. Podezření na úmyslné založení ohně se ale nepotvrdilo. Příčina největšího požáru v historii plzeňského pivovaru, který napáchal několika milionovou škodu, souvisela zřejmě se stářím budovy i technologie. Z jednoho z komínů se uloupl rozžhavený chomáč nečistoty, spadl na horní lísku s naklíčeným ječmenem a ten se vzňal. Na spáleništi už nová sladovna nevyrostla.
1: Jak je možné, že mnohdy dobré pivo v některé restauraci nechutná dobře?
2: No to je úplně jednoduchý a to byl právě důvod, proč jsme šli do těch sklepů, kde jsme ochutnali, jak to pivo vypadá, když se zrodí. Protože to pivo je nejlepší ve sklepě pivovaru, ale po té cestě do té hospody se mu může všeličo přihodit, ať už při dopravě, při skladování. A proto my máme koncept, kde pivo je dokonale skladovaný. Je tam pravidelná sanitace toho výčepního zařízení. Ale co je důležitý, jsou tam lidi. Je tam pan výčepník, který dokáže perfektně to pivo načepovat. A když se podíváte na tu sklenici, ta je dokonale umytá. A když na ní sáhnete, tak je krásně studená. A protože jsme viděli na výčep, tak jste si mohla všimnout, že ten výčepník tu sklenici ještě předtím, než začne čepovat, vypláchne studenou vodou. Takže ta sklenice má teplotu jako piva. A on, když to načepuje, tak nám to sem teďko přines. Vidíte, tak pěna, jak se ještě krásně zahoupala. A on nám řekl ještě na zdraví. A co nám zbývá? Musíme si připít na zdraví.
0: Obnovení se Gambrinus dočkal až v roce 1990. Spolu se značkami Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel nebo Radegast patří pod křídla firmy Plzeňský Prazdroj, který je největším výrobcem piva u nás.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000 korun. Pyrotechnici našli v části trasy plánované středočeské části dálnice D3 na Benešovsku prozatím 60 kusů munice. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
2: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
0: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
3: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkörper model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
0: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70%. Tak to napadeného dříví.
0: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Sport. Fotbalisty druholigové Opavy už nepovede trenér Svatopluk Habanec. Klub ho odvolal a místo něj přivedl Ondřeje Smetanu, kterého čeká první zápas s týmem až 9. října po reprezentační přestávce. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dávejte pozor na 196. kilometru směrem do Prahy. Došlo tam k nehodě osobního auta s nákladním. A v Praze v Národní ulici se srazila 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
6: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
7: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danušku, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici no. Letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejnej, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš?
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli před tebou,
3: peklo.
2: Zapomněli. No, ale to nelže, to jsou archivy, ty
3: nažou.
2: No, nežou.
3: Tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě nadal.
3: No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
3: byla, ale jo? Doma, myslím, no, se odstláš no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač a pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později, ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas, protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo, já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Saga rodu Forsythu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak který, byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Saga rodu Forsythů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Ireno? Dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filip.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumse, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, June. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dámy.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: To zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Jireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: Přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stričku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
3: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína, to víš, já něho mám slabost.
3: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
3: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to neponičil.
2: No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
3: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka.
3: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky viď?
3: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
3: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo?
2: Jo, on se protřás životem.
3: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
2: 100 denně.
3: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No vzpomínám si na Otu Sklenčku, přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat, taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou manželku Ninu Popelíkovou, která naopak byla velmi praktická, na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
3: Řekla schody, že stavěla,
2: ano, všecko.
3: Ano?
2: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel 1991, režie Josef Červinka.
7: Dobrý den, Lorde Goringu.
6: Dobrý den, paní Chilternová.
7: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
7: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
7: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
6: O paní Čivliové?
7: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivliová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
6: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
7: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
6: Naprosto upřímný?
7: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
6: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
7: Myslíte?
6: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
7: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
6: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
7: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
6: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
7: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
6: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
7: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
6: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markýzy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambičkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont, Markýza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj. Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mě již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem. Protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku s ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, vikomtovi de Valmont. Právě mi, drahý vikomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroche by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volangeovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však spozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým Dánsenem mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dánsenem natolik spřátelen, že by vám důvěřoval, a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pánbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. S Bohem, vikomte, jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnéřským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
3: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
2: Že zrovna vstávání.
3: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
3: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
2: Ráno?
3: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
3: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
3: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
2: Nech už toho.

0: Za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
1: Psst. Slyšíš něco?
0: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
1: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou... Ještě jednou.

0: ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, no co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
4: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
4: Spíš bych řekla ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, ještě najdu, nestydo, tu píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
4: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jako bys nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Předpovídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděl. Až někde zaplzní.
4: Pak tu budeš 3 měsíce sama. Pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci, asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, uzvoní na mši.
5: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
4: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
5: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
4: Komu tak asi? Kuchá rybu.
5: Co?
4: Rybu k obědu v kuchyni.
5: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
4: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
5: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
4: Tobě se taky zavděčit.
5: Co?
4: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
5: Co říkáš?
4: Že se ti třesou ruce.
5: Já slyším. To jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jak živ slyšel, že by se platnéskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
4: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
2: A třesou se ti.
5: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro nejzrádnější čas.
4: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
5: Cože se dělo v noci?
4: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
5: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
4: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
5: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše hřích. Tak budeš Alenu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
4: Jakoby to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
5: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
4: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
5: Ovšem, že i do kostela, každý den a to hned na raní. No co koukáš?
4: Říkáš, na raní?
5: Na raní. Ona, aby zpřímši usnula.
4: Paní, to bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až předpolednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
5: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
4: Ono jí neubude. Bral jsi si, já to ti nevadilo, že je mladá a hezká.
6: Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
7: Co?
6: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
5: Jaká voda zase?
6: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
5: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
8: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
5: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi má přitom chutnat?
8: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
5: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
4: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
5: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto navěky. A k čemu ještě plát?
4: Neříkej navěky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Navěky je na člověka moc.
8: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
5: Nemusíš.
8: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojí.
5: Nesmysl. Čeho?
4: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
5: Ještě ty, babo, stráž.
8: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
5: Dům bude na zámek. Tak co?
8: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
5: Pověz přes okno šátek.
8: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
5: No, nejhorším, když se ti těžko dýchá.
8: Takový neklid, víš?
5: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
8: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
5: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
9: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
10: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abraháma. Dobré dny, přátelé.
11: 23.6.1975. Zdenka Verichová Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
7: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl za přeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerství bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra dosázali, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači. Ať už jste právě doma, v práci, na cestách, nebo třeba nemůžete usnout, vítám vás u Noční linky ze zlínského studia. Jarka Barboříková je u mikrofonu. A o čem si budeme povídat? O žárlivosti. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. Jenže je to opravdu důkaz lásky. Možná nám někdy trocha žárlivosti zalichotí. Máme pocit, že tomu druhému na nás nějak záleží, že o nás nechce přijít. Jenže stačí překonat úplně tenionkou hranici a z nevinného, kdo tě psal nebo na koho se s tou usmívala, může být podezírání, kontrolování telefonu, výčitky a postupná ztráta důvěry. No a právě o žárlivosti se budeme povídat až do jedné hodiny. Zažili jste vedle sebe žárlivého partnera nebo partnerku? Vadily jim vaše zprávy, e-maily, přátelé, kolegové, bývalé vztahy? Museli jste vysvětlovat, kde jste byli, s kým jste mluvili a proč jste přišli o pár minut později? A nebo jste žárlili vy sami? Měli jste k tomu skutečný důvod? Možná vás právě žárlivost upozornila, že ve vztahu opravdu není něco v pořádku. Nebo naopak způsobila, že jste přišli o člověka, kterého jste opravdu měli rádi. A klidně dnes přidejte i příběhy, kterým se po letech už dokážete zasmát. Třeba nějakou pořádnou žárlivou scénu kvůli něčemu, co se nakonec ukázalo jako úplné nedorozumění. Tak co myslíte? Patří malá špetka žárlivosti k lásce, nebo by ve vztahu vůbec neměla mít místo? Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Dnešní téma: žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. 23 hodin 5 minut. Někdy stačí jeden pohled, jedna zpráva v telefonu nebo nevinná poznámka a v hlavě se rozjede celý příběh. Dnes si budeme ve vysílání Českého rozhlasu povídat o žárlivosti. Kdy nám ještě může lichotit a kdy už začíná vztahu ubližovat? Na to nám jako první odpoví v noční lince paní Iveta z Olomouce. Vítejte.
1: Děkuji. Paní Jaruško, tak krásnou dobrou noc, teda. To byla nádherná písnička od Petra Nováka. A co bych chtěla říct? Říká se, kdo nežárlí, nemiluje.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. A taky jsem žárila kolikrát, jako. Ale když fakt toho člověka milujete, tak na něho opravdu, když ho milujete opravdově, tak opravdu žárlíte, jako. To je přirozená vlastnost, jo. Kdo nežárlí, opravdu nemiluje. Co bych tomu ještě řekla? Prostě, já jsem taky žárila, když jsem nějakého člověka milovala. Když se podíval třeba na pěknou ženu, jo. Říkám, kam hledíš, jo. Kam hledíš?
0: Dobře, takže vy říkáte, že žárlivost k lásce vlastně nějak přirozeně patří.
1: Patří, ale ano, ano.
0: Kde je podle vás ta hranice, kdy je žárlivost ještě projevem zájmu a kdy už začíná být nepříjemná?
1: Ano, tam už je nějaká hranice.
0: Kdybyste měla dokončit
1: ano,
0: věku,
1: ano.
0: Žárlivost je v pořádku dokud?
1: Dokud ten člověk neřádí. Nedělá problémy, jako.
0: Neřádí, jo? Já jsem nerozuměl. Mm-hmm. Aha.
1: Mm-hmm. Ano, může se
0: podívat,
1: že?
0: Z toho není italská domácnost.
1: No, pokud nehází nádobím a tak dále, může se podívat na krásnou ženu, že? Ten člověk, ten muž, který teda se mnou žije třeba, jo? Může se podívat na krásnou ženu, to chápu. Ale prostě... Já nevím, tam je nějaká hranice.
0: Tak myslíte, že ženy a muži žárlí jiným nebo stejným způsobem? Je někdo žárlivější?
1: Muži. Muži jsou žárlivější.
0: Aha, a no. Proč si to myslíte?
1: Dělají scény. No, dělají
0: Není to podle toho, podle sebe soudím tebe, že by měli strach?
1: Podle sebe soudím tebe? Ne, muži... Muži jsou žárlivější, jo. Když třeba se krásně obleču, jdeme třeba tančit, nebo tak, jo. Se vykočkuju, jak já říkám, jsou kočka, tak chlap prostě, ten by se zbláznil, ten by mě zabil, jako. Jo, chlapi žárli, jo, jak blázni. To jsou mafiáni.
0: Mafiáni. A vám to teda lichotí? Nevadí vám to?
1: Jo, určitým způsobem ano. Mě to lichotí, když jako fakt vypadám dobře a jdu, dám si krásný šaty, dám si punčochy krásný, lodičky a jdu tančit třeba s tím mužem. A teď on by se zbláznil a dělá bordel. Jo, jaký je mafián jako. Jo, ty chlapi, oni žárlijou hrozně. Víc jak ženy. Oni žárlijou.
0: Dobře.
1: Strašně.
0: Takže vy to berete, to žárlení, jako takové znamení, že mu na vás pořád záleží. A nedáváte mu teda někdy schválně nějaký malinký důvod k žárlivosti, abyste si ověřila, že to pořád funguje?
1: Já Rušku nedávám, jenom se třeba vykočkuju, jak říkám. Krásně se obleču, dám si krásný punčochy, šaty, lodičky a ten chlap by se zbláznil, jo. A chlap prostě dělá bordel. Já jsem jeho majetek jako, ty chlapi vás vnímají jako svůj majetek, to je něco hroznýho. Chlapi jsou na tom hůř, jak my ženy. Jo, já jsem jeho majetek, já chlapa nikdy neberu jako svůj majetek. A já, když jdu s ním, asi kočka...
0: Tak se vás hlídá.
1: No.
0: Dobře, Ivetko, tak uvidíme, když se dovolá nějaký muž, jak na vás naváže, nebo jak vám bude oponovat, necháme se překvapit. Děkuji za zavolání i za váš pohled na dnešní téma. Přeju vám, ať je u vás doma hlavně pohoda, vzájemné porozumění a spousta milých společných chvil i bez žárlení. Ať se vám daří, Ivetko.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

dveřeta líře. Vyzdobené sluníčky přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 16 minut po 23. hodině. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. I minulá posluchačka připomněla tady toto sousloví, ale možná je to jenom věta, kterou si předáváme z generace na generaci a je to úplně jinak. Potřebujete cítit, že na vás ten druhý trochu žádlí, nebo je to pro vás největším důkazem lásky právě důvěra? Tak paní Vlastina Skrnová je s námi. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Tak Vlastinko, povídejte, už jsme v éteru.
1: Tady je Vlastina Skrnová.
0: My vás slyšíme, povídejte.
1: Jarunko, prosím vás pěkně. Mohla bych popřát jedné babičce, má 93 roku zítra. Já už celý víkend a dneska
0: celý den. Povídejte k tématu, k žárlivosti a na konci můžete popřát.
1: Můžu.
0: Můžete. Začněte.
1: Jste moc hodná.
0: Tak povídejte.
1: Tak jo. Tak tady je Vlastina Skrnová. A prosím, zarejte mi paní babičce, kouzelné babičce, která má z nás ráda všechny a my jí.
0: Dobře, Vlastinko, můžete teda mluvit první k tomu tématu, bylo by to vhodné, aby to bylo spravedlivé vůči ostatním posluchačům. Žárlivost, to je dnešní téma.
1: Ano, já vím, Jaruško, a já potřebuju poslat té babičce ten pozdrav a pak budu hned navážu na
0: dobře,
1: téma.
0: Tak pojďme na to.
1: Ano. Já, babičko, paní Liduško Uchyťová z Jeseníku, moc vám přeju narozeninám, 93. narozeninám, hodně štěstí, lásky, zdravíčka a buďte nám věrná. Máme vás všichni rádi.
0: Vlastinko, doufám, že poslouchá nebo že jí to někdo vyřídí. A teď už konečně žárlivost. Co k tomu máte?
1: Ano. Já jsem byla dvakrát vdaná a poprvé manžel, když jsme šli na zábavu, tak to vždycky skončilo tím, že mě zmlátil, když jsme přišli ze zábavy. A neměl důvod ani jediný. No, vydržela jsem to 10 let, ale lékaři už to nevydrželi. Řekli mě, že jestli budu takhle dál, takže skončím blázenci a díky v domovech. Tak jsem říkala konec, tak jsem to ukončila na půd těch, co jsem říkala.
0: Mm-hmm. No, no Vlastinko, tak to je těžká zkušenost. 10 let, to je dlouhá doba, tak to jsem ráda, že jste našla sílu z takového vztahu odejít. Děkuju také, že o tom mluvíte, že jste se podělila s posluchači Českého rozhlasu ten příběh. Tak my bychom vám popřáli, aby vás v životě provázelo především to bezpečí, klid a lidé, to už jste určitě po těch dalších letech našla. A vy sama, jak vás to poznamenalo? Jste žárlivá? Asi si neumím představit, pochopila jsem teda, když mluvíte k tomu tématu, že šlo většinou o žárlivost, když došlo teda k doma k nějakému incidentu, tak jak to poznamenalo vás? Jak se díváte s odstupem času na tu žárlivost?
1: No, mě to poznamenalo tak, že mě zůstalo 4 děti svoje, 5. jsem se ujala malinkýho do 18 let, takže jsem vychovala 5 dětí. Ale všechno bylo v pořádku. Z dětma to všechno bylo v pořádku, byly hodné, dobře se učili, všechno bylo v pořádku.
0: Tak to je tak, dobře.
1: Ale ti muži neměla jsem štěstí, no, tak jsem to ukončila všechno.
0: Tak dokázala jste si zařídit dobrý, bezpečný, klidný domov s dětmi, tak to jsem ráda. Možná, když se za těmi roky zpětně ohlédnete, tak na sebe musíte být hrdá, pokud jste tady toto všechno dokázala překonat. Tak děkuju za tu otevřenost ještě jednou, přeju vám, ať se máte dobře, ať se vám to dneska hezky poslouchá, ať vám to neotevírá nějaké staré rány, a když, tak je zkuste vždycky pak zalepit nějakou hezkou písničkou. Jako třeba teď od Milana Drobného, písnička pro kočku i pro vás do Krnova. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: aktuální čas 23 hodin 25 minut. Láska by měla dávat pocit bezpečí, jenže občas se do ní připlete strach, že o toho druhého přijdeme. Zažili jste žárlivost, která byla ještě milá, nebo už takovou, která vám začala brát svobodu? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Vendola, která volá do Zlína z východních Čech. Vítám vás.
1: Já vás také. Měla jsem opravdu hrozného žárlivce. Napadal mě fyzicky. Dokonce mě i prohodil sklem, kde mám pořezanou celou ruku až k podpaží a neovládám levou ruku. Byl strašně žárlivý, ale opravdu hrozně, prožila jsem peklo. Tak jsem šťastně rozvedená a konečně v klidu.
0: Vendulko, když ano. Říkáte, že jste prožila peklo, tak je z toho cítit, že to těžké období opravdu už necháváte za sebou, mluvíte v minulém čase, tak to je krásné
1: ano,
0: slyšet, že umíte žít v klidu, že se na to dokážete dívat s takovým odstupem
1: ano.
0: A dokážete být spokojená, ale řekněte mi, co pro vás bylo tím okamžikem, kdy jste si řekla a dost, tak to už dál žít nechce. Bylo to právě tady ten náročný incident s tím oknem, nebo to přišlo později?
1: Ne, bylo to, ono toho bylo víc. Napadal mě dost často fyzicky, všude mě kontroloval, kam jsem šla, prostě i na nákup, tak no, bylo to hrozný. A šla jsem na poštu a vrátila jsem se domů a on mě chytil a prostě, kde jsem byla a byly dveře celý prosklený a on mě prohodil tyma dveřma a ještě, že jsem si dala takhle rukou přes obličej, no a odnesla to celá ruka. Je to u soudu, ale to už hodně let, mi se už prostě jako nechce k tomu vrátit. Hmm.
0: Vendulko, a dokázala jste potom znovu začít lidem důvěřovat?
1: Ne. Jsem sama. Nechci prostě už žádného muže. Ale jsem šťastná.
0: Po takové zkušenosti...
1: Protože jsem v klidu. Jsem v klidu. Dobře spím. Prostě mám radost každého dne.
0: Tak po takové těžké zkušenosti se není čemu divit, že jste ráda i sama, protože pro vás je to důležitější být spokojená sama se sebou, než s někým, s kým vám dobře není. Tak to je to nejdůležitější, že jste našla ten svůj klid a pokoj.
1: Opravdu už to je teda dlouho, ale jsem opravdu v klidu.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo je teď v nějaké těžké situaci, která se možná podobá té vaší, tak se říká, no ono to možná opravdu jde, říct si třeba někomu o pomoc, udělat nějaký krok dopředu a nezůstávat v tom. Tak moc děkuju, že jste se podělila o tu osobní zkušenost, protože je to možná naději pro někoho, kdo je v podobné situaci.
1: Mějte se hezky.
0: Přeju, aby vás ten klid a pohoda provázely i nadále. Ozvěte se zase někdy, Vendulko, budeme tady. Snad to bude milejší téma. Ať se vám daří.
1: Ano, já vás poslouchám každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál. Teď třeba Petra Habku a Janu Kirchner.

0: Když máme někoho opravdu rádi, přirozeně se můžeme bát, že ho ztratíme. Kde ale podle vás končí obyčejná obava o vztah a začíná nedůvěra, která už dokáže společný život pořádně potrápit? Pan František ze Židlochovic je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vás zdravím v rozhlasu a všechny posluchači u rádia.
0: No. Děkujeme, co máte k tématu?
1: Paní Jaruško, já vám to řeknu tak, je za trest mít v baráku pěknou ženskou. Víte, to je, si myslím, že to dost chlapů poznalo, jak máte pěknou ženskou, tak se vám každé za něho otáčí, jo? A to by se kolikrát člověk steky, pukl by člověk steky, když to tak vidí, jo? Ale my jsme se kvůli tomu nikdy nehádali, jo? Ale já jsem to cítil na sebe, že říkám sakra, já mám vždycky toto, no, ale nehádali jsme se kvůli tomu nikdy. A když třeba manželka jela do vás, byla v Lázních, jo, tak jsme se domluvili, že já za něm přijedu někdy, tak jsem za něho jel a přijel jsem do Karlových Varů až pozdě večer a vidím tam někde v parku, tam se dva takový, jenom postaví se viděl, jak se tam líbali nebo co. Já říkám, hergo, jestli to je moja stará, tak ať si mě nepřeje, jo. Ale nebyla, já jsem tam přijel na tu, tam, kde byla, v tom domě léčebním, no a oni mě tam umístili na černo mě tam a dobře to dopadlo, já jsem tam byla dva dní nebo co, dobře to dopadlo ale na starý kojena vždycky mi mám nějaká trochu podezíra, jo, a když už mě střílal 80 roku, já říkám, to už mě nemusí moc vůbec podezírat, člověk nemůže nic ani doma, na tož někde venku, že by něco prováděl, jo, no. Takže takhle to je to naše žádné, říkáme. Je to za trest mít pěknou babu v baráku. Za mladá, že jo? No, za mladá, ale všechno jsme to přežili, přešlo nás, no a teď se tomu jenom smějeme, jo? No a člověk byl takový, víte, jsme takový chlapi, jo, ale někteří to teda doma riftujou po zlým, ale u nás jsme se prostě nikdy jsme si nevyčítali nic takového, jo, no, takže...
0: Teda to bylo v pořádku s tou žádlivostí. Františko, ale zažil jste nějaký pár v rodině nebo nějaký pár kamarádů, u kterých ta žárlivost opravdu zdravá nebyla?
1: No tak já jsem to tak nikdy nesledoval, že bych některý lidi pozoroval, nebo že bych se nějak hádali to. Já si tak vím, že se třeba rozvedli, jo? Že jste rozvedli, ale vím, že třeba že byli oba takový do luftu, jo, a pak se rozvedli a takže to vím, jo, to tak bylo někde, no, ale u nás, ne, my už jsme spolu 64 roku a no, takže ne, člověk, já vám to řeknu tak, člověk už nemůže milovat ani doma na to, že se někde zanášet teď do letež, jo, takže a to si myslím, že to bývá takový důvod k žárlivosti, jo? Že podezírá žena nebo chlapu, že někde zanáší, jako jo.
0: Františku, a co podle vás nejvíc pomáhá tomu, aby si dva lidé i po letech věřili? Je podle vás třeba důležité nechat tomu druhému jeho přátele vlastní život, nebo jak to je?
1: Tak to k tomu dospěje samo od sebe, že přestanou žádli, anebo žádli ještě víc, jako jo, to samo od sebe, jako u nás třeba, mě už to ani nenapadne žádlit, no, a jestli mě máte jakákolikrát, já třeba jezdím po těch lidech všelijak, že, no, jsem tak, kde jsem byl a co jsem tam dělal a tak a s kým tam byl, no, to se mě babička

0: zakázat žvat? No tak bych to mohl oplatit, bych na to měl, že? No tak, a měl by být, to by měl být v baráku klid, jo?
1: To jste řekl hezky, každý si má připomenout, že nikdo není bez chyby a každý si sebou něco neseme životem. No a kdyby se něco takového letmého, drobného objevilo, tak je dobré se na to třeba povznést a nesnažit to, se to vybarvovat hned v černých barvách. Někdy v tom opravdu není žádný zlý úmysl, nic se neděje a člověk si v hlavě jenom něco sám vybarvuje do pestrých barev. Františku, děkuju, děkujeme, že jste zavolal. Poslouchejte dál příběhy ostatních, budeme rádi, když s námi zůstanete až do 1 hodiny.
0: Já tak si rád, že jste mě vyslyšeli, no a řekl jsem tomu všechno, co jsem mohl, a ti lidi posluchači udělají o tom nějaký obrázek, jo.
1: Tak ať vám osobně ta vzájemná důvěra a pohoda doma vydrží ještě spoustu let. Mějte se hezky a klidnou noc.
0: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou lidé, kteří nežárlí skoro vůbec a pak ti, kterým stačí jeden nevinný úsměv přes celou místnost. Do které skupiny patříte vy? A změnilo se to třeba s věkem nebo zkušenostmi? Odpovídat bude paní Ludmila z Brna. Voláte noční linku, my jsme za to moc rádi, tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Děkuji vám, Jaruško. Já vám řeknu něco. Žárlivost je nemoc. Protože já jsem měla prvního manžela, ten byl o 7 roku starší než já. Můžu vám říct, že když už jsme spolu chodili a šli jsme na nějakou zábavu, on šel třeba na záchod a pro mě někdo přišel tančit, jako třeba spolužáci, protože mě bylo 16, když jsem ho poznal. A on přišel a normálně jsme se tak pohádali, že jsem musel jít domů, jak jsem si to dovolila jít. To bylo, on žárlil na moje rodiče. On žárlil na to, když my jsme chodili na fotbal, jako s rodinou, můj tatínek, můj bratr. A potkali jsme tam taky kluky z újezda, co byli moji spolužáci, nebo byli o 2 roky starší a byli na mě hned, ahoj, a to jdete na zbrojovku a to. No on byl úplně nepříčetný. Takže já si myslím, že žárlivost je nemoc. A můžu vám říct, že jsme byli na svatbě mýho bratra a tam, on se tam bavil se ženama s nějakýma holkama, ty vypadaly jak nějaký poletuchy a já jsem seděla za stolem. Vedle mě seděl jeden člověk, který tam byl s přítelkyní a my jsme se spolu bavili. A před náma byla mísa s obloženýma talířema a on nabral na bydličku šunku, dal něj do pusy. Ten, když to viděl přes stůl, tak přiběhl ke mně. Normálně mě chytl za ucho před těma lidma, bylo nás tam myslím 20, a normálně mě začal nadávat. Viděl to můj tatínek a viděl to můj bratr, který byl ženich, ne, tak ho vytáhli ven. To bylo soukromý den, bylo to v restauraci, napřed to bylo v restauraci, ale potom se byli soukromí u nevěsty. A tam teda domlouvali a řekli mu, že mě pořád jenom perzekuje, neměl vůbec důvod, protože já jsem měla děti, který měl dva roky měla holka a kluk měl 5. Tak kde já se mohla lítat? Nic, dět všechno normálně a tak takhle jsem to vydržela 11 roku a potom jsem se rozvedla. Protože opravdu to je nemoc, to je nemoc.
0: Takže vy si myslíte, že se s tím už člověk narodí, nebo se z něj žárlivec stane a podle vás tady onemocní až třeba kvůli tomu, co v životě a ve vztazích prožil?
1: On žil v rodině, kde otec byl hlavní kápo, byl to zedník, který jezdil po světě, manželku neuznával, to jsem říkala včera v Borkovi, proč jsem se rozvedla, manželku neuznával vůbec jako ženu, takže já si myslím, že ty geny nějak to přeskočilo, nebo já nevím. Já jsem potom začala chodit do práce a šla jsem do školky, protože aby mě vzali dítě do školky, tak jsem byla ve školce. Tam jsem zase nepřišla do styku se žádnýma mužela, takže on neměl žárlit na co. A nikde jsem nechodila, jako, a když jsme něco slavili, tak někde ve školce 9 ženských, anebo když bylo nebo den učitelů, tak jsme to měli v restauraci a zase sami ženy. Já to nechápu. A do dneška, teda, jemu je 80, to je 7, takže jemu 82, ne? Postup mám špatný. No a on je sám, měl 2 ženy, jako když jsme se rozešli, tak on je 2 ženský. Vždy žádnou nebyl. Jedna mu zahýbala, když s ním byl na horách, tak se na něho vykašlala, protože viděl, co to je za morousa. A ta druhá, to byla z Brna z Řečkovic a ona potom mým vnoučatům říkala, byl ten děda na babičku taky, tak jak je na mě.
0: Aha.
1: A oni říkali, no to my nevíme, protože byli malí, měli 7 let. A on říká, on mě odděloval prášek na praní, on se dali polívku, když se mu nalila, tak je, buď to je vřelá nebo studená, to vykládala ta paní. Takže ho pak ho vyhodila, protože on bydlel u ní, on neměl kam jít, tak bydlel v garáži, od čeho ho obrala, on taky dal peníze nějak do toho bytu, ale ona se s ním nemazala. Ona ho vyhodila, on bydlel v garáži a potom ho ta dcera povídala, že on nikoho nemá, já si ho musím vzít k sobě. Měla ho tam 2 měsíce, měla ho plný zuby.
0: No, a tak to se ta paní, která přišla po vás k vašemu muži, asi lehce pak odcházelo, když spolu neměli děti, u vás ten vztah byl samozřejmě úplně jiný, že? Ale mně se vlastně dotkla si to, jak jste říkala, že ten váš manžel některé vzorce chování asi přinesl už z té původní rodiny, protože to je často věc, na kterou často myslím, jak vlastně jsme ovlivněni tím, co jsme zažili a okolí také. No a když jste se teda nakonec rozvedla, jaký byl potom váš život? Přišla úleva, pocit svobody?
1: Ne, tak přišla úleva, ale jenže jsem se zamotala, jak říkají Slováci, já jsem se zamotala s jedním sousedem, který je stejně starý jak já, a on si mě teda s těma dvouma dětma vzal, jo? Ale tam jsem zase žárlila já.
0: Vážně.
1: Ale ne, ale opravdu. Já jsem ho tak milovala strašně a on 5 roků to bylo dobrý a potom začal pít a pořád někde lockdown a tak ne. Takže jsem to zase vydržela těch 11 roků a říkala jsem, a už to, a on začal dělat rozdíly mezi dětma, jo? A to mě strašně vadilo. To mě strašně vadilo. On uznával jenom to malou svoju a moje děcka vybýval káral a nic, děcka měli sami jedničky, jako nebyli to. Ale on nedělal. Potom se kluk se ode mě odstěhoval, když mu bylo 16 roku, šel bydlet do Brna k babičce, k mojí mamince a k tatínkovi. A holka, ta se v 18. Měla kluka od 16 a v 18 let se taky dali dohromady. Ona ale pocházela taky z takové rodiny, že mu zemřela maminka v 38 letech a on studoval výmpl, potom šel na vysokou a tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho druhá žena. Tak ten kluk bydlel u strýca a tak potom ten strýda umřel, tak tam bydleli s tou Myšou našou. Ale potom oni měli soud kvůli tomu bytu, co měl ten druhý manžel té paní, co měla toho našeho zeťa. A on vyhrál, a on mu musel nechat ten třípokojový byt. Tak nakonec teda bydleli v tom třípokojovém bytě, ale teďka on je pan ředitel, dotáhl to velice daleko. Je pan ředitel, postavili si barák krásný a žijou si dobře, ale že ty děcka jsou poučeny z našich chyb. Takže holce je 52, co jsem měla z prvního manželství, mají krásné manželství a žijou pro děcka, uh-huh. Ale můžu teda říct, že pro mě taky. A říká mě ta prostřední dcera, mě říká, mami, buď ráda, že s ním neseš, já když ho tak pozoruju, mě je ho líto, na Vánoce má přednost, to si ho ona bere, protože říkala, že nikoho nemá, ale že teda bějí, se mě nedíví, že jsem s ním nebyla.
0: Tak, děkuji, Ludmilko, za telefon, za vaši návštěvu u nás. Bylo to zajímavé od začátku až do konce. Tak vidíme, o čem si budeme povídat příště. Toto téma žárlivost pro dnešek s vámi uzavíráme. Mějte se dobře, poslouchejte dál.
1: Taky, děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou první hodinu dnešní noční linky a vaše příběhy ukazují, jak rozdílné podoby může žárlivost mít. Pro někoho je malým znamením, že tomu druhému na nás záleží. Pro jiného se stala zdrojem hádek, nedůvěry a bohužel i velmi těžkých životních zkušeností. Teď, krátce po půlnoci, pokračujeme ze zlínského studia a stále mě zajímá, jak to máte se žárlivostí. Žárlili jste někdy, i když jste vlastně neměli proč? Nebo jste naopak žili vedle člověka, který viděl důvod k podezírání téměř všude? Co vám pomohlo? Otevřený rozhovor, čas, větší důvěra? Nebo nakonec až odchod ze vztahu? A nemusí to být jenom vážné příběhy, možná máte za sebou žárlivou scénu, která se po letech teď jenom díky, které se radujete, usmíváte, bavíte se nad ní, i na to jsem zvědavá. Telefon do noční linky je 731 800 900, od mikrofonu stále zdraví Jarka Barboříková a jsem tu s vámi i v další hodině.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný noční čas v noční lince Českého rozhlasu. Je 7 minut po půlnoci, s námi je pan Vláďa. Halo,
1: halo.
0: Ano, jste halo. Tam, výborně. Zůstal jste na telefonní lince, takže můžete povídat k tématu. A tím tématem je žárlivost. Tak povídejte o tom, jestli jste někde třeba stropil žárlivou scénu, nebo jak to bylo u vás doma.
1: Je vás trošku špatně slyšet, ale slyším. Děkuji za šťastí, jsem se dovolal. Tak jmenuji se Vláďa, žiju v Kanadě, ale prožil jsem nejkrásnější, narodil jsem se tady, ale potom jsem prožil tu nejkrásnější čas v České republice, na Moravě. Takže zdravím všechny. Jo, a žárlivost. No, tak to je něco. Takže paní Pos, co mluvila předtím, tak to rozvedla teda opravdu na velké detaily, ale tak lidi to potřebují se vymluvit. Výborně. Tak to... Halo?
0: Ano. Povídejte,
1: slyšíme,
0: Vláďo. Ano.
1: Takže žárlivost. No tak... Co se týče mě, tak jsem žárlivý byl, ale rozumně, jo, ne tak, jak to ta paní říkala, že proletěla oknem nebo co, no tak to jsou extrémy a to by nemělo být, to je opravdu něco hrozného. A žárlivost, no tak já jsem žárlil třeba, když člověk byl mladý, jo, a tak. Když jsem třeba viděl chlapa, jo, vypadal lepší než já, nebo tak jsem si myslel, no, ten musí být úplně na tom šťastně ve všem, jo, s navazováním známostí a tak dále. Předchozí pán František ten to zhrnul, já si myslím, vynikajícně, tak je to pravda. Jo, pěkná manželka, jo, v domě, no tak to je samozřejmě riziko. Já když jsem potkal moji ženu, slyšíme se?
0: Ano.
1: A potom jsme se vzali a ona se odstěhovala k nám tam v Severní Moravu ze Slovenska, ze Skalice, tak si říkali, kde ten Valach našel takovou ženskou, jo? Ona měla 20, já 24, no a tak jsme začali život a tak to šlo. Ale žárlivost se projevuje ve všem, jo. Potom bych se, byly takové pořekadla, jo, kdyby jsme si lidi nezáviděli, my chlapi, tak by jsme si měli všichni, by se na každého došlo a takové věci. No a teď pomožte mi nějak, ať můžu říct něco konkrétnějšího. No tak já jsem třeba žárlil na takové, jak jsem už řekl, přes chvíli, jo. Ale je to špatná věc.
0: No a jak se to teda u vás projevovalo konkrétně?
1: No tak... Už takový jenom třeba ve společnosti nebo při cestování někde v letadle, nebo to je jedno, nebo ve vlaku, když se tam našel někdo, kdo jako měl zájem třeba už jenom pohledama, jo, na moji ženu.
0: No, kdo se usmál na vaši ženu. No a co jste dělal v tu chvíli?
1: No tak nic. Tak jsem to pozoroval jenom a samozřejmě očima to hovoril.
0: Zdvihl jste obočí a žena hned věděla, nebo komunikoval jste to s ní?
1: No jistě. No ano, no, tak někdy to skončila hned a někdy to jako měla náladu, takže tak trval takový ten... Ty pohledy trvaly delší dobu, no a tak, ale nakonec to většinou vždycky dopadlo dobře. Jsme se vrátili třeba na návštěvu v leta na Slovensko, na Moravu, na Slovácko a tam sme sa potkávali jak ona, tak ja s bývalýma lidma a muži a ženama, ako zase ja, jo. Uh-huh. A takže sme sa bavili, sme si vypili nejakou tú sklenku, vykládalo sa, no a všechno šlo v pohode.
0: No a když se na to teď díváte s odstupem, vidíte tehdejší situace jinak, že jste vlastně nikdy žádlit nemusel?
1: Musel, a i nemusel, ale já si myslím, že to všechno přejde, když si dva rozumíš. My jsme žili 50 roků, já už jsem 7 roků vdovec a teď nemám ženy. Mám ženy od mojich synů, kolem dokola mám pořád ženy. A pozoruju, teď žiju 3 měsíce, jsem na novém místě v domově pro staré lidi. Je to jako hotel, je to paráda, bere mi to celé ducho, no ale to mi nevadí skoro, celý ducho, ale můžu pozorovat lidi a tak, že to jde. Ale když to má vydržet a žárlivost, aby se nějak rušila mezi těma lidma, jako, takže musí být nějaký určitý zájem, společný zájem. A nejvíc si myslím, že je to hudba a tanec. A hlavně tanec. Protože já, když jsme se potkali, jsme byli mladí, já jsem uměl tančit samozřejmě, ale naučil, ona mě naučila tančit. A proč? Protože jsme mohli být spolu denodenně a tak. A teď ty tance. My jsme slavili později úspěchy, dokonce v Mexiku, když jsme tančili, protože jsme se opravdu stančili, jak se říká. A to potom, to vám řeknu,
0: že my tančili životem.
1: Takže mi to prostě, ta žárlivost, co bývala, tak vždycky, když ten úspěch byl, tak jsem lidi, chlapí, ženský, jo, pozorovali, tak to u mě konkrétně to satisfakce veliká, jo.
0: Dobře. Tak Láďo, moc děkujeme, že jste se s námi podělil o svůj příběh. Přeju vám, ať je vám dobře, ať kolem sebe máte příjemné lidi v domově a hlavně klid a pohodu. Vypadá to, že tam máte parťáky, tak si s nima dejte kafíčko, něco si zahrajte, poslouchejte Český rozhlas sám nebo společně. Ať se vám daří.
1: Ještě můžu ještě něco?
0: Ano.
1: Můžu?
0: Ano, ano, no, určitě dokončete myšlenku.
1: Držte mi prosím palce, jak se říká, protože si myslím, že za ty 3 měsíce, co jsem tady, je tady jedna žena zrovna na mojím poschodí, co se vidíme v jídelně a takhle, takže nějaký ten zájem je, takže možná, že se stane nějaký takový kontakt. Aha. Jako v přátelství. A, no. A takže děkuju. A potom bych ještě prosím vás pozdravoval paní Aničku Kalužovou ze Strážnice u brány Veselské, blízko bydlí, takže moc zdravím. Takže děkuji vám moc krát.
0: My děkujeme, Láďo, tak přejeme, ať jsou ty sympatie postupem času vzájemné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 20 minut po půlnoci. Telefon položený displejem dolů, pozdní příchod domů, nový kolega v práci. Někdy opravdu stačí maličkost a fantazie začne pracovat. Dnes v noci mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, co dokázalo probudit žárlivost právě ve vás nebo ve vašem protějšku. Kdo si s námi bude povídat? Vítám další návštěvu.
1: Nebo dobré ráno spíše.
0: Prosím.
1: Tady je Lidka.
0: Ano, prosím, Liduško, stlumíme rádio, abychom se dobře slyšeli a potom už k tématu žárlivost. Co k němu máte?
1: No, tak třeba u mě se...
0: Prosíme, stlumit rádio.
1: Ženská nebo na mužské nebo tak. Já jsem jako...
0: Ludmilko, můžu vás přerušit? Slyšíte mě? Musíme vypnout to rádio nebo zeslabit. Ideálně úplně vypnout a potom už můžete pokračovat snad bez přerušení.
1: No, dobrý, no, můžu?
0: Ano.
1: Tak, a když jako má holka dospívala, tak jsem hrozně žádlila na bratra. Jsme byli jenom dva, no a já jako, to víte, okolky nikdy rodiče neměli takové obavy jako dcerku, že to rovilo větší nebezpečí v životě a jemu. No já jsem na něj nežalila, prostě se to projevovalo takým způsobem, že jsem utíkala z domu a vyčítala, že bráškovi všechno projde. On vždycky jak provede, co provede, jo. Tak se nikdy nic ho netrestali. A potom tak se to já viděla. Jo. A já když jsem nesl, třeba příklad, jo, neřekla jsem našim, už jsem měla 19, jo. Neřekla jsem našim, kam jedu a odjela jsem vedle do vesnice a tak do Karlovy s kamarádama a tak jsme se za chvilku, to bylo od večeru, bylo byš u 9 hodin, tak jsme přijeli zpátky, no a naši mě čekali už na nádraží u vlaku a ten jeden chlapec šel se mnou hned tam naproti a stáli jsme vedle sebe u hospody a on měl něco vypito, ale já ne, já jsem nepila nikdy. No a tak furt, že půjde se mnou a já říkám, nechoď, nechoď, prosím tě, nebo naši mě zastřelíš. No nakonec jsme šli, teďka mě zavolala, tak pojď. No a tak jsme došli domů a jenom proto, že jsem jim neřekla, kam jdu, tak o mě měli pochopitelně strach, i když už jsem byla plnoletá, jo. A to si pamatuju a na to do smrti nezapomenu. Už jsem u barbadám na věčnosti, ale jak tatínek vzal prut a jak mě řezal, tak mě řezal. Mamka říká, pro boha, nehyju, lidi z větších má úplně nové knohoty. Jsem rvala o pomoc, ale jde pomohlo. Takže jsem mamka ti říkala, to pochopíš, až budeš mít sama děti, tak to pochopíš. No tak, tak to dopadlo. No, tak. Měl mě rád, to měl já, ale on jako za války jako žít, tak zkusil moc, takže to mi si ani nedovede představit a možná i proto, že měl o mě větší strach jako prášku, že, tak tímto způsobem, my jsme jako se mě, my jsme si měli hrozně rádi to léto. Když jsem měla nějaké takové ty dětské problémy, tak jsem šla za maminku a naopak bráška na mě ještě orodovala. Když jsem já jako dostala nářez, tak on se za mě ještě vždycky stavěl. A taky nebiju a my bude nehodný.
0: Dobře, ale Ludmilko, teda žárlivost potom v dospělosti, jak vás tady ty zkušenosti ovlivnily právě v této oblasti?
1: No, jako jak ovlivnili.
0: No, tak žárlivost a vy, kdybyste k tomu měla něco říci, jak to pak bylo?
1: No tak já si myslím, že člověk, který nežárlí, nemiluje za prvé. A za druhé, že ta žárlivost, jak se říká, na úrovni, jo, jak se říká, odbocať, pocať, no tak se to dá vydržet, no ale jak už to jde, jak se říká, do hloubky a už to není k vydržení, jak říkala ta paní, že proletěla těma dveřma. No tak to už je lepší do sebe. Ten můj manžel, ten je začátku taky na mě žádlil, no ale potom přišel na to, že až je to zbytečné.
0: Že nemusí.
1: No vydrželi jsme spolu 43 let a kdyby nebylo covidu, ten mi ho vzal, tak jde spolu do dnes.
0: Tak Ludmilko, děkuju za to, že jste zavolala do dnešní noční linky. Bylo to příjemné povídání a teď je čas na příjemnou muziku. Bude od Javoru.
1: Dobře, já vám děkuju.
0: Javory.
1: Já vám přeju hodně zdraví a štěstí do dalších let. A takových pořadů je ještě hodně.
0: Kežpy. Paní Dana píše na web, můj syn se kvůli žárlivosti rozvedl. Postavili si dům a nebydleli tam ani rok. Moje snacha byla tak hrozně žárlivá, že se doma jen hádali. Měli nový dům a bytovku. Tak on zůstal na bytovce a snacha se dvěma jejich synama v domě. No já jsem to velmi těžce snášela, pořád jsem si nezvykla. Přeji vám jen to nejlepší a lidi nežárlete. U nás to odnesli všichni. Přeju vám krásnou noc. Já poslouchám Linko už 20 let, i když se dřív jmenovala jinak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A teď avízovaná píseň Javory.

0: Občas partner trochu žárlí a nám to vlastně dělá dobře. Řekneme si, že mu na nás pořád záleží. Může být podle vás malá špetka žárlivosti příjemným kořením vztahu? Nebo je lepší obejít se bez ní úplně? Pan František z Kralup je s námi a bude se s námi povídat v noční lince. Vítejte, krásný noční čas přeji.
1: Dobrý večer, přeji vám i posluchačům. Poslouchám, jak ty moje předřečnice, jak mluvili, a mně to připadá, jako když je to někde ve středověku. Dneska už je přeci úplně jiná doba v těm, když vemete, že třeba jsou případy, a to určitě hromada lidí ví, že jsou manželé, ona má milence, on má milenku a žijou společně, užívají si života, jezdí společně na dovolenou. Dneska už je úplně jiná doba, dneska mají úplně jiné myšlení. Nedávno zrovna jsem četl nějaká herecká rodina, to samý, prostě jsou spolu leta, no ale mají normálně, on má přítelkyni, ona má přítele, no a je, nic se neděje, jde se dál prostě. Dneska úplně mají jiný myšlení lidi, než to bylo dříve, víte, nějaký žárlení, nebo to člověk žasne, co, jak to všecko šlo dopředu, ty vztahy mezi lidma a tohle, to my starými to nemůžeme chápat už vůbec dneska, co se děje. A ono to má i název, tohleto hromadný takový manželství by se dal říct, jo. Takže to jsou dneska případy v nějakém žárlení, no jsou určitě případy, že žárlej na sebe, ale aby dělali si nějaký naschvály scény, nebo to už dneska se ani nepřichází v úvahu. Poněvadž, když to člověk poslouchá, čte, jaký jsou vztahy dneska mezi lidma a normálně to funguje, takže to už je prostě jiná doba, ne, jako to bylo dříve, že třeba na zábavě, že se podívala na jinýho, nebo zatancovala si s jiným a byl doma vyrvál prostě a takovýhle, to už prostě dneska ani člověk nechápe. Dneska je prostě jiný myšlení úplně mezi těma lidma. Tak si myslím, že něco na tom je dobrýho, no ale my starý, my tohle to už těžko chápeme, víte nějak, co se děje, no.
0: No, ano, doba je jiná, některé věci se změnily, některé ne. A já myslím, že ta žárlivost dále se nemění, že vlastně je to nějaká taková přirozená lidská vlastnost. U někoho je silnější, výraznější, u někoho ne. Ale vy říkáte, že teda podle vás i ta žárlivost je úplně jiná, že vlastně jak se lidé jinak chovají, takže i ta žárlivost se vyvíjí. Rozumím tomu dobře.
1: Rozumíte, no, ale mnoho je to složitý, prostě tohleto je prostě, by to byl pořad pro psychologa nějakýho, který se v tom vyzná, jinak by to vysvětlil, víte, než člověk takhle to.
0: Ale my se, ano, na to nechceme podívat z toho odborného hlediska, ale z toho lidského, takže mluvíme o tom v příbězích.
1: My jsme byli vychovávaní, anebo žili jsme v jiný době úplně, víte, a dneska zase jiná doba. Všecko se mění a ty vztahy mezi lidma a všecko, prostě to už dneska my starší ani, no, těžko to chápeme už, no, ale musí se s tím člověk smířit, víte, to je vývoj prostě a tak to jde, no. Teď to bude lepší, než to bylo za nás třeba s tím žárlením a nějaký ty rozchody a takový ty, ale nejhorší je na to, víte, co já jsem, my jsme s manželkou byli skoro 60 let spolu. A řeknu vám jedno, já jsem se vždycky bál, když by ode mě odešla kvůli dětem, jako to hlavně jsem, měli jsme spolu 3 děti, máme teda, že jo. A takže jsem se vždycky bál toho, že odejde ode mě, nebo to kvůli těm dětem. No ale jinak, co by člověk nadělal, víte, prostě láska je láska, srdíčko si poručí, chce za jiným nebo za jinou, no a co s tím člověk nadělá, no. A nejhorší na tom je, vždycky to jsem se bál, aby to, ty děti, aby to neodnesly, no. Ale jinak prostě žárlit, ono taky záleží na tom, ta žena, když jsou manželé a ta žena, když vidí, že ten manžel má jako sklony k žárlivosti, tak trošičku taky tak to nedávat příležitost. A některý vzá případy, že sváně, že jí to dělá dobře, když ten muž žárlí, jo, a že tohle, ale prostě potom jsou všelijaký ty neschody doma kvůli tomu, víte. A jestliže manželka jdou na zábavu a ona si s někým zatancuje, anebo manžel s nějakou paní si zatancuje, nebo to, takže za to přece není nic špatného, no, ale záleží zase, jak se k tomu postaví oba, že jo. Jestli to toleruje, nebo si to vyříkat, říct, hele, mně se to nelíbí, jak se chováš, já to nemám rád, když tancovat s jiným, a nějak prostě, aby byla komunikace mezi těma lidma. Prostě, aby si to vyříkali, co se mi líbí a nelíbí, a tak nějak, prostě to je život, prostě to přináší zkušenosti životní a všecko.
0: Ano, to je určitě důležitá věc. Místo domněnek se toho druhého raději zeptat a říct mu, co nás trápí. Takový otevřený rozhovor dokáže žádlivost zastavit dřív, než začne ubližovat. Františku, děkujeme za vaše povídání, za váš náhled na toto téma, dnešní žádlivost. Zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu.
1: Všem,
0: ano?
1: Ať žijou lidi dobře, ať se mají rádi hlavně a mějte se moc hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Žárlivost nemusí vždycky znamenat hádky a bouchání dveřmi. Někdy člověk nosí hlavně sám v sobě a mlčí. Poznali jste ten nepříjemný pocit, kdy rozum říká, nic se neděje, ale srdce tomu nějak nechce uvěřit? Volejte noční linku a pojďte si s námi povídat na téma žárlivost.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a mluvíme o žárlivosti. Možná jste kvůli žárlivosti, kdy si udělali scénu, na kterou dnes vzpomínáte s úsměvem a říkáte si, co mě to tehdy napadlo. Jestli takovou historku máte, dnes je přesně ten večer, kdy se o ní můžete podělit. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako to udělal. Krásnou noc přeji.
1: Já vás zdravím, Zdeněk u telefonu z Kolína.
0: Zdeněk z Kolína. Zdeňku, tak povídejte, co máte.
1: Takhle. Jak to takhle poslouchám, tak se mi to zdá být úplně jiný. Jo, lidi po sobě hážou nábytkem a já nevím, co všechno prohazují se dveřma, jak tam chudinka paní. Já to řekl k sobě takhle jinak. Já jsem měl nádhernou ženu, šikovnou, snad jediná v Evropě. Jo, chodila jak panenka, všichni se za ní bolížili. Já jsem nosil nos nahoru, jako mám nádhernou ženskou. Vůbec jsem asi nežádlil, nebo asi jo, ale někde jsem to zkrátka podělal a manželka se potom se mnou rozvedla, no, že já byl trošku nehrad takový rafa, no, ne, že bych jí mlátil, nebo
0: to máte ale dobrou sebereflexi, Zdeňku, že to tak dokážete říct, že jste byl takový raubíř.
1: No, raubíř, já jsem byl příš cholerik, jo.
0: Cholerik,
1: no. Já jsem měl manželku, říkám, nejkrásnější v Evropě.
0: Ano, no. Mě to zaujalo, tak to jsem si říkala, jaký šťastný konec to bude mít a nakonec jste řekl, že jste se rozvedli. Takže to nejlepší konec nebyl.
1: No, protože jsem cholerik, no. Nebo byl, jo, no, dneska to beru jinak, no.
0: No a nedalo se s tím něco dělat?
1: No,
0: možná
1: nedalo.
0: To je to, na co se teď díváte jinak, že možná by se nějaká ulička našla, nějaká cestička, ale tehdy člověk asi tu cestičku neviděl, no. Ale tak teda zpátky k té žárlivosti, takže vy jste říkal, že jste to nějak jako nebyl žárlivý, nebo že jste teda nezacházel do nějakých extrémů, o kterých jsme tady dneska slyšeli. A vaše žena na vás žárlila?
1: Ne, vůbec.

0: Vůbec.
1: Vůbec, tak...
0: Já byla... To byla zlatá nejza, nej... Říkám nej, no.
1: Ano, to už jsme slyšeli. Ale... Ano, nejkrásnější žena v Evropě. Takže nějaké scény u vás kvůli žárlivosti nebyly?
0: Kvůli žárlivosti ne, no. Říkám, já byl cholerik.
1: No ale já, tak to bych u cholerika právě čekala, že bude řádit i třeba kvůli té nevěře. Vám se to nějak teda vyhlo. A někdo z vašich známých, máte zkušenost, že třeba kvůli tomu právě to manželství skončilo? Že se to nedalo vydržet? Že to opravdu jako přesáhlo hranice?
0: No, takhle. Alenka, ta byla panelákový typ. A já půjde barák. Honil jsem peníze, lítal jsem se všem možným, co se dalo. No. Takže jsem lítal autobusy a kamiony a všechno, abych vydělal peníze. Protože mi lítal barák. No, nepovedlo se to. A teď nevím, teď co se zase nějak...
1: To nevadí. Zdendo, no tak děkujeme za váš pohled na toto téma. Možná závěrem řekněte, co je podle vás rada pro ty, kteří teď trpí ve vztahu, kde hraje ta žárlivost hlavní roli. Co byste jim poradil vy, jako člověk, který už něco v životě zažil?
0: Žárlivost to je taková... A když se k tomu dostane ještě nějaký chlas a drogy, no tak to už je úplně katastrofa, že jo. Žijeme v takový blbý době. Já to tady
1: to
0: vidím.
1: Jsme teda zabrousili daleko až ke drogám, no vidíte to. Zdeňku, tak děkuju, že jste s námi teď chviličku vysílal noční linku. Číslo uložte, zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu. Jsme tady každou noc od 23. do 1. Ano?
0: Tak jo.
1: Opatrujte se a krásnou noc.

0: Důvěra se buduje dlouho, ale někdy ji dokáže nalomit jediná pochybnost. Podařilo se vám někde žárlivost překonat a znovu získat jistotu, že tomu druhému můžete věřit? Pan Olin z Kopřivnice je s námi, těším se na vaše vyprávění.
1: Já vás zdravím ještě jednou. S tou žárlivostí to je pak opravdu složité. Ten pán, co říkal teď nakonec o tom, že v dnešní době je to uvolněná morálka, to je sice pravda, že někde to vidíme. Hlavně je to důsledek nebo bych řekl vina různých filmů, hlavně tam ze západu trošičku, kde to je trošičku jiný pohled na to soužití. Ale já si myslím jednu věc. Ten, kdo tvrdí, že nežárlil, myslím si to. Podle ústavy můžu si myslet, co chci, jo? Takže mě nikdo nebude stíhat, doufám. Podle ústavy, teda myslím si, že kdo tvrdí, že nikdy nežárlil, tak žárlí dodnes. To je moje věc. Můj názor na tady toto. Jsou případy obrácené, to znamená, že žárlí žena i na muže. Já ze své profesní praxe vím, že spousta mužů byla dokonce ženami týraná, že byli prostě, žili v takovém vaku, kolem neviděli nic, jenom prostě tu ženu, která jim pořád hrozila, chtěla po nich víc a víc a prostě podle mě bylo to jako těžké. Je mi líto těch žen, které tam na začátku říkali, jak byly tyrané. Já bohužel jsem se vlastně setkal s tímto taky, protože můj otec byl horník. Tvrdý chlap, pracoval těžce, měl vinohrad a ten vinohrad byl vlastně počátkem takového smutného vlastně průběhu jeho života. Ten, když šel do sklípku, přišel a nejhorší bylo, když potkal nějaké kamarády, které tam vzal s sebou, kdo ví, co mu navykládali a podobně, přišel domů a dělal pořádky. Byl jsem to opravdu svědkem v těsné blízkosti, kdy opravdu taky byl násilníkem svým způsobem, nebo maminku byl prostě. A to ze mě nechalo trošičku takovou smutnou stopu. Takže vím, co to bylo. A žárlení jako takové je opravdu smutná věc. Jak paní říkala, že to je nemoc, je to možné, že u někoho se to vytvoří patologie taková, že s ním sám opravdu nemůže nic udělat. Třeba se snaží nebo chce, ale nejde mu to prostě. Nejde mu to a hotovo. Já pocházím z Moravského Slovácka, to jsem říkal několikrát. A tam, když jsme se bavili třeba s manželkou o takových vztazích mezi chlapcem a ženou nebo dívkou, tak ona mi řekla, protože ona pochází tady z Kopřivnice, jak jsem já teď, kde bydlím, spolu bydlíme teda. A ona řekla, vy jste to tam měli jednodušší, vy máte tam takové krásné písničky, kde pořád objevujete tu lásku a s kým si pod horu stála, to je jedna písnička pod Hovňanskou horu, tam se ptá syneček přímo, s kým si pod horu stála a ona mi říká, že s nikým, protože ho má ráda. Prostě v těch písničkách se to tak krásně zaobalovalo, a schovávalo se do toho spousta problémů, které ty lidi měli. A že ty problémy tam určitě byly, tak to je jasné. Ale vždycky je to v tom jedinci, který se s tím musí nějakým způsobem poprat. Na odlehčení bych řekl jednu věc. Manžel měl trochu takovou krizi se svojí paní a říká, to, že jsi mě opustila, to ti dovedu opustit. Ale nemůžu ti odpustit to, že se zvrátila. Takže to bylo takové na odlehčení. Já nebudu se zamotávat do nějakých jiných detailů. Jak jsem říkal, mám takovou zkušenost, kterou jsem prezentoval ze svého dětství. Naši bohužel ti zemřeli velice záhy nebo záhy. Maminka v 50 letech, tatínek v 54. Do roka odešli od za sebou nahoru. Takže já teda mám už podstatně víc, takže věřím, že tu dlouhou věku budu mít po svých stařenkách a stařičcích, kteří se dožili celkem vysokého věku. Ale o to nejde tady. Tady je o to, aby prostě ten život, každý ten člověk si žil nějakým způsobem. jsou třeba případy, vím o tom, že muž mlátil ženu na ulici a když se jí snažili nějací kolem doci zastat, tak ona jim ještě nadala a řekla, co se do toho montujete, my to máme s manželem rádi. Takže to zase nevíte, jestli někteří lidé to preferují tady tuto, neříkám tu žádlivost, ale prostě takový ten způsob života. Takže každý jsme nějaký jinačí a odsuzovat někoho, aniž my jsme věděli, proč to tak má vlastně on, tak odsuzovat někoho to opravdu nejde. To
0: dobře. Oline, děkuji moc, musíme se rozloučit, protože se budeme přepínat ze zlínského vysílání na to pražské. Jasně. Takže se opatrujte, věřím, že jsme řekli, ale všechno. Je to tak.
1: Já jsem to nechtěl nějak moc hrotit, ale prostě je to tak, jak to je.
0: Tak zase někdy naslyšenou. V tomto měsíci jsme se v noční lince, milí posluchači, slyšeli o něco častěji než obvykle a já jsem za to moc ráda samozřejmě. Teď mě ale čeká malé cestovatelské zastavení, vyrážím do Itálie, do Assisi, takže teď budou zase vysílat více kolegové. Tak já se loučím s vámi, ještě s Olinem z Kopřivnice, až se příště potkáme u mikrofonu, tak pro vás budu mít, doufám, nějaký italský zážitek. Děkuji za dnešní společnost, opatrujte se, mějte před sebou klidné dny a těším se na příště.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovým případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto. Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra, vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na 3 krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás 2, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč,

0: Autorem jedné z dalších povídek Ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast schotí, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabil rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jako by se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka, je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán z pošklepky a doporučením, abych se dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti z vesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou duchařských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuli v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno. Divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující

Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak pětkrát, šestkrát. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nechty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadu.

Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rower byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo pět otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

Nepřemýšlej, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.